tak rok, co já na bále byl a u stolu seděl a červené byl. Kolem lidí jak muh, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh. Každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk. Pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem s chvojí.

nátoš jen v ruce mává. A ten druhý zasnouš, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad. Kdy pravdy je lži, tu při sobě leží.

Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sát, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Tak co, pane Švejnoha?
1: Dobrý den, pane Lelíček.
0: Dneska nenadíráte?
1: Pak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení, jejte.
0: Aha, něco napínavýho?
1: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
0: Astrologie?
1: Jo.
0: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
1: No tak te... zrovna takhle to není, víte.
0: Ne?
1: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
0: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
1: No to já vám rád přečtu. Pojďte, já vám to, když vás to zajímá.
2: No jo, by mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
1: Posaďte se tady a já vám
0: přečtu. Samozřejmě, že je to zajímá, člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo.
1: No,
0: poněvadž lidi se nesnají, víte? A lidi jsou potvory, vám řeknu.
3: Myslíte?
0: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
3: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
0: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak nějak.
3: To jste, myslím, bík.
0: Cože jsem?
3: Bík, myslím, že budete.
0: Bík? Jako bejk, já?
3: No.
4: Tak to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už, bok, to už to
3: ne... Počkejte, ne, vy, myslím, budete pana.
0: Pana, já?
3: No jo, určitě jste pana.
0: Prosím vás, to už korné. Jsem byl 3x ženatý, prosím vás.
3: Ale ne, pana to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
4: Jo, takhle, no tak to je možný, no ale tak... jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
1: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
0: Ano, jako z dřívějška, že jo?
1: Jo, tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
0: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
3: Jo.
0: Smůlu, no podívej se, já jsem například, já pocházím z chudé rodiny, že jo?
3: No.
0: Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
3: No tak to by mohlo být ono.
0: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil, no. Takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo?
3: No tak tohle není zrovna typický příklad.
0: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
3: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak no. Tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
0: No jo, no to je pravda. Mě teď facka jedna smůla za druhou.
1: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
0: Půjčovat nic?
1: No.
0: Tak jo, počkejte, no jo... To je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
3: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
0: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměl ani korunu.
3: No takhle to tu není míněno.
0: No, ale ten směr to má, víte, no, tak trošku. No a to mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko stojí.
1: No, stojí tady ledacos například.
0: No.
1: Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným.
0: Onemocnění?
1: No jo.
0: No jo, vlastně ano, to taky souhlasí. Onemocnění.
3: Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal.
0: No ano, já jsem nebezpečně jsem onemocněl na rýmu.
3: Dejte pokoj.
0: No jo.
3: Dostal jste rýmu.
0: Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte si, já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo.
3: A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo.
0: Z rýmy, ano.
3: Jak je to možný?
0: No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo?
3: No co by se mu taky mělo stát při kejchnutí?
0: No vidíte, a já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma.
3: No jo, no tak to teda je opravdu smůla.
0: No vidíte, no, jo, to souhlasí všecko.
3: No, jo.
0: No to by mě, ale to nebylo všecko, to se mi stala ještě jedna taková věc.
3: Taky s onemocněním?
0: Taky, ale zase ne s rýmovým, nýbrž se zubním, víte, zubní onemocnění. Zkrátka jsem se, chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte? No. A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám.
3: A kde víte? Pak to je lepší jít k doktorovi?
0: No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal, ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku otevřených dveří, víte? A pak povídá jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte?
3: No, takovýhle rady jde, pán.
0: No, vidíte, a já to jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na druhou, na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka.
3: Jej, a co bylo?
0: Ale co bylo, co mám povídat, já tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku.
3: No, no to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést velkou nepříjemnost.
0: Špatný pochopení?
3: Jo.
0: No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo to, už.
3: Nějaká nepříjemnost?
0: No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné.
3: A jaká nepříjemnost se vám stala?
0: No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako.
3: Jo.
0: Víte?
3: Jo.
0: No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte?
3: Jo, takovej nějaký originální nápad.
0: No, víte? Originální, divný, takovej hloupej nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou.
3: Jo.
0: A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečený.
3: No. No to je právě to, co jste špatně pochopil.
0: No asi, že jo. To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká.
3: No já, jestli chcete, já vám tu přečtu ještě ledacos, abyste věděl, na čím máte dávat pozor.
0: No jo, ale počkejte, teď koně moment, mě nějak rozbolelo břicho, já totiž to budu mít asi z toho koně, já nevím.
3: Z koně? Vy jste jet nějakého koně?
0: Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil.
3: A z toho vás bolí břicho?
0: No jo, ale tak bylo tak, já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmila, tak. Vy jste nevěřil, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře.
3: Prosím vás, kůň záludný?
0: Ano.
3: A co se vám přihodilo?
0: Ale já nevím, jestli vám to stačí dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmila tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mimo známému, že to je nafouklej a to s tou koblihou a tak. Ne. A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do ruky, tu ruku, abych dal koni takhle to před čumák a fouknul do toho, víte?
3: Jo.
0: No já jsem,
3: Počkejte, dopovídejte to, když už jste začal.
0: No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povídat, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení strašný.
3: A jak
0: no,
3: je to možný a z čeho?
0: Ale z čeho, ten kůň fouk dřív.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty zbyla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen

to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

láska tvá má krásu zám, umí překrásně hrát. Nevím proč, má drahá Suzan, měl bych však si tě brát.

zál a přeji mi neklid můj, pak i v horoucích peklech budu navždy jen

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: přes ulici kamarád kamaráda volá: Pepo, ty stará vajno, jak my jsme se dlouho neviděli, co děláš? Ten k němu jde tak pomalu a tak trošku zhora mu povídá: hraju teď v kvartetu.
1: Vompa, díti, ty a v kvartetu, jak se s tomu dostal, vompa? Dali jsme se tři přátelé dohromady a hrajem. Vompa, v kvartetu a tři?
0: Vompa, jo, já s bratrem.
1: Vompa, prosím tě, co pak ty máš bratra, vompa, nemám, proč?
0: Tři dny už umírá babička Mrázková a když je v posledním tažení, volá: dětku, dětku, pojď sem ke mně, vezmi mě za ruku. Já se ti musím s něčím svěřit. Celý život jsem to před tebou tajila. Dětku, já jsem barvoslepá.
1: A, dědeček, má to já ti, babo, taky musím něco říct. Já to taky celý život tajím, já jsem černoch.
2: Přístavu v Riu přistál parník, tak jak to bývá v těch přístavech, vyšli z něj námořníci a s novým plavčíkem šel takový už otrlej námořník do ulic. A tak se kasal, co všecko zná, kde je veselo, kde hrají. A pak tam stáli jedno děvče, druhý děvče, jak šli kolem nich, tam povídá: tohle je nějaká Dolores, $10. A dál jdou a ten povídá: tohle je Sibila, $25, ale to jsou věci. A povídá: a tohle, to je Mary, $35. A ten povídá: co pak tady se nenajde jediný slušný děvče? On pá: to jo, najde, ale na takový nemáme prachy, kamaráde.
0: Do baru vstoupí fešáček, takový, jak je známe tady v Fiží, z rukávu kouká samá krajka, jde k barpultu a povídá: barmane, prosil bych whisky and soda. A on pá: hele, šotku, vypadni odtud, nebo se mi sem natáhají podobný a budu z toho mít babinec. Vypadni odtud, buď tak hodnej. Tak ten dá pásy, no přece, já se nenechám tohleto všecko. Sundal to, vzal si takovej starý rolák, starý sako, čepicí bekovku ušmudlanou, vajgla do pusy, jde tam a pá: šefiko, jednoho vyzoura, on pá: hele, šotku, ty nepřestaneš, vypadni, běž, běž, běž, běž. Zase ho vyhodil. Ten říkal: tohle přece není možný. Jde do půjčovny krojů a kostýmu, tam si půjčí kovbojský šaty, pistole si zavěsí nízko, víc než je v tom kraji zvykem. Stetsona nechá se zarůst a jde tam a povídá: hele, barmane, normálního vizoura nebo tady rozstřílím. A on pá: ty nepřestaneš, vypadni odtud. A on pá: čiči, jak to, že mi vždycky poznáte? On pá: fešáku, bač nosíš furt stejnou taštičku.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí, lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce

Zástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen.

0: A teď už se k nám blíží můj starý známý Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando. Posaď se, Surio Mario, vítám tě. Nazdar.
1: Nazdar, nazdar.
0: Surio Mario, prosím tě, jak to, že jsi se nevrátil po listopadu 89 domů?
1: Nevrátil jsem se, poněvadž jsem se zde oženil, jsem se. Už nejsem Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando, ale dohodli jsme se na společném příjmení Oříšek. Takže už jsem jenom Surio Mario Oříšek.
0: Ano, to je krásné jméno, ale Oříšek. Surio Mario Oříšku, víš co, nechápu, proč jsi se nevrátil domů s manželkou?
1: Poněvadž zde ve vaší džungli se cítím lépe než v naší džungli.
0: Aha. A vyhovuje ti vývoj v naší džungli?
1: Vyhovuje.
0: Vyhovuje? Jsi spokojen s vývojem?
1: Nejsem, má Maruška, ke nejsem.
0: Má Maruška, kde to má?
1: Manželka má.
0: Ne, tak se nezvlátí, no. Neberu, já mám doma taky jednu, tam mi stačí. A co vám tedy vadí s Maruškou?
1: Já když vzpomenu o sobě, jak jsme v roce 89 v listopadu na Václavském náměstí zvonili klíčkami od digitálního krámku a zpívali jsme Čechy krásné, Čechy mé duše má se s Valtrem Komárkem, ne? Tak by jsem si nejraději dal klíčkami od digitálního krámku buráka do kokosu a Valtrovi Komárkovi vyškubal, bratku.
0: Aha. A co tě tak vadí, že by si ničil a plenil politikovi Plnovou?
1: Já dej vzpomenu sobě, jak jsme s Maruškou na Václavském náměstí stále a mě mrzly palce v bambusových sandálech a křičeli jsme Spendlandla.
0: Cože?
1: Spendlandla.
0: Z čeho?
1: Spendlandla.
0: Já nerozumím.
1: No, že křičeli jsme Spendlandla.
0: Nemyslíš splná hrdla?
1: No, říkám Spendlandla.
0: Nemarný.
1: Ať si Petr nebo Pavel na hrad musí Vašek Havel. No a smutno je mi. Všechno jinak. Vzpomenuli jsem sobě, když byl jsem malinký a moje mamuša vždy, když vykoupila mě a zasypávala mě sedinku kokosovou moučkou a říkala mě ty moje malé opruzené potěšeníčko. Pamatuj si, jak vždycky říká malý velký kouzelník v hovorech z rakosí. V džungli dá ti radu každý dobrý černoch, ale málo který dá ti kokosové moučky, pytel.
0: No, Surio, já tě poslouchám pozorně, to je možná vysoká filozofie světového dosahu, ale já tomu nerozumím.
1: Já taky ne. Ale malý velký kouzelník v hovorech z rakosí má vždycky pravdu.
0: A na to jsem zapomněl. Surio Mario, koho si volil v prvních svobodných volbách?
1: Uf!
0: Co ti je?
1: Ne, říkám, volil jsem... Uf!
0: Nemyslíš OF?
1: Říkám... Uf!
0: Stejný případ jako splnula hrndla. A v dalších volbách?
1: Stoupil jsem do strany zelených, ale vyloučili mne, protože jsem žlutý.
0: Aha. Tak to je smůla. A Surio, kde jsi vlastně pracoval, než jsi si s Maruškou nakladně otevřel podloudný digitální krámek?
1: Než otevřel jsem s Maruškou podloudný digitální krámek, pracoval jsem v ČKD. Můj dědeček Antonio Mario Martinez Juarez Ferdinando byl otrok. Ale za celý život nenadřel se tak, jako já za 2 roky ČKD. Ano. Kdyby jsem tam byl ještě půl roku, tak jsem měl ruce delší než nohy.
0: Ono to takhle stačí. No? Surio Mario, a kde přímo jsi tam pracoval?
1: Já pracoval jsem u běžícího pasu.
0: A co jsi tam dělal?
1: Já jsem ho brzdil.
0: Surio Mario, a v ČKD jsi se také seznámil se svojí manželkou, se svojí obětí, Maruškou Oříškovou?
1: Ano, s obětí manželkou Oříškovou seznámil jsem se.
0: Aha. A jak jsi obloudil oběť?
1: Oběť obloudil jsem takto. Když vyčerpáním usnul jsem u běžícího pásu, na pás přepadl jsem A pas, dovezi lumeași cu Marușce? Marușca zeptelea se mistra. No, copac e toza sau ceascu? No, copac e toza sau ceascu? Te nachis, mătec, zecl mistru. Ia probodele să-mi să zeclism. Jadnez, mătec, jadnez, mătec, pane mistru. Marușco, tăi ți-mi ce ți-a. Surie mare, tăi sau cească neațul izbut. A byla veliká, převeliká svatba, já byl jsem tam nejmenší.
0: Takže svatba se vydařila.
1: Ano, ano.
0: Pilo se hodně na svatbě.
1: Pilo se a ty, kteří z toho neumřeli, tam pijí ještě dnes.
0: A co jste tam pili?
1: Rýžové hopsasa.
0: To neznám, co to je za kořálku?
1: Moc dobrá kořálka, v Rusku s tím svíte a my to tady pijeme.
0: Tak to už brzy budou tuhý všichni. A také se zpívalo na svatbě?
1: Ano, zpívalo se.
0: Hrálo se.
1: Hrálo se.
0: Tančilo
1: se.
0: A kterou jsi si nechal
1: tu
0: ty
1: moji
0: zahrát? Která to je?
1: Tebe, ty český holka na ble. Tak jsem měl na Honolulu ostřevile. Kolem měl rýžovou zahradu. Chodil bych s bambusem dozadu.
0: To je moc hezká písnička.
1: Sarara.
0: Hodnotný text.
1: Ráno.
0: Surio Mario, a ještě nám řekni, jaké máš plány do budoucna.
1: Plány mám, ohromné plány máme, Suřičku Marušku, do budoucna. Ohromné plány. Od ministerstva kontroly dostali jsme objednávku na 86 tisíc bambusových rakosek na neplatiče daní. Teď zde bude vládnout i nějaký pan Berňák. A pan Berňák chystá velikou akci.
0: Co tom víš, jakou akci chystá pan Berňák?
1: Chystá akci, ty budeš teď platit. Ukaž výplatu, jako dostali si. Rozděl na dvě hromádky. Tu menší si ve malou domů. Nemáš jo, nedáš jo, tak z domičku hejdi ven.
0: Surio, nestraš nás, tak strašný to snad nebude. Jak ty to vidíš do budoucna?
1: Nechci být špatná Libuš, ale vidím tu černě.
0: Jaká Libuš?
1: Prorok
0: špatný. A, kněžna Libuše.
1: No.
0: Kněžna Libuše.
1: A jako kněžna Libuše vidím svýma či kmýma očima, že zde nic rovně už dělat nebude se.
0: Ale ty jsi pesimista. Koho, jak jsem se tedy už ptal, budeš volit v příštích volbách?
1: Jako většina daňových poplatníků zde budu volit SOS. A budu volat Spendlo. Neserte mne levý pravý. Já chci zůstat zdravý.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se neboji s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede.

Vyhledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně. Tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum. Protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum. Tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili s Leninky na Mírák. Třetím rokem na hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv z tváře vzal, když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál. A táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej flek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod rnem, a kdo by vzpomínal.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

poslední relí. A jen had zatáček svíjí se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodník tratí.

0: Tantry počasí.
1: Venku dnes bude převládat oblačno až zataženo, ujediněle s deštěm nebo přeháníkami. Během odpoledne a večera se vyskytnou na celém území. Nejvyšší teploty na západě a na severu budou mezi 16 a 20, jinak 19 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u Šlíně prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Pomalu, ale jistě se blíží chřipkové období a v Česku je aktuálně k dispozici zhruba 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce. V průběhu října a začátkem listopadu má dorazit dalších 400 tisíc. To je podle ministerstva zdravotnictví víc než loni. Zájem o očkování proti chřipce je přitom dlouhodobě nízký, a to i mezi zdravotníky. Češi loni vypili nejméně piva v historii statistik, přesto zůstáváme evropskými rekordmany. Spotřeba klesá i jinde v Evropě, zatímco obliba nealkoholického piva rychle roste. A mění se také návyky. Lidé chodí méně často na pivo do hospod a pečlivěji si vybírají, co budou pít. S trochou historie, která vydržela až dodnes, přichází Luboš Dvořák.
2: O mlýně v Dubecku v Českém ráji se matriky dvakrát zmiňují už od druhé poloviny 17. století. V současném mlýně se mele od doby předelektrické dvě století, přesně od roku 1833. V dlouhé historii letos přibyl ke značce regionální produkt další významný úspěch. Rodina získala cenu semelského pecnu. Luboš Dvořák, Český ráj.
1: Začala topná sezona a té se věnuje Luděk Savana Urbánek.
3: Topná sezona letos na jihu Moravy vypukla po polovině září. Radiátory se s příchodem podzimu začaly rozhřívat v domácnostech, firmách i institucích. Nyní přišla řada na kotle, komíny i krby. Topná sezona se ovšem pojí také s vyšším rizikem požárů. Jihomoravští hasiči v loňském roce řešili desítky případů souvisejících s komíny i žhavým popelem. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Hokejový obránce Vladimír Dravecký mladší podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu z New York Islanders, který ho v létě v pátém kole draftoval. Jen dodám, že 18-letý back, který má ve sbírce stříbro z mistrovství světa 20, už za Ostrovany odehrál jedno přípravné utkání. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Roman Horký a kapela Kamelot v vysílání Country Rádia Země Antilop. Mimochodem, Roman Horký chystá na příští rok velký, ale opravdu veliký koncert, tak pokud máte tuhle muziku rádi, tak si určitě najděte jeho stránky, ideálně třeba ty facebookové, protože tam o tom informuje, tak si ho najděte, myslím, že ten koncert bude stát za to, ostatně jako všechny jeho ostatní. Tak hezké dobré ráno, je čtvrtek 8. října, svůj svátek slaví všechny věrky, kterým se budeme věnovat krátce po 6:30, protože tady budeme mít pořad, který se jmenuje Dnešek v kalendáři, takže probereme všechny svátky, které se k tomu dnešnímu 8. říjnovému dni vztahují. No a taky nezapomeneme na počasí, abyste věděli, jestli se to tady ve čtvrtek, jak nám meteorologové už asi týden slibují, opravdu to počasí trošku pokazí, a nebo jak to vlastně bude tedy vypadat. Hezké dobré ráno vám přeje Katka Čepelíková, i Vláďa Vlach, za chvilku i Jitka Vrbová, Jen ty má sázavo. To je muzika, která vás probouzí. Hezké ráno.

Music po ránu při čtvrtku 8. října. To byly Bee Gees v našem vysílání. Tak co úplně něžné a příjemné není, to je situace na D1. Tam byste se měli dávat pozor, pakliže míříte z Prahy na Brno. 111. kilometr ještě před sjezdem na Jihlavu. Máme po silnici roztrhanou pneumatiku. Bude asi docela velká a takhle ve tmě. To není úplně dobře vidět, tak tam dávejte pozor. Jak to vypadá s počasím? V tuto chvíli je teploty docela nízko, kolem 7 stupňů Celsia a přes den nás čeká hodně oblačnosti s deštěm nebo přeháňkami. Konkrétní teploty vám řeknu za malý okamžik, jen co si dáme tu slibovanou sázavu. Tak trošku vody, možná to bude značit to, že dneska nás čeká opravdu hodně té vody, ale nebojte se, i nějaké to sluníčko. Za malý okamžik podrobně, pěkné ráno.

0: Jak bylo, je a bude.
1: 6 hodin a 17 minut. Podíváme se na to, kdy nám vyjde sluníčko. Bude to až v 7 hodin a 11 minut. A zapadat nám bude 6 minut před 6:30. No a co se týče těch historických teplot, tak ta nejnižší byla naměřena v roce 1784 a šlo o -2,1 stupně Celsia. Zatímco ta nejvyšší, ta byla naměřena v roce 2009 a šlo o 24,1 stupně Celsia. To byly docela poměrně vysoké teploty, tak uvidíme, jak to bude dneska, jestli i dnes dostoupí takovýchto výšin. Jako hodně věcí k tomu jako se přiklání. Myslím si, že dneska bychom se mohli dočkat taky teplot nad 20 stupňů, ale v tuto chvíli to tak teda nevypadá povenku. Jo? Teploty se pohybují kolem 7 stupňů Celsia, jižní a západní Morava je kolem 15 stupňů. Tam mají ty teploty poměrně vysoké už i dnes. A i přes den by tam mělo být více než v Čechách. Nejvyšší teploty dnes 18 až 23 a ve střední a jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Možná, že tady narazíme i na ten rekord. Mělo by být ale oblačno až zataženo ve východní polovině území zpočátku polojasno až skoro jasno. Ale čeká nás hodně oblačnosti s deštěm nebo přeháňkami, rozhodně více než v předchozích dnech. Při pátku nás čeká chladnější a větrný den. Bude proměnlivá oblačnost, ojediněle s přeháňkami, na hřebenech hor přechodně i sněhovými. A je to tady. Je to tady. Denní teploty 10 až 15 stupňů, tak ten pátek teda ten bude pekelný. Na jihu Moravy 17 stupňů Celsia. Takže ještě dneska si užijeme teploty nad 20 stupňů Celsia a pak se to všechno zlomí a už bude kosa. Ne, ale myslím si, že ještě to babí léto si nějaké ty dny užijeme. Jenom ten pátek prostě bude

0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí,

0: jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zdív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to šej.
2: Byl to šej.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno s Country rádiem. Za chvilku 6:30, tak se mrkneme na dopravu, aby jsme věděli, kterým úsekům se vyhnout. Stále přetrvává komplikace na D1 z Prahy do Brna, 111. kilometr před sjezdem na Jihlavu. Máme tam roztrhanou pneumatiku, tak vyčkejte, než to někdo odklidí. Zatím si tam dávejte pozor. Stejně tak jako v Kladně v ulici Vítězné, kde máme srážku nákladního a osobního vozidla. Tolik doprava na Country rádiu, tak hezké ráno a šťastnou cestu.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada skoro vyschla. V zásobním prostoru je 30 000 metrů krychlových vody, což je jen 1,3% běžného objemu. Karlovarský kraj pro nadcházející školní rok znovu spouští dotační program Obědy do škol. V něm je na bezplatné stravování dětí celkem 12 milionů korun. A Škoda Auto uvedla na český trh nejlevnější verzi svého zatím nejdostupnějšího elektromobilu Epic. Cena bude začínat na 619 tisících korunách. To byly krátké zprávy a tady je počasí. Dnes bude oblačno až zateženo, ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se vyskytnou na celém území. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20, jinak 19 až 23 a na jižní Moravě ještě 25 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska svůj svátek slaví Věra nebo také Viera, jméno slovanského původu, které je odvozeno od slova víra. Stejný je i význam jména. Může se jednat také o osamostatněnou zkráceninu jména Věroslava. Jméno Věra jako jedno z mála jmen nemá mužský protějšek. Bývá ale spojováno se jmény Věroslava a Věroslav. Domácky se tohleto jméno užívá jako Věrka, Věrča, Věrunka a nebo také Věruš. V Česku těch Věr máme 140 tisíc, tak přejeme všechno nejlepší. Slaví i Dimitry, ruské mužské křestní jméno, varianta jména Deméter, což je zlatinizovaná forma řeckého jména Demetrios, která byla odvozena od jména řecké bohyně úrody Deméter. Dneska si také připomínáme památný den sokolstva, což je významný den České republiky. Památný den sokolstva je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří během téměř 160 let existence našeho spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Máme také Mezinárodní den boje proti popálení. Ten byl vyhlášen, abychom si všichni připomněli, jak důležité je popálení nám hlavně předcházet a chránit děti před úrazy, při nichž se právě popálit mohou. Tak opatrně dneska na oheň a na všechno, co je horké. Hezké ráno.

Dolly Parton v našem vysílání 7:45. Tak hezké dobré ráno vám všem, zejména tedy řidičům, kteří musí mít opravdu trošku pevné nervy. Na D1 na příjezdu do Prahy, totiž z D1 u Chodova, vás to maličko zbrzdí, no maličko. Zatím je to na maličko na 10 minut, ale mohlo by to být horší. Před sjezdem na jižní spojku máme totiž srážku dvou osobáků a potom na jižní spojce je další kolize, takže pokud jedete tímto směrem, tak počítejte s delším zdržením. Co počasí, jak to aktuálně vypadá? Teploty se příliš nehýbou, jsou kolem 7-8 stupňů Celsia, jenom Morava, ta si bude pískat od teď v podstatě přes celý den, protože tam bude mít teploty vyšší. Stejně jako tomu je teď, bude tam kolem 15 stupňů Celsia v tuto chvíli, ale přes den až 25, no paráda, tak tam si užijí ještě nádherné babí léto, ale my do 23, takže si myslím, že to je taky pohoda. Tak hezký čtvrtek.

0: 6 hodin a 47 minut bychom si mohli dát nějakou písničku na probouzení, nějakou milou, která by mohla probudit vás všechny, ale někoho speciálně, někoho, kdo by mohl být za chvilku na lince, protože někoho jdeme probouzet. Nějakou dnešní oslavenkyni, kterou je Věrka. Tak uvidíme, jestli pak se dovoláme do Svídnice. Kam dneska voláme, protože bychom měli písničku od Jarka Nohavici právě jednu Věrušku probudit. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Já mám všechno připravené. Jo? Slyšíte, že telefonujeme, voláme, snažíme se dovolat. Píseň je připravena, Jarek Nohavica naladěn, tak uvidíme, jak to ve finále dopadne. No, cítíte to podobně asi, že jo? No, tak ještě jednou, ale naposledy. Tak Věrko, to byla poslední příležitost pro Věrku, aby zvedla telefon. Tak se nepovedlo, nevadí, budeme hrát milé kamarádce Věrušce ze Svídnice a taky všem ostatním Věrkám k dnešnímu svátku. S přáním hodně zdraví, štěstí a radosti. To přeje Daniela z Pardubic, tak takhle hezky na vás myslí Věruško. A vy bohužel jste neměla asi čas a příležitost zvednout ten telefon, abyste se tohle přání dozvěděla přímo ode mě, ale tak já myslím, že Danielka vám to určitě řekne. Já jsem tě nechala zahrát písničku a ty si to nezvedla, ale ona bude vědět, že na ní myslela a že jí má moc ráda. Tak tady je Jarek Nohavice a Hlídač krav pro jednu speciální Věrku ze Svídnice a taky pro všechny, které dneska slaví.
1: Písnička k probouzení na Country Rádiu.

Legendární písnička od Ivana Mládka, Benžu Bendu Ivana Mládka, Prachovské skály. Tak to jste si možná zaspívali a nebo zavzpomínali na leta dávno minulá, to možná 40 let možná stará písnička, možná i více. Za chviličku možná něco novějšího, Pacifika, Václav Maršálek, Už koně mě vítaj, pak bude 7, takže si řekneme, jaké nás čeká počasí a docela určitě i nějaké novinky z domova i ze světa, protože tady bude Tomáš Adamec, který vás poinformuje v našem zpravodajství. A pak už Michal Tučný a jeho báječná ženská. Další skvělá muzika v našem vysílání ve čtvrtek 8. října. Tak hezké ráno.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat oblačno až zataženo, ujediněle s deštěm nebo přeháníkami. Během odpoledne a večera se vyskytnou na celém území. Nejvyšší teploty na západě a na severu budou mezi 16 a 20, jinak 19 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: 7 z 10 domácností si pěstuje vlastní potraviny, a to na zahrádce nebo v bytě nebo třeba na balkóně. Hlavní motivací je pro ně to, že získají čerstvé a zdravé potraviny bez chemie. Dalšími důvody jsou záliba v zahradničení a úspora peněz. Tak alespoň dopadl průzkum. Parkovné na Husově náměstí v Rakovníku budou moci lidé konečně platit přes aplikaci v mobilním telefonu. Nový systém by mohl začít fungovat ještě letos. Momentálně musí řidiči používat automaty. Platbu uhradí buď kartou nebo hotově. Město ke změně přistoupilo na žádost občanů. Technici momentálně propojují data mezi mobilní aplikací a systémem, který řídí závory na parkovišti. To má být údajně hotové do konce října. Pak budou moci služby vyzkoušet první řidiči. Mělníku se pojede rally Mělník a budou platit omezení.
2: Královské město Mělník podlehlo vůni spáleného benzínu. Druhý ročník rally Mělník se jede tento víkend. S tím souvisí i úplná uzavírka ulic v centru i dalších částech města. Rychlostní zkoušky se pojedou i v okolí města. Přetrvávají však diskuze, podobně jako Mladé Boleslavy, zda tento sport patří do historického jádra města. Luboš Dvořák, Mělník.
1: O nové stezce přináší informace Luděk Savana Urbánek.
3: Dřevěné sochy, vodní kaskáda a krásná příroda. V Lužánkách v Bystřici nad Perštejnem vzniká nová stezka, kde mohou místní relaxovat a věnovat se volnočasovým aktivitám. Je to v místě nových rybníků Horní, Prostřední a Dolní Labuška. V letošním roce kolem nich vznikly nové pěšinky, aby se lidé mohli příjemně procházet touto krásnou lokalitou. Luděk Savana Urbánek, Bystřice nad Perštejnem.
0: Sport.
4: Dneska se bude hrát hokej. Dvě předehrávky načnou dnes program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bitvě gigantů změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se utkají Plzeň s Českými Budějovicemi. Na západě Čech se začne hrát 17:30 a úvodní buly v Metropoli hodí rozhodčí o hodinu později. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Máme 8. října roku 2026, to znamená, že dneska tomu je 78 let, co švédský lékař sestrojil první implantovatelný kardiostimulátor. Tak vidíte, skoro 80 let se může takováhle věc instalovat lidem do těla, že? A oni pak můžou déle žít. Tak i to si dneska budeme připomínat. Co dalšího? Je toho opravdu hodně. Více podrobností se dozvíte v datech, které vás čekají krátce po 7:45 v našem vysílání. Tak krásný čtvrtek 8. října. Svůj svátek slaví Věra, tak přejeme všechno nejlepší z Country Rádia. Posíláme jednu rozlučkovou. Navzdory tomu, že se rozhodně neloučíme, ale spíš se s vámi vítáme do toho předposledního pracovního dne. S vámi je Katka Čepelíková. Přeju hezké dobré ráno a posílám tedy pěknou muziku. Těšte se i na Pavla Bobka, Pavla Nováka nebo Emilu Harrisel. Cože? Emilu Harris tady bude. Tak hezké ráno.

Country Radio, tak co to počasí? Jak to tam venku vypadá? Je to teda na holiny nebo jak to teda bude? Prosím vás, dneska nás tedy čeká nějaký teplotní sešup, poměrně jako výrazný, jo? Nebo teplotní úplně ne, ale myslím si, že co se počasí týče, tak budeme trošku překvapení, že bude docela dost pršet a přes naše území totiž přechází nějaká studená fronta, takže se citelně ochladí a přidají se srážky, ale to až v pátek, ale v příštím týdnu už by mělo být zase lépe, takže výhled je jako slibný, dneska ještě dobrý, zítra to musíme zvládnout a přes víkend taky. V tuto chvíli teploty kolem 8 stupňů Celsia. No a co nás čeká z dopravy? Po venku není úplně klid, jak by se mohlo někomu zdát, třeba když koukne z okra. Prosím vás, v Brně se bouralo v ulici Jihlavské a taky Gajdošově, takže tam jsou tyto problémy. No a na Praze 11 máme neprůjezdný pravý jízdní pruh v ulici 5. května. Došlo tam ke střetu dvou osobáků. Tak buďte na sebe i na ostatní velmi opatrní. Já vám pošlu nějakou pěknou písničku, co nádherná.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Roku 1604 se toho moc nedělo, tedy pokud pomineme například to, že podivínský anglický král Jakub I. Stuart vtělil svoji zálibu v pronásledování čarodějnic do podoby zákona, který pro ně stanovil trest smrti.

která se stala v Česku. Podíváme se i do roku 1911, kdy se narodil Karel Vlach, kapelník swingového orchestru Karla Vlacha. Do světa se podíváme do roku 1917, tehdy se narodil anglický lékař a biochemik, nositel Nobelovy ceny Rodney Robert Porter. A v roce 1949 jsme asi možná ještě nejásali, ale až později, když jsme zjistili, že Sigourney Weaver je skvělá americká filmová herečka. Mohli jsme ji vidět třeba ve filmové sérii Vetřelec, díky které byla v roce 1986 nominovaná na Oscara v kategorii nejlepší herečka. No a v roce 1874, to už jsme v Česku, to nás opustil Vítězslav Hálek, český básník, prozaik, dramatik, literární kritik a publicista. Představitel Májovců a bývá spolu s Janem Nerudou označován za zakladatele moderní české poezie. Ještě si o něm dneska budeme povídat. Tolik dnešní data v datech. Hezké ráno.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Za 7:30, tak hezké dobré ráno. Podíváme se na dopravu, jak to tam aktuálně vypadá a jestli pak máme někde nějaké kolize. No tak to víte, že máme. Podíváme se ale nejdřív na vlakové výluky, které nás dneska čekají na trase Ledečko Kolín, Vrané nad Vltavou Dobříš, Úštěk Česká Lípa nebo Senice Nahné Prostějov. Tak počítejte, že v těchto úsecích docela určitě pojedete tedy autobusovou dopravou. No a co tedy na silnicích, na jaké komplikace se tam musí připravit a obrnit se trpělivostí. V Praze počítejte s úplně novou aktuální dopravní nehodou v ulici Poděbradské, je to mezi křižovatkami ulic Pod Turnovskou tratí a Kbelská. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, došlo tam ke střetu osobáku s motocyklem. Bouralo se také na Praze 6 ve směru na Chomutov, je to silnice 1/7, máme tam neprůjezdný levý jízdní pruh, je to v levém jízdním pruhu na začátku dopravního omezení ve směru na Chomutov. Tak to jsem říkala, mrkneme ještě do Plzně v ulici Masarykova. I tam si dávejte pozor, ne, tam došlo ke střetu dvou osobáků. Buďte na sebe opatrní, přejeme vám šťastnou cestu spolu s Country Rádiem. Teď už krátké zprávy v půl.
2: Country Rádio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
1: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vládou na Country.

0: Intry Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Armáda chce vojákům nabízet bydlení s výhodným nájemným. Aktuálně už má k dispozici stovky bytů a další plánuje pořizovat. Nalákat lidi na byt plánuje hlavně do posádek, kde je málo personálu. Strážnice po 118 letech přišla o měřící stanici meteorologů. Český hydrometeorologický ústav ji přesunul do nedalekého Radějova. Dlouhé kolony v uplynulých měsících brzdily provoz na dálnici D10 kolem Mladé Boleslavy. Dálnice se opravovala směrem do Prahy. Je hotovo a kolony by se už tvořit neměly. To byly krátké zprávy a tady je počasí. Dnes bude oblačno až zateženo, ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se vyskytnou na celém území. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20, jinak 19 až 23 a na jižní Moravě ještě 25 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Včera tedy 7. října jsme ve vysílání Country Rádia probírali jedno zásadní téma. Jakou práci jste vždycky chtěli dělat, ale nakonec ji nevykonáváte? A může jít o něco, co vás vždycky bavilo? Říkali jste si, to je prostě skvělý koníček, ve kterém se chci zdokonalovat a třeba jednou mě za něj bude i někdo platit. Ale bohužel se tak nikdy nestalo, jo? Takže třeba vyrábíte nábytek pro sebe, pro příbuzenstvo, každý, kdo prostě potřebuje trošku vybavit nějaký nový dům nebo byt atypickým nábytkem, tak se obrátí na vás a vy prostě kouknete, změříte okem a hned víte, jo? Ale přitom děláte třeba úplně profesně, úplně jinou práci. Petr napsal, že jako kluk z vesnice chtěl být traktoristou a záviděl popelářům jízdu na stupačkách, ale chtěl být tedy popelářem. Obdivoval jsem cisterny do doby, než jsem si jako řidič poznal, co to všechno obnáší. Málem vyšlo i Country Radio, ale jen málem. No, nějaký slibovaný konkurs tady probíhal, potom nastoupila Jitka, tak aspoň poslouchám Country Radio. No tak Petře, nikdy není samozřejmě tady žádná zavřená dvířka, tady rozhodně nejsou, můžete zkoušet dál, samozřejmě pokud budete skvělí, tak prostě, jako proč to neskusit znovu, že? Lenka napsala, neměla jsem vysněné zaměstnání, v 8. třídě jsem si dala přihlášku kvůli kamarádce na pekařku. Přijali mě, vystudovala jsem to. Mám pekařinu ráda, ale skončila jsem u kraviček, mějte se krásně a opatrujte se, no tak tam máte aspoň živo, že jo? I když kvásek vlastně, že jo, to je taky jako živá věc, ale přece jenom ty kravičky si myslím, to vám celkem závidím. Wendy napsala, chtěla jsem učit vzušce na nějaký nástroj, hrála jsem od první třídy na flétny a potom od třetí třídy 9 let na kytaru, což je moje celoživotní láska a jako samouk jsem hrála i na klavír. Profesně jsem se ale vrtla jinam a vyučuju na klavír a kytaru soukromně. Cizí děti i kamarádku a opravdu mě to moc baví. Takže jsem ten sen našla obloukem. No vidíte, takže ve finále jakoby nakonec to tak trošku děláte. Tak pokud se chcete ještě k tématu vyjádřit, tak samozřejmě máte příležitost na Facebooku Country Rádia, tam je místa dost a dost a určitě si rádi přečteme i vaše příspěvky. Teď ale míříme za muzikou, protože je tu netrpělivý Bob Dylan. Hezké ráno.

Až uslyšíte hvízdání, tak vás čeká počasí a taky doprava na Country Rádiu. Tak připravte. Je to tady. Tak se jdeme podívat na to dnešní počasí. Počítejte dneska se zataženou až oblačnou oblohou. Chtělo by to dneska určitě nějaký deštník, protože nás čeká hodně oblačnosti s deštěm nebo přeháňkami, ale teploty příjemné 18 až 23 stupňů Celsia. Já jsem byla včera na Karlštejně a musím říct, že tam tedy jakoby odpoledne, tam snad byly 3 stupně Celsia. Tam byla taková zima, jako, že to jsem jako vůbec neočekávala, s krátkým rukávem úplně to nebylo ideální. Takže v odpoledních hodinách počítejte taky samozřejmě s nižšími teplotami a zejména tedy pod Karlštejnem, pokud se tam vydáte. Dobře, to byla jenom taková jako interní informace. Další už je ze silnic a ta je určená úplně pro všechny. Příjezdy do Brna se ucpávají. V tuto hodinu nic neobvyklého. Podobná situace panuje i v Praze. Když budeme konkrétní, tak plzeňská D5 ze 7. kilometru před Rudnou se to táhne až k Ořechu na 45 minut. Jenom tento úsek prostě pojedete 3/4 hodiny. Počítejte tedy s opravdu velmi, ale velmi dlouhým zdržením. Budeme vám ale k tomu hezky hrát, aby vám ta cesta alespoň hezky ubíhala. Pavlína Jíšová a Adela Bohadlo, Matka a dcera, jejich nová písnička, kterou slyšíte ve vysílání Country Rádia. No a za chviličku už budeme hádat jednu známou osobnost. O kom si dneska budeme povídat, dozvíte se za malý okamžik. Doufám, že všichni uhodnete a doufám, že se nám hlavně někdo pak dovolá na 210 323 333. Hezký čtvrtek.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Dneska budeme hádat jednu speciální osobnost, se kterou mi pomůže milá Radunka. Radko, hezké ráno.
2: Hezké ráno všem.
1: Tak dneska tady jsme na to dvě ženy. Budeme hádat ženu nebo muže, to zatím nevíme, ale brzy se to samozřejmě od nás dozvíte a my budeme doufat, že nám správně odpovíte.
2: Určitě.
1: Bude to těžké dneska?
2: Já si myslím, že ne.
1: Dneska si myslím, že to nebude těžké. Dobře, tak můžeme začít.
2: Můžeme, jdeme do toho. Máte doma nějaké ceny?
1: Mám doma od loňska medaily za zásluhy o stát v oblasti umění a taky 5 českých lvů.
2: Povídáme si teda s umělcem před kamerou nebo za kamerou?
1: Povídáte si s herečkou, rodilou Pražandou.
2: Když jste prvně stála před kamerou?
1: Jako 13-letá. Mojí první výraznou filmovou zkušeností byl snímek Pějme píseň do hola z roku 1990.
2: Jak dlouho trvá vaše filmová kariéra?
1: Přes 35 let. Přesto říkám, že moje nejlepší role možná ještě přijde.
2: A třeba i divadelní?
1: A kde pak? Divadlo mě jako herečku prostě neláká. Nebaví mě opakovat každý večer totéž představení, ale ráda se tedy na divadlo koukám.
2: Jako já.
1: Takže 5 otázek, 5 odpovědí. A na vás je jedna správná odpověď. Samozřejmě můžou tady být i nějaké tipy, jo? Samozřejmě můžete to trefovat i těsně vedle, ale my věříme, že hned ten první telefonát bude s tou správnou odpovědí. Tak Country Radio, hezké ráno.
3: Dobrý den, já jsem se dovolala kvůli soutěži.
1: No jako, jasně.
3: Kdo to je?
1: No kdo to je? Tak kdo to je?
3: Já si myslím, že je to Aňa Geislerová.
1: No a proč si to myslíte, že Aňa Geislerová?
3: No, protože ta byla odměněna za zásluhy.
1: Jo, tak vy hnedka podle té první odpovědi jste si řekla, to musím zavolat, aha, to je správná odpověď. A pak už jste neposlouchala, nebo jako poslouchala?
3: Poslouchala, ale spíš jsem hledala číslo.
1: Jo. Takže jedním uchem poslouchala, vidíte, a to je ten multitasking, to umí ženy právě skvěle, takže jedním uchem poslouchám, druhým hledám, prostě druhou mozkovou buňkou hledám telefonní číslo, pak to vytáčím, no prostě jste geniální, je to správná odpověď.
2: Gratulujeme
1: děkuju, moc, Aňa Geislerová, perfektní, skvělá, trefná odpověď. Tak ještě jednou tedy, velká gratulace, získáváte od nás tričko Country Radia k 35 letům.
3: Děkuju vám.
1: Vydržte na lince. Tak to byla naše soutěžící, vidíš, na první dobrou.
2: První dobrá.
1: První dobrá, první otázka a hned už hledá číslo a hned už ví, prostě skvěle.
2: Musíš to připravit těžší pro příště.
1: Dobře, tak uvidíme, jak to bude zítra. Děkuji, Radunka, hezké ráno. Tak to byla Rádia, to byla naše výherkyně a další soutěž si dáme zase za hodinu, teď nějakou muziku. Čekají nás Texmania a v Rádě vyskočil balada od Jet Clampovi. Tak takhle asi nějak to je.

vždy zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

A pak přišel den, kdy potok čistý zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal. A náš trafer zas u chaty benjo pikoval. No konečně přišel k rozumu. Potok opět křišťálově vodu čistou měl. Náš hrdin

0: God's sakes, turn around.
1: Ten hlas neuvěřitelný a nezaměnitelný, takže navíc zpívat uměl, na klavír uměl hrát, kytarista byl, dokonce byl i hudební producent a taky herec, můžeme ho znát ze spoustu zajímavých filmů nebo westernů. To byl Kenny Rogers v našem vysílání s písničkou, kterou známe i v češtině, Ruby, nechtěj mi lásku brát. Za chvilku bude 8, tak si dáme nějakou informaci o počasí a taky zpráv, že, abyste věděli, co je kde nového. No a po 8 už si budeme hrát Pacifik a jejich rybářskou výpravu. Tak hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat oblačno až zataženo, ujediněle s deštěm nebo přeháníkami. Během odpoledne a večera se vyskytnou na celém území. Nejvyšší teploty na západě a na severu budou mezi 16 a 20, jinak 19 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů.

0: Country Rádio. Zprávy.
1: Pomalu, ale jistě se blíží chřipkové období a v Česku je aktuálně k dispozici zhruba 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce. V průběhu října a začátkem listopadu má dorazit dalších 400 tisíc. To je podle ministerstva zdravotnictví víc než loni. Zájem o očkování proti chřipce je přitom dlouhodobě nízký, a to i mezi zdravotníky. Češi loni vypili nejméně piva v historii statistik, přesto zůstáváme evropskými rekordmany. Spotřeba klesá i jinde v Evropě, zatímco obliba nealkoholického piva rychle roste. A mění se také návyky. Lidé chodí méně často na pivo do hospod a pečlivěji si vybírají, co budou pít. S trochou historie, která vydržela až dodnes, přichází Luboš Dvořák.
2: O mlýně v Dubecku v Českém ráji se matriky dvakrát zmiňují už od druhé poloviny 17. století. V současném mlýně se mele od doby předelektrické dvě století, přesně od roku 1833. V dlouhé historii letos přibyl ke značce regionální produkt další významný úspěch. Rodina získala cenu semelského pecnu. Luboš Dvořák, Český ráj.
1: Začala topná sezona a té se věnuje Luděk Savana Urbánek.
3: Topná sezona letos na jihu Moravy vypukla po polovině září. Radiátory se s příchodem podzimu začaly rozhřívat v domácnostech, firmách i institucích. Nyní přišla řada na kotle, komíny i krby. Topná sezona se ovšem pojí také s vyšším rizikem požárů. Jihomoravští hasiči v loňském roce řešili desítky případů souvisejících s komíny i žhavým popelem. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Hokejový obránce Vladimír Dravecký mladší podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu z New York Islanders, který ho v létě v pátém kole draftoval. Jen dodám, že 18-letý back, který má ve sbírce stříbro z mistrovství světa 20, už za Ostrovany odehrál jedno přípravné utkání. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

vítr, jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: To by se mohlo říci, že je to takový hlavolan, velrybářská výprava, jo? A samozřejmě teď jste se měli možnost přesvědčit, že v mém případě tomu tak může být. Máme 8 hodinu a 7 minutu ranní, Kačka s Vláďou vám přeji krásné, dobré čtvrteční 8. říjnové ráno.
1: Svůj svátek slaví všechny Věrky, tak jestli máte pocit, že jsme jim ještě dneska nestihli popřát, tak možná, že jste jenom neměli zapnuté rádio. Každopádně přejeme jim všechno nejlepší, dostaneme se k tomuto jménu po 9:30, kdy si budeme intenzivně věnovat úplně nejvíc, asi jak si jim dneska někdo věnovat ano. bude, takhle jako na dálku. Kdyby jsme byli blíž, tak se budeme věnovat víc, jo, a intenzivněji, ale takhle na dálku to zvládneme Dobře. Jenom takhle. Po 9:30 tedy v dnešku v kalendáři budou Věrky, budou takzvaně stát na piedestalu.
0: Na čem? Já vím.
1: No prostě Dobře. Na takovém tom stupínku, aby je všichni viděli.
0: Ano, mrkneme se i na dopravu, protože alespoň v Praze ta doprava začíná pěkně housnout.
1: Tak přejeme pěkné ráno. Well.

0: vámi je Country Radio, za minutu bude 8:45 a my se podíváme na počasí, tak mám tady před sebou takovou mapku, jo? Ne, že bych to všechno jako oběhla, ale podle té mapky vidím, kde jak je. A ta situace je celkem neměnná, ty teploty se mění jenom opravdu velmi pozvolna, jsou zhruba mezi 9 a 10 stupni Celsia, ale na té Moravě tam máte už teď 16 a přes den byste měli mít až 25.
1: Tak to jsou fajn informace, méně fajn je to na dálnicích, konkrétně tu máme jednu informaci z D1, tady je ta dálnice ucpaná směrem na Brno z Prahy u Domažova. Na 47. kilometru, tak až po exit 182 popůvky si postojíte, takže v tomto místě dávejte dobrý pozor. My si dáme muziku, snad se nebudete trápit, stejně jako je tomu v názvu té další písně v podání Petra Spáleného.
0: Ale já myslím, že se ani Petr Spálený netrápil, když tuhle píseň zpíval, jenom to je prostě takový název, ale jinak ta ano. Písnička je veskrze jako veselá.
1: Veselá, radostná, konec konců posuďte sami, nakonec ji všichni dobře znáte.
0: Je čtvrtek 8. října, my vám přejeme krásné vstávání spolu s Country Radiem.
1: Hezké ráno.

0: pod lupou.
1: Jdeme se podívat za Vítězslavem Hálkem, protože to je právě člověk, který nás 8. října roku 1874 opustil. Zřídka se mu také říkalo Viktor. Vlastním jménem ale byl Vincenc Hálek, oficiálně Siegfried Hálek. Šlo o českého básníka, prozaika, dramatika, literárního kritika a také publicistu. Představitele Májovců spolu s Janem Nerudou, také aktivní organizátor českého kulturního života.
2: No a my jsme zvolili Vítězslava Hálka, jak ho známe i ze školních škamen. Patřil k nejvýznamnějším českým básníkům 19. století a společně s Janem Nerudou byl jednou z hlavních osobností právě již zmíněné generace Májovců. Narodil se 5. dubna v roce 1835 v Dolínku o Odoleny, u Odolené vody v rodině Hostinského. Původně se měl stát knězem, později chtěl být středoškolským profesorem, nakonec ale studia nedokončil a rozhodl se živit psaním a dobře udělal.
1: Už jako mladý se proseděl básnickou sbírkou Večerní písně, která mu přinesla velkou popularitu. Její verše jsou jednoduché, melodické a plné optimismu a především oslavují lásku. Hálek byl ostatně ve svém soukromém životě šťastný. V roce 1865 se oženil s Dorotou Horáčkovou, svou dlouholetou láskou.
2: Nebyl ale jen básníkem, pracoval jako novinář a redaktor Národních listů, psal fejetony, literární a divadelní kritiky, povídky i divadelní hry. V jeho tvorbě se často objevoval venkov a život obyčejných lidí. Zajímaly ho vztahy mezi rodiči a dětmi, rozdíly mezi bohatými a chudými, nebo střed lásky s majetkovými zájmy. Právě z tohoto prostředí pochází například známá povídka Muzikantská liduška.

0: Country rádiem na cestách.
1: 8 hodin 26 minut, krátce před zprávami se podíváme za dopravou. Samozřejmě začínáme na kolejích, protože tu máme nějaké ty výluky, konec konců jako každý jiný den. Ale dnes nám tady přibyly čerstvé Bohumín, Chalupky, Radnice, Chrást u Plzně nebo také Bruntál a Krnov. Co se týká silnic, už jsme hovořili o D1, že do Mašova je to ucpané na 74. kilometru, no a Praha, ta nám hlásí dopravní nehodu z Prahy 6, konkrétně z ulice Evropské. V Ústí nad Labem město se havarovalo. Tady došlo ke střetu vozidel v ulici Střelecké. Tolik tedy doprava, za chviličku počasí a zprávy. No a jak je to s dnešními oslavenci, to už bude téma po skupině Rangers.
2: Country Radio.
0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
3: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada skoro vyschla. V zásobním prostoru je 30 000 metrů krychlových vody, což je jen 1,3% běžného objemu. Karlovarský kraj pro nadcházející školní rok znovu spouští dotační program Obědy do škol. V něm je na bezplatné stravování dětí celkem 12 milionů korun. A Škoda Auto uvedla na český trh nejlevnější verzi svého zatím nejdostupnějšího elektromobilu Epic. Cena bude začínat na 619 tisících korunách. To byly krátké zprávy a tady je počasí. Dnes bude oblačno až zateženo, ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se vyskytnou na celém území. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20, jinak 19 až 23 a na jižní Moravě ještě 25 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak se jdeme podívat na všechny věrky. Dámy, dejte si prostě volume doprava, abyste věděli, jaká je historie vašeho jména. A vy všichni, co věrky znáte, tak taky, abyste jim mohli popřát a říct třeba Věrko, Věruš, Věrunko, Věrčo, vyžije vás kolem 140 tisíc a teď ona úplně vyvalí očeřina, jak to víš? A teď tak poslouchal jsem country rádio.
2: Ano, a také můžete říct, že v ní vkládáte víru, že ona je vaší vírou, protože to je právě nedělná součást tohoto jména.
1: Věra nebo také Viera je jméno slovanského původu a stejný je i jeho význam, právě tedy víra. Může se jednat také o osamostatněnou zkráceninu jména Věroslava. A domácky se toto jméno užívá jako Věrka, Věrunka, Věruš nebo Věruna.
2: V kalendáři
1: to už mi zní trošku jako
2: Věru je hanlivé, ano, ty Věruno zase, co jsi udělala za průšvih, že?
1: Takže spíš Věrunko, jo, dneska.
2: Ano, přesně
1: dneska
2: tak.
1: Je něžně.
2: V kalendáři máme další jméno, tím jménem je Dimitri, jedná se o ruské mužské křestní jméno, také Dmitrij, no a varianta jména Deméter je to, což je zlatinizovaná forma řeckého jména Demetrios, která byla odvozena od jména řecké bohyně úrody Deméter.
1: Dneska máme památný den sokolstva, je to významný den České republiky, který je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří během téměř 160 let existence tohoto spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost.
2: Každý z nás se určitě někdy setkal s nepříjemnými popáleninami, ať už jste si vylili třeba horkou kávu do klína, nebo jste sáhli na rozpálenou plotínku. Zkrátka, jsou to méně příjemné, dalo by se říci, až nepříjemné věci. A právě dnes máme Mezinárodní den boje proti popálení. Mezinárodní den tohoto boje proti popálení nám byl vyhlášen, abychom si všichni připomněli, jak důležité je jim hlavně předcházet a chránit, a to především děti, před úrazy, při níž se mohou právě nebezpečně spálit.
1: A musím říct, že je velmi důležité zmínit, že někdy se děti můžou popálit i od věcí, od kterých byste to až tak jako nečekali. Můžu říct, že my jsme jednou doma měli teda popáleninu od tavné pistole, lepidlo, ano. Jak se to vlastně roztavuje. Tak mojí dceři to káplo na nohu. A má do dneška obrovskou jizvu, jako už je to fakt jako třeba 10 let, ale je to fakt strašně jako nebezpečné a pálí to neskutečně teda, takže opatrně, až budete dělat třeba nějaké adventní věnce, anebo i ty podzimní, je to velmi nebezpečné a fakt udělá jako šílenou paseku.
2: No, až si vyhrnu rukáv, tak se ti částečně odhalím a tam zjistíš, že
1: já to
2: mám
1: nechci vidět.
2: Na předloktí jizvu a to jsem se spálil o roh trouby a to už je asi 7 let a ta jizva tam pořád je.
1: Já to nechci vidět,
2: jo.
1: Ať mi to neukazuje.
2: Ne, počkej, schválně,
1: ne, já to nechci vidět.

0: S vámi je Country Radio a my tu máme informace, které se týkají mnoha řidičů, kteří míří třeba z Vyškova do Brna. Na 214. kilometru si postojíte zhruba 20 minut a potíže máme i v Praze na Vídeňské. Jestli si dobře vzpomínám, tak včera se tam zaklínil nějaký autobus a mám pocit, nákladní vůz se tam zaklínil, měl na korbě ještě cosi, snad nějaký další vůz.
1: Dělníky vezl na stavbu.
0: To naštěstí ne, ale zaklínil se tam a oni ho nemohli prostě odtamtud dostat a ty potíže na té Vídeňské přetrvávají ještě doteď. Podle mě se ho snaží dostat stále ven, takže počítejte se zdržením.
1: Tak, malinko si to odlehčíme stran počasí. Dnes má být přes den až 23 stupňů Celsia, to znamená, opět tedy pokračujeme v té krásné sérii toho babího léta, ale teď přes den samozřejmě nebo po ránu počítejte s teplotami nižšími. Ty jsou rozmezí od 5 do 14 stupňů.
0: No, rozdíl oproti včerejšku s dneškem je ten, že bude ta obloha taková jako zataženější a mělo by pršet. Tak počítejte určitě s tím, že do ruky dneska patří deštník.
1: Tak AG Fleck, Vítr Safián, to už je hudební téma pro nás, pro všechny a hudební téma pro vás, pro všechny bude to, že tu máme pravidelnou soutěž do Zpíváš, tak už teď můžete telefonovat.
0: Tematicky se tato píseň bude věnovat něčemu velmi pozitivnímu, ano?
1: Ano. Těšíme se na to. Tak držíme palce, abyste se dovolali a hlavně zvolejte vy, kteří jste s námi ještě nespívali.
0: Těšíme se.
2: Práší sníh, vítr safián, krém honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách.

0: Dospíváš to?
1: Před námi jedna velmi optimisticky laděná píseň, ano. Už jsme to jako avizovali a na lince máme Lenku, která by chtěla tu optimisticky laděnou píseň dospívat. Hezké ráno.
2: Leni?
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Nevím, jestli se mi to povede.
2: Povede, určitě.
1: Dejte, jako. Povede. My jsme tady od toho, aby jsme řekli, jestli jo nebo ne. A my už teď dopředu víme, že se
2: že
1: vám
2: jo,
1: to povede.
2: No, jasně.
1: Jo? Stačí jenom prostě dobře poslouchat. Tuhle píseň 100% znáte a budete vědět, i jak pokračovat, protože někdy tu píseň samozřejmě známe a potom jo, přijde pasáž, kdy
2: se zasekneme.
1: Kdy ano. Normálně děláme, když si zpíváme tu píseň, pak děláme. Jo, a nevíme ta slova.
2: No, ale pozor.
1: Ale tady víte.
2: Ano, máme tady i takové šikuly posluchače, kteří, když si nespomenou na text, tak jim to okamžitě naskočí a začnou veršovat po svém. Jo?
1: No jo, ale zpívají u toho.
2: Ale pozor, zpívají u toho.
1: A veršují a přidají něco jiného, ale vy podle mě budete naprosto přesně znát slova. Jo? Vkládáme do vás no, veškeré naděje.
2: Tak, držíme palce, 3,
3: tak dobře,
2: 2,
3: děkuji.
2: 1, teď.
4: Přidám se hned a já, je to paráda, lehnout si na zára a číst.
3: S rukou za hlavou usínat s představou, že jsem čísi.
2: Ano, to je super.
3: Je to paráda, s nikým se nehádat a číst knížku. No tak já už vyrážím, tam to musím povídejte.
2: Výborně.
1: Vy jste fantastická. Vidíte, my jsme to říkali, že to bude skvělý a že vám to půjde, že budete naprosto přesně znát ta slova. Ještě byste zvládla, že jo?
3: No jistě, já zvládla. No.
2: No jak je to dál teda? Trošku jenom kousek, nemusíte samozřejmě.
3: No teď jste mě ale přerušili.
2: No já vím.
1: Teď jsme přerušili nit a teď napojit. Už to nejde, přesně. To vlastně, no. Vladimíre, ty
2: ne,
1: přece
2: vím.
1: Musíš znát, že tohle
3: to
1: už nejde.
3: Museli dospívat celou hned.
2: No.
1: Přesně, to bychom museli pustit od začátku. Že jo?
2: A z vlastní zkušenosti ano. Vím. Já když jsem duševně přerušený, tak pak už nenavážu.
1: No jo, no, to už
3: no,
1: se
3: stalo před lety.
1: Tak,
2: Karel
1: Zich, paráda.
3: Dneska jsem se dokonce ztratila i s autobusem. No, nevadí.
1: No, hejte, a zase jste se našla a dokonce jste u nás vyhrála no. Tričko k 35 letům Country Rádia. Tak ať vám sluší, ať se hezky nosí.
2: To já jsem se jednou ztratil i v autobuse dokonce.
1: V zatáčce
2: jsem vypadl, říkám, kde to jsem. Tak jo, Karel Zich, je to paráda, věřím, že parádně se cítíte i vy, i naši posluchači.
3: Je to paráda.
2: Je to
1: gratulujeme.
2: Paráda.
4: Uvaž kafe nebo nalej čaj. Paráda. Aspoň chvíli na něco si hraje.

0: Já čekám, tak to byl Mirek Hofman a skupina Greenhorns. I vy, pokud čekáte, tak se dočkáte zpráv s Tomášem Adamcem a také té další dnes již dopolední hodiny ve vysílání Country Rádia.
1: Po deváté se dočkáte Hobous nebo kapely Camelot, dáme si jich krásnou tůni.
0: Hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat oblačno až zataženo, ujediněle s deštěm nebo přeháníkami. Během odpoledne a večera se vyskytnou na celém území. Nejvyšší teploty na západě a na severu budou mezi 16 a 20, jinak 19 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Rychlý rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u cen pohonných hmot. Zatímco u nás stojí benzín i po zásahu vlády z minulého týdne kolem 45 korun a nafta asi 47 korun, v sousedním Polsku jsou pohonné hmoty po víkendovém zavedení vládních opatření o mnoho levnější. Češi z příhraničí si toho všimli a berou opět tamní pumpy útokem. Na jedné nádrži jde ušetřit dokonce několik set korun. Města a také obce začínají řešit spadané listí. To padá, i když ještě nemrzlo. Je to prý kvůli tomu, že stromy vlivem sucha jsou ve stresu. A listí končí v kompostárnách, které tak nestíhají. A to i kvůli dalšímu bioodpadu ze zahrad. Od loňska totiž bioodpad nesmíme pálit. O vlakových výlukách teď Luboš Dvořák.
2: S říjnem přišly další výluky na železnici. Na Kolínsku je to celá trať Pečky Kouřim a Ledečko Kolín. Vlakem se po celé trati nesvezete ani mezi Prahou a Turnovem. Výluka je od Bakova na Jizerou až do Turnova. Všechny spoje nahrazuje autobusová doprava. Nejdelší výluka bude ta bakovská až do konce listopadu. Luboš Dvořák, Kolínsko a Turnovsko.
1: Kdo má rád knihy, je tato akce přesně pro něj.
3: Více než 400 knihoven napříč celou republikou ožívá v těchto dnech literárními debatami, čtenářskými výzvami, workshopy, koncerty a dalšími kulturně osvětovými akcemi. Důvodem je celostátní happening Týden knihoven, jehož již 30. ročník vyhlásil a koordinuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Knihovny lákají na program pro celé rodiny. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Máme další skvělý sportovní český úspěch. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy včera na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Anu Kryzaovou a vybojovala svoji první světovou medaili. Ceníkov z mistrovství světa slaví jako druhá česká judistka po Michaele Wernerové, která byla v roce 1999 také třetí. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné

0: Roman Horký a kapela Kamelot. Před dvěma dny byl oficiálně zahájen předprodej vstupenek na výroční megakoncert Kamelotu u příležitosti 45 let od jeho založení. Ten koncert bude 12. června roku 2027, to znamená příští rok. Bude to u oslavky v Oslavanech, a to k tomu ještě na zámku. Budou tam krásní hosté, skvělá muzika. Petr Kocman, Blanka Šrumová, Žalman a spol. No, bude to velkolepé, tak pokud máte tuhletu pohodovou muziku rádi a hlavně ten prostě sametový hlas Romana Horkého, tak si tuhletu událost nenechte ujít.
1: No, aby vám neunikla, tak být váma, tak už teď se pohlížím o lístcích právě na ten avizovaný termín. Lepší je vrabec v hrsti než holub na střeše, jak se říká, že?
0: A Vánoce se blíží.
1: Ano, to je taková krásná připomínka. Když se tak dívám na další písničku, tak u nás v české kotlině máme písničku Vysoký jalovec, vysoký jako já, přes kočo má milá rovnejma nohama. No a když jsme u těch vysokých stromů, tak na toto téma nám bude zpívat Alan Jackson, Tall Tall Trees, vysoké, vysoké stromy. Takže je vidět, že i v zahraničí mají něco vyššího, ne jalovec, ale tak bez názvu, bez konkrétních pojmenování stromu.
0: Tak Vláďa, jenom chtěl vám říct, že umí anglicky, Tall Tall Trees.
1: Ano,
0: a dáme si Tak to mám ráda, Marie Rotrová, to bude další muzika, i Michal Tučný, Projíždím. A docela určitě v této hodině zaslechnete i téma ranního otazníku.
1: Tak těšíme se na zadání a na vaše odpovědi hlavně.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: 9 hodin 23 minut je docela možné, že mnozí z vás už jste po snídani, jiní svačíte, a nebo to vaše první vůbec dnešní jídlo bude oběd. Ať to máte nastaveno, jak samozřejmě uznáte za vhodné, což ale není zdravé, přímo se naobědvat, ale dát si něco dobrého k snědku, třeba nějaké ovoce po ránu, je fajn. Takže o jídle dnes bude téma ranního otazníku.
2: No, takhle, bude to o takovém tom jídle, které prostě si zaslouží nějakou tepelnou úpravu, ano. Ideálně. Jo? Já si pamatuju, že vždycky se říkalo, že musíš mít alespoň jedno teplé jídlo denně. Za den. Mhm. Takhle, to je samozřejmě jako... Není to, myslím, že dneska už to dávno neplatí, jo, to je samozřejmě jako, co si budete jíst, je jako čistě na vás, jo, spíš záleží na tom složení, jako, a na té energetické hodnotě za celý den, jo, ideálně. Neskákej mi do toho, nenadechuj se pořád.
1: Abych se neudusil, jenom jsem chtěl říct.
2: Ale nás by dneska zajímalo, protože věříme, že většina z vás to alespoň jedno teplé jídlo za den má, tak by nás zajímalo, když neuvaříte vy, kdo u vás chystá to teplé jídlo?
1: Jestli tedy vůbec, a na to jsme moc zvědaví, takže uvidíme, jaké budou odpovědi. Já jenom jsem chtěl třeba říct, že když si pamatuju, jak jsme obědvávali u babičky, tak vždycky byl základ polévka, ať už byla jakákoliv. A bez té polévky se to hlavní jídlo, ten chod, prostě neobešel.
2: Ale chudák babička musela kvůli tomu stávat ve 4 ráno, aby prostě stihla všechno připravit, uložit, aby udělala ty svačiny, aby to prostě, jo, aby to všechno prostě šlapal ten chod, tak chudák musela takhle brzy ráno stávat, aby vy jste měli tu polévku. No, to už je, naštěstí dneska neplatí.
1: Ona si to jako docela zredukovala, pomala si tím, že nevstávala brzo ráno, nechodila pro jistotu spát vůbec.
2: No, chudáci ty babičky. Dneska moderní babičky už to takhle jako nemají, ale myslím, že vaří. A nás by zajímalo vlastně, jestli to padá na vás, vždycky na vaši hlavu, nebo jestli se doma o ta teplá jídla dělíte, nebo jestli je to pondělí, středa, pátek vy, anebo pondělí až neděle vy.
1: Tak ono zase na druhou stranu existuje takový úžasný vynález, což je mikrovlnka, že jo? Takže ať už máme cokoliv studeného, můžeme si to ohřát a potom se chlubit tím, mámo, já jsem připravil teplé jídlo.
2: No dobře, ale to už samozřejmě by předtím mělo být někým uvařeno.
1: Ano.
2: Jo?
1: No.
2: Tak jestli to za vás neuvařil nějaký obchod, tak samozřejmě pak musíte přiložit k ruku dílu i vy. Tak když nevaříte vy, kdo u vás doma chystá teplé jídlo?
1: Těšíme se, jak to bude vypadat s těmi odpověďmi.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak jestli je to all right, jak se zpívalo předcházející písni i na silnicích, tak se na to mrkneme, ale ještě předtím navštívíme koleje, konkrétně si připomeneme některé ty vlakové výluky. Zbel, Prostějov, Senice na Hané, Prostějov, Úštěk, Česká Lípa, anebo také Chrást u Chrudimi, Žďárec u Skutče. Ano, to jsou krátkodobější vlakové výluky, takže počítejte s náhradní autobusovou dopravou na těchto trasách. Vítkovice a je tu první dopravní nehoda v rámci tohoto dopravního zpravodajství. Tady se havarovalo v ulici Ruské. Další dopravní nehoda je ze Starého Města v okrese Uherské Hradiště. Zervavice. Tak v ulici Zervavice. Tak došlo k dopravní nehodě a havarovalo se také na Praze 8 v ulici Za Invalidovnou. Tak my vám přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a za chviličku si v našem vysílání dáme další muziku.
2: Country
3: Radio. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vládou na Country rádiu.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak já jsem doufala, že tady nebudou takové příspěvky o tom, že no musím vařit pořád jenom já. Jenom pořád já.
2: To píše muž nebo žena?
1: Nikdo, že doufala jsem, že jo, nepřijdou takové příspěvky. Pořád vařím já, nikdo mě nezastoupí, když neuvařím já, tak je prostě studená plotna. A tak, tak některé takové bohužel teda přišly.
2: Ano. Jo?
1: Pánové, zejména by se měli rdít.
2: No počkej, je tady jeden z příspěvků, napsal nám Jindra a ten píše, milé Country Radio, u nás to máme s ženou rozděleno tak, že žena úžasně vaří, dělá vždycky teplá jídla, zvláště na víkend, a aby ji také někdy dohnal, tak já vařím také teplá jídla, ale vždycky je koupím, a to na mě neprozrazujte, koupím polotovar, pak to ohřeju a vydávám to za vlastní.
1: Jo, a manželka si říká, přesně kdy už ty se naučíš vařit.
2: No, ano, ano. A víte co, ještě pár...
1: Se puštíš do takových velkých jídel pořád.
2: Já tohle docela doporučuju, protože tím pádem ušetříte i nádobí, že jo, za vaření. Žena potom přijde doma a řekne domů a řekne, ježiš, ty jsi vařil tak výborně.
1: A ještě si uměl to nádobí.
2: A ještě si uměl to nádobí a ten chlap tam sedí, takhle má ty ruce skřížený a říká si, vidíš to, po tobě je vždycky takový jako nepořádek a po mně ornunk.
1: Přesně, tam ty nohy nahoře celý den. Tak jo. Samozřejmě, pokud na to máme, že, ano. Tak si můžeme každý den takhle dokupovat, ale já myslím, že prostě to domácí jídlo prostě stejně chutná.
2: Nenahraditelné.
1: Jinak, i když si koupíte nějaké jako hogofogo lepší, jako, tak prostě stejně uvařit si to jídlo doma, dáte si tam, co vám chutná, jako, naopak eliminujete to, co vám nechutná.
2: No a není to jenom o té chuti, je to také o tom přístupu a o tom třeba, mně se hrozně líbí, když v domácnosti vaří oba dva manžele, třeba o víkend. A teď se doplňují. A...
1: Akorát se motají pod nohama. To ne.
2: Já prostě jsem čekal, že něco takového
1: v kuchyni musí být každý sám. Jako, takové téma si dáme zase někdy jindy.
2: Chceš něco slyšet? Jestli, no. Mě to taky vadí.
1: Jo, no, taky raději vaříš sám. Ano, viď? Jako, já nemám ráda ani, když mi do toho někdo jako hovoří, hele, a dala si tam tohle. To jo. Se teda naštěstí u nás doma
2: dobře,
1: neděje.
2: Dobře, beru zpět.
1: Ale jako... A dáš tam tohle? Ne, nedám.
2: No, no, přesně. Napsal nám třeba Jirka, ahoj Katko a Vladimíre, když se nám doma nechce vařit teplé jídlo, tak to řešíme tím, že za nás uvaří tu nějaká restaurace nebo bufík, nepohrdneme ani pizzerii nebo kebapárnou. Není to každý den, jenom několikrát do měsíce, protože by to naše peněženky neunesly, to si řekla ty před chvíličkou velmi dobře, a museli bychom se chodit pást. Hezký den. Pozdravuje Jirka.
1: Jo, někdy je fajn, ale za mě třeba jako lepší dojít si do restaurace, než si to nechat domů dovést. Jako za mě už to, jo, už to ztrácí prostě ten glanc a ta kultura toho jedení už je taky trošku jakoby jiná. Ale proti gustu já jako samozřejmě vůbec se proti vám nestavím. Tak když neuvaříte vy, kdo u vás chystá to teplé jídlo, to bylo téma ranního otazníku, my bychom potřebovali nějaký výherní příspěvek.
2: Já ho tady mám
1: máš,
2: ho připravený.
1: Ale...
2: Ano, napsala nám Věra a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku, Věruško. A ta píše, mám naštěstí skvělého manžela, protože o vaření v kuchyni se dělíme. Jeden vzájemně si nevadíme, protože když vařím já, tak manžel odchází do restaurace, když vaří manžel, já se zavřu ve vedlejší místnosti a cvičím si třeba jogu. A ty výsledky jsou krásné. I když se to mnohdy manželovi tolik nepodaří, tak z toho mám velkou radost, že pro domácnost něco udělá a já ho vždycky pochválím.
1: Se mi líbilo, jak manželka doma vaří a manžel odchází do restaurace, no. Protože ví, že to samnost.
2: Ne, na jídlo, na pivo, jsem pochopila si takhle, protože po pivu roste chuť, že jo, takže přijde a řekne, mámo, ať máme cokoliv od tebe, mi to vždycky chutná.
1: No, to jako úplně nevím, v tom bych to takhle neviděla, ale Věrko, když nám zavoláte, tak dáte nám adresu, my vám pošleme pěknou cenu a taky se vás zeptáme, jak je to teda doopravdy.
2: Přesně, tak děkujeme za vaše příspěvky, k těm dalším se dostaneme zítra, teď už tu máme muziku. O tu se postará Petra Černocká.
1: Bude ale i Pavel Bobek, má dívka N v našem vysílání, tak vám přejeme příjemný čtvrtek.
2: A teď něco na kuráž, Tennessee Whiskey.

ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj!

vrat, ať se na hucom zkýší přenajmout dá. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma chud, ať se na hucom zkýší přenajmout dá. Jo, ahoj!

0: Johoho, johoho, ano, takhle krásně končíme téměř dnešní vysílání Skačku a zvážu. Blíží se 10. hodina, za chviličku kolega Milan Schmidt a nebude v tom po 10. sám.
1: Nebude v tom sám, protože tady bude mít spoustu dobré muziky, takhle my bychom tady s ním byli, ale on říkal, že na to potřebuje klid.
0: Ano, ano.
1: Aby tu pro vás mohl být celým svým srdcem,
0: že ho
1: celým rozptylujeme svým tělem.
0: V podstatě. No.
1: Ano, my bychom ho pořád rozptylovali a pořád rozesmívali, on by potom toho nemohl mít takové hezké seriózní to vysílání.
0: Přesně. Tak jo, takže hezké seriózní vysílání s Milanem Schmidtem po 10. bude tu mít báječnou společnost, jako medvědi tu budou.
1: Robert Křesťan,
0: medvědi, nevědí, to je zase téma pro Ivana Mládka. Prostě bude to hodně.
1: Ano, těšte se na skvělou muziku a hlavně příjemné vysílání Milana Schmidta. Mějte se pěkně.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat oblačno až zataženo, ujediněle s deštěm nebo přeháníkami. Během odpoledne a večera se vyskytnou na celém území. Nejvyšší teploty na západě a na severu budou mezi 16 a 20, jinak 19 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozv.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
8: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
10: Více na cherrymotor.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: 7 z 10 domácností si pěstuje vlastní potraviny, a to na zahrádce nebo v bytě nebo třeba na balkóně. Hlavní motivací je pro ně to, že získají čerstvé a zdravé potraviny bez chemie. Dalšími důvody jsou záliba v zahradničení a úspora peněz. Tak alespoň dopadl průzkum. Parkovné na Husově náměstí v Rakovníku budou moci lidé konečně platit přes aplikaci v mobilním telefonu. Nový systém by mohl začít fungovat ještě letos. Momentálně musí řidiči používat automaty. Platbu uhradí buď kartou nebo hotově. Město ke změně přistoupilo na žádost občanů. Technici momentálně propojují data mezi mobilní aplikací a systémem, který řídí závory na parkovišti. To má být údajně hotové do konce října. Pak budou moci služby vyzkoušet první řidiči. V Mělníku se pojede rally Mělník a budou platit omezení.
2: Královské město Mělník podlehlo vůni spáleného benzínu. Druhý ročník rally Mělník se jede tento víkend. S tím souvisí i úplná uzavírka ulic v centru i dalších částech města. Rychlostní zkoušky se pojedou i v okolí města. Přetrvávají však diskuze, podobně jako Mladé Boleslavi, zda tento sport patří do historického jádra města. Luboš Dvořák, Mělník.
1: O nové stezce přináší informace Luděk Savana Urbánek.
3: Dřevěné sochy, vodní kaskáda a krásná příroda. V Lužánkách v Bystřici nad Perštejnem vzniká nová stezka, kde mohou místní relaxovat a věnovat se volnočasovým aktivitám. Je to v místě nových rybníků Horní, Prostřední a Dolní Labuška. V letošním roce kolem nich vznikly nové pěšinky, aby se lidé mohli příjemně procházet touto krásnou lokalitou. Luděk Savana Urbánek, Bystřice nad Perštejnem.
0: Sport.
4: Dneska se bude hrát hokej. Dvě předehrávky načnou dnes program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bitvě gigantů změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se utkají Plzeň s Českými Budějovicemi. Na západě Čech se začne hrát 17:30 a úvodní buly v Metropoli hodí rozhodčí o hodinu později. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

No, milí posluchači, krátce po 10. hodině už vás zdraví Milan Schmidt, také nás pozdravili Nedvědi a Robert Křesťan a druhá Tráva. No a než půjdeme za další muzikou, tak se nechte pozvat na to, co nás čeká v této hodině, tak klasicky tulácká stezka a nebude chybět ani Kukátko. V Kukátku se objeví Míša Leicht, takže to berte jako pozvánku jednak na skupinu COP a jednak na skupinu Forehand. Konec konců to všechno uslyšíte už za chvíli. Přeji vám příjemný poslech a dobré dopoledne.

svátek, Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko Country Rádia, které bude pozvánkou za muzikou, stejně tak jako ostatní kapely, které známe z našeho vysílání. I COP pokračuje v podzimních koncertech a více nám k tomu řekne Míša Lajch, kterého tímto zdravím. Ahoj Míšo.
2: No ahoj, to jsem rád, že jsem ve vašem kukátku. To je výborný. No.
1: My jsme taky rádi, a tím kukátkem teď koukneme na to, co děláte. Takže kde můžeme copáky vidět teď na podzim co nejdříve?
2: No, představ si, že 8., což je vlastně teda ve čtvrtek, jsme ve Zlíně, jo. Mm-hmm. A tam ještě zůstaneme chviličku a přesuneme se kousek vedle a budeme v Luhačovicích. Ve Zlíně jsme v Zelenáčově šopě.
1: Jasně.
2: Od 19.30 a toho 9. jsme v Pozlovicích, vlastně to se je Luhačovice, Pozlovice, hotel Ogar.
1: Mm-hmm,
2: jo.
1: Mm-hmm, jasně.
2: No a strašně se tam těšíme, protože jsme tam strašně dlouho nebyli. No.
1: Tak to jsou místa, které mají svoji tradici, kde se hraje hodně, takže předpokládám, že bude plný dům, ale pochopitelně, pokud nás někdo poslouchá,

0: Těšíme se.
1: Strašně těšíme. Taky. Ještě řekni, Milane, ale dáte včas vědět, že to tam je na tom parníku.
2: Určitě, to všechno potvrdíme, ozveme se a je to i výzva pro naše posluchače, že mohou ještě kupovat lístky, protože ještě jich tam pár zbývá. Takže
1: je tak to je super, to jo? Je super. Hele, mějte se hezky, těšíme se na vás s Copem, zvlášť v tom Zlíně, protože tam musíme zůstat spát, takže bude s náma bude sranda docela, si myslím. No.
2: Jo? Jasně, díky za pozvánku, díky za pozvánku,
1: mějte se, ahoj. Milane. A zdravím všechny posluchače Country Radio. We'll be right back.

0: mohl bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Je tady ten správný čas na dopravní informace. Zahájíme jako vždy polodenními výlukami. Týká se to úseku Bohumín, Chalupky, Radnice, Chrást u Plzně, Bruntál, Krnov a Šumperk, Zábřeh na Moravě. To jsou tedy místa, ke kterým se dnes ještě vrátíme jedno odpoledne, ale jsou to místa, kde budete během dnešního dne do 16. přesedat na autobusy. Teď tu pro vás mám informace z dálnic, není jich zatím moc. Na D5 na 97. kilometru ve směru na Plzeň je nějaký předmět na vozovce, vypadá to na ten zakládací klín takový, tak pozor, ať na to nevjedete. A není nějaký větší malér. Na D1 potom koukám, že vypadá doprava relativně klidně, ale pozor, na 283. kilometru ve směru na Brno stojí porochané osobní auto, tak ať se nám tam situace neskomplikuje. To místo, které jsme včera avizovali, že je uzavřené, to znamená exit 196 ve směru na Ostravu, tak to platí pochopitelně i dnes. I tam počítejte s přibývajícím časem s houstnoucí dopravou. Stejně tak podobná situace bude určitě na D5 na příjezdu do Prahy a na místech, kde se opravuje. To znamená mezi 110. a 100. kilometrem obousměrně. Teď mám tady zprávu, že na 97. kilometru, tedy zhruba v těchto místech, je nějaký předmět na vozovce a to je také zakládací klín. Takže to máme dvakrát, no tak dávejte pozor, vlastně ať jedete kamkoliv, přejeme vám všem šťastnou cestu a hlavně doražte do cíle bezpečně.
1: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
3: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
1: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bez partyjní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia a zejména ty, co se rádi toulají a výletují. Dnes vás pozvu na Čedičové varhany u Hlinek. To je v Karlovarském kraji kousek od spojnice mezi Bochovem a Bečovem nad Teplou. Čedičové varhany u Hlinek se nacházejí v malém opuštěném lomu s rozlohou zhruba 3/4 hektaru. Je to asi kilometr jihovýchodně od obce Hlinky. Přírodní památkou byly vyhlášeny v roce 1997. Lom byl otevřen na severovýchodním svahu vrchu Hůrka s nadmořskou výškou 817 metrů. Vrch byl malým třetihorním vulkánem v lávovém proudu olivinického nefelinitu. V zachovalé lomové stěně je ukázkově vyvinuta sloupcovitá odlučnost horniny Čedičové varhany. Taková sloupcovitá odlučnost je způsobena smršťováním lávy při jejím chladnutí. Tak jako u bahenních prasklin na dně vypuštěného rybníka dochází při zmenšování objemu bahna k jeho následnému praskání, tak je to podobně i u chladnoucího nefelinitu. Dochází k vertikálnímu rozpukání a vzniku 5 až 6 bokých sloupů. U lávových výlevů jsou sloupy orientovány kolmo k povrchu proudu. To znamená k chladnému horninovému podloží na jedné straně a ke vzduchu na straně druhé. Nefelinit je jemnozrná a celistvá vulkanická hornina, kterou mikroskopicky prodůstají minerály nefelín a pyroxen. V této hornině je významně zastoupen i olivín, odtud tedy nese název olivinický nefelinit. Olivín tvoří drobné žluto-zelené krystalky. Stačí jen kousek horniny odštípnout. Pozor, jde to poměrně těžce a je třeba chránit oči. Na lomové ploše se tyto krásné žluto-zelené olivíny dají pozorovat nejlépe pod lupou. Nefelinit patří do skupiny čedičových vulkanitů, stejně jako olivinický bazalt, který tvoří samostatný výlev přímo na vrcholu Hůrky. Více informací o čedičových varhanách u Hlinek najdete například na webu geologie-astronomie.cz. Kdybyste měli vy nějaký tip na zajímavé místo, napište nám prosím na tulák@countryradio.cz. Pěkně děkuje, Vít Pěkný.

0: Antri počasí.
1: Venku dnes bude převládat oblačno až zataženo, ujediněle s deštěm nebo přeháníkami. Během odpoledne a večera se vyskytnou na celém území. Nejvyšší teploty na západě a na severu budou mezi 16 a 20, jinak 19 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Folk Team hraje v Zelenáčově Shopě ve Zlíně v neděli 11. října od 19 hodin. Bude se křtít album Na konci světa. Zazní osvědčené hity i nové písně a kmotrem alba bude Karel Markitán. Na country večer můžete přijít v sobotu od 17 hodin do Smilovické hospody. Zahraje tady skupina Darebáci a tím pádem vás čeká večer plný country muziky a skvělé zábavy. Pokud máte rádi americkou country, blues i rock, tak přijďte do restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Zahraje tady David Nicola Brand a to zítra od 19 hodin. Je tady další folkový recital Lokeckého písničkáře, tentokrát v sobotu 10. října od 19 hodin v Kloboukách u Brna v místní Sokolovně. Zazní písně jako Toulavej, Nebeplné koní, Všechno je tak, jak má být, ale i písně o Moravě, kterou Kyďák miluje. K tomu mnoho dalších známých i novějších songů.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dopolední káva s Milanem Šmitem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Šmit u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Tak přátelé a milí posluchači, jak jsem avizoval v dnech minulých, tak mám tady hosta na dopolední kávu a ne hosta ledajakého, velkou osobnost naší populární scény, a sice pana Michala Horáčka. Pane Horáčku, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak moc rád vás tady vidím, a než se dostaneme k tématu, protože když to řekneme fakt, jak je to třeba ve Wikipedii napsáno, tak spisovatel, esejista, textař, básník, producent, nestačil by nám čas této hodiny na to, abychom vaši práci nějak mapovali, a myslím si, že to ani není potřeba, protože pojem Michal Horáček všichni znají, ale tady v country rádiu třeba těch vašich písniček nehrajeme až tolik, a přitom, což je asi škoda, vy jste vlastně na začátku své kariéry psal pro country interprety.
2: Já jsem tím úplně začínal, já jsem country miloval, miluju do dnes, mám možná 300 těch vinilů, samozřejmě s Johnny Cashem a s Chrisem Christophersonem a s Merle Haggardem a prostě se všema, který tady hrajete, tak ty mám doma. Miloval jsem to a začínal jsem s tím dokonce. Já jsem zatoužil být textařem někdy za koncem 70. let a říkal jsem si, já to ještě neumím, já si to musím nějak naučit. Tak jsem otextoval česky celý jedno album Chrise Christophersona. Škoda, že jsem to ztratil teda, ale poctivě říkám, že opravdu jsem to teda udělal. No a pak se stalo, že moje první věc, když se skutečně nahrála a zpívala, byla na desce v rádiu, byl Michal Tučný. Tenkrát jsem hodně kamarádil se Zdeňkem Rytířem, ano, který měl vlastně k Michalovi přijet. Taky jsem jezdil k Michalovi, takže na tu chalupu, a prostě dokonce jsem jezdil na jejich koncerty, abych to všechno jako takhle poznal. Já se považuji za člověka, který vlastně koření v té country.
1: Vážně? No a co takhle, takový ty přidružený věci, které k tomu patří, ten životní styl, tramping a taky ty věci, zasáhlo vás to? Nebo
2: já, když
1: nebo
2: jsem byl kluk, jo, tak to ještě byla takzvaná usárna, já nevím, jestli ještě dneska někdo ví, co to je.
1: No tak ty staromilci mají, usárna.
2: No jasně, byl jsem mockrát jako takhle jako počerákem s klukama ze školy, a ne, že bych se považoval za nějakého trampa, ale jako zažil jsem to.
1: Zažil jste to. Takže je vám to blízké, tohleto. Když odpočíváte nějakým způsobem mezi prací, třeba pouštíte si nějakou muziku, anebo úplně radši ticho?
2: Já už poslední léta mám radši ticho. Se přiznám. Jo. Protože já toho mám teď tolik, zejména za poslední dva roky, kdy začal vznikat ten veliký projekt, kterým se teďka věnuju, ve spolupráci, ale taky s lidmi, kteří taky jsou známí z toho country prostředí, což je Ivo Viktorín a také Robert Křesťan a také Petra Šanej-Šanclová, která nám složila tři krásné věci.
1: A koukal jsem, že vlastně i na nahrávce, kterou si my taky mimochodem poslechneme v průběhu pořadu, tak spolupracoval třeba i Radek Hlávka, který hraje s Druhou trávou. Takže jsou to lidé, které my tady známe, máme je rádi. A než se k tomu projektu dostaneme, tak ještě bych se chtěl zeptat, ona nejdřív vyšla ta kniha, a vy, když jste tu knihu psal, tak už teda pravděpodobně jste věděl, že to bude zhudebněno, je to tak?
2: Ano.
1: On to podtitul to napovídá víceméně.
2: Je to básnická sbírka, která má obstát sama o sobě. Vyšla v knižně, musím se tady pochlubit, rád to udělám. Ano. Zařadila se mezi bestsellery, takže pak vyšlo ještě druhé vydání. Jmenuje se to Pozemský prach a boží dech s podtitulem Slova příštích písní inspirovaná biblickými příběhy. Abyste se neděsili, není to určeno věřícím výhradně nebo primárně. Je to spíš antropologická perspektiva. Taková, kde obyčejní lidé zažívají neobyčejné příběhy. A to zažíváme všichni.
1: Všichni.
2: My všichni máme, tak jako ti aktéři těch biblických příběhů, své lásky a nenávisti, něčeho se bojíme, na něco se těšíme, někdy jsme stateční, někdy jsme zbabělí. Mojí toho je, aby čtenáři té knihy, případně posluchači potom toho 4 alba, o kterém budeme mluvit, který obsahuje 34 písní, aby svůj životní příběh mohli porovnat s tím, jak podobné situace řešili tehdy lidi, kteří vystupují v těch písmu, zkrátka. A já se snažím to přivést co nejvíc do naší doby. Aha. O tom si pak konkrétně můžeme něco říct.
1: Výtečně, říká pan Michal Horáček, můj dnešní host. My si dáme muziku, pustíme si píseň, kterou zpívá Michal Tučina a Zdeněk Rytíř, Čistá práce, což by měla být také vaše práce.
2: Já si na to vůbec nepamatuju, tak se to rád poslechnu.
1: Pojďme si poslechnout, třeba vám to připomene ta píseň. Kdybyste se chtěli pana Horáčka na něco zeptat, máte možnost SMS-kou na 720 00 11 11.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Tak já si užívám dnešní dopolední kávu, je pro mě sváteční, protože mým hostem je významná osobnost kulturní scény, pan Michal Horáček, a bavíme se o jeho zbrusu novém, bych řekl, projektu, i když už to, no, já říkám zbrusu novém, to by mě vlastně zajímalo. Jak je to, jak se člověk vlastně pustí do takhleho, řekl bych, docela složitého tématu? My jsme takhle. Já, co znám lidi, tak všichni jsou věřící, nikdo se k tomu nehlásí, jako každý se tváří jako ateista, možná nemá Bibli přečtenou, ale přesto prostě díky Bohu a s Pánem Bohem a tak dále to lítá. Je to podle mě, aspoň třeba se pletu, tady udělat nějaký projekt s biblickým podtextem, není to určitě jako riziko, že to zůstane nepochopeno?
2: No to doufám, že je. Já když jsem to s tím přišel a seznámil jsem s tím s nejbližší okolí, aha, a pak trochu širší okolí, tak prakticky všichni řekli, prosím tě, co si myslíš, co pak to někoho zajímá dneska. A to bylo obrovský pozbuzení, protože jo, pro mě. No, protože dělat něco, co by lidi jako řekli, no jo, to je bezva, to je tutovka. Jo, a to bylo lidi, jo, bylo vysílat rády, a dokonce i country to bylo vysílat. A tak, ne, to by nebylo ono, jo. To je potřeba, jestli člověk chce něco skutečně vytvořit, tak to musí být jako proti vodě trochu. Ale jak už jsem řekl, to není určeno věřícím lidem tohle. Určitě ne primárně. Jo. To je prostě antropologická věc. Jako spíše mě inspirovalo to, že jsem se, když mi bylo 68 let, přihlásil ke studiu dějin umění. Jo. A respektive přihlásil jsem se k přijímacím zkouškám. Jo. Brali jen 10% lidí. Jsem říkal, tak asi ne. No. A oni mě vzali. Jo. A pak jsem tam strávil následující léta. To znamená, že jsem se seznámil s ohromnou spoustu úžasných uměleckých děl. A ta západoevropská umělecká díla jsou celá staletí věnovaná biblickým tématům. Akorát různě. A mě například nesmírně inspirovalo plátno Caravaggiovo, který se jmenuje Povolání apoštola Matouše. Prostě tam se dějí ty pobudové různí v nějaký hospodě a tam prostě plkají a pijou a tak žvaně a nic. No a najednou do dveří vstoupí ten Kristus a najednou z nich ukáže. A on prostě stane a jde a stane se tím apoštolem. A Ivo Viktorin to zhudebnil. Je to asi jeho nejpovedenější věc, myslím. Tak ne, oni jsou všechny různě povedený, ale tohle tak nějak dobře funguje. A jmenuje se to Ukázal na mě. A to jste zmínil, že tam hraje kromě jiných i Radek Hlávka a další báječní lidi. A to je takový příklad toho, jak se s tím dá pracovat. No.
1: Když bychom vzali ať už tu knihu, nebo to hudební dílo, co by podle vás to mělo primárně v lidech vyvolat? Je to jakoby převést je třeba více k víře, anebo naopak jenom, aby se třeba zamysleli nad tím, nakolik koresponduje ten současný život právě s tím, co už je psáno?
2: No, k víře určitě ne, to mají v povaze práce faráři, jo. Já nejsem farář. Ne, to vlastně upozornění na to, že, a vy už jste to trochu naznačil na začátku, že naše kultura do značné míry stojí právě na biblických příbězích, protože každý člověk, i když vůbec není věřící a nečet nikdy Bibli, ví, kdo to byl třeba Jidáš.
1: Ano.
2: Jo? Co to je Kainovo znamení, co to je Sodoma a Gomora. To myslím, že víme úplně všichni. No a já s tím pracuju tak, jako bych to přiblížil dnešku. To je, jako jinak by to jako nefungovalo. A vlastně to je bude jak živá můj jako úmysl, ať už dělám jakýkoliv projekty.
1: Takže můžu to chápat, jako že by to byla určitá spojnice mezi věřícím a ateistou, a vlastně ukazuje na to, že máme ať věřící nebo ateista v podstatě stejné životní problémy, cíle, touhy, sny.
2: Ano.
1: A to je ono, o tom,
2: ano,
1: to je.
2: Bible to jako z biblických příběhů to jako vychází jako z prvotní inspirace. Potom já to použiju ještě inspiraci z dějin umění, no a potom použiju inspiraci ze svého každodenního života. No.
1: Jak těžké to bylo zvládnout vlastně i v tom časovém limitu, o kterém jsem četl, 40 týdnů, 40 písní a tak dále, Měl jste to už jako připraveno v hlavě předem, než jste se do toho pustil, anebo skutečně jste na to měl jenom těch 40 týdnů to dát dohromady?
2: Tak ta 40, ta číslovka je v Bibli opravdu významná, protože 40 dní trvá potopa, 40 dní se postí Kristus na poušti, 40 let jdou Izraelci do zaslíbené země a tak podobně. To je taková číslovka, která naznačuje čas očištění, usebrání, něčeho zvláštního před tím, než se stane něco dalšího. A já jsem, mě to tak oslovilo, tak jsem si řekl, tak já se pokusím ty výzvě, kterou mi to písmo předkládá, dostat. A tak jsem skutečně během 40 týdnů napsal těch 40 věcí, z nich 34 teda bylo zhudebněno a bude na albech.
1: Těšíme se na to, my máme možnost si i poslechnout něco z toho, k tomu se ještě dostaneme, ale než pustím hudbu právě z připravovaného díla, tak se vrátím ještě zpátky trošku v čase a pustíme si písničku, která bez rozdílu žánru zasáhla naši společnost. Dáme si Hanu Hegerovou a Petra Hapku a Levandulovou, protože to je prostě písnička, bez které se asi žádné rádio neobejde. A pak si k tomu ještě taky něco řekneme. Já jenom podotýkám, že kdybyste se chtěli na něco zeptat pana Michala Horáčka, tak ta možnost tady samozřejmě je SMS-kou na 720 00 11 11. Posloucháte Country Radio a Levandulovou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme se podívat na pár dopravních informací, jak je zvykem na Country rádiu. Začneme na kolejích, a to na kolejích v městské hromadné dopravě. Z důvodu instalace železničního mostu počítejte s tím, že až do neděle 18. října je přerušen provoz tramvají v úseku Knížecí Smíchovské nádraží. Linky 12 a 15 končí na Knížecí, linka 5 od centra jede přes Vítoň a Dvorecký most, linka 20 od centra je odkloněna do Radlic a jsou zavedeny dvě nové linky, 32 Smíchovské nádraží a Slivenec a potom 40 Smíchovské nádraží sídliště Modřany. Tolik tedy koleje, no a teď rychlý pohled na dálnice nebo na ty nejhlavnější dálniční tahy. Mám tady zprávy z D1. Zatím vypadá D1 poměrně klidně, nezvykle klidně, ale přeci jen porouchané vozidlo najdete na 174. kilometru ve směru na Prahu, tak je to odstavená dodávka, objíždějte opatrně. Výstraha z D1 přichází i z hranic s Polskem, a sice ve směru na Ostravu se tvoří kolona na 374. a půl. kilometru. Když jsme u těch kolon, dají se předpokládat i na D11, kde se opravuje pilně od Sacké až někam k odbočce na Jičín, to znamená od 25. do 42. kilometru. Je tam velmi hustá doprava. Zatím se to nějak extra neštosuje, ale počítejte s přibývajícím časem s rezervou a vyražte trošku dříve. Je to obousměrný problém. A podobná situace i na D5, a to mezi Stým a 110. kilometru. Obou směrně, i tam je zužená vozovka, i tam je velmi hustá doprava. Přejeme vám všem šťastnou cestu. Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, když to říkám.
2: Aha.

0: Dopolední káva s Milanem Schmidtem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Schmidt u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: A tím dnešním zajímavým hostem je pan Michal Horáček. Já jsem to v týdnu avizoval, takže pokud jste si chtěli poslechnout tenhle ten rozhovor, tak nikam neodcházejte, protože ještě uslyšíte mnoho zajímavého a navíc, jak jsem se teď dověděl, budete moci získat i velmi pěknou cenu, ale než se k tomu dostaneme, pane Horáčku, já když jsem pouštěl Levandulovou a pana Habku, tak jsem se chtěl ještě zeptat na jednu věc. Vy vlastně ty vaše texty jsou žánrově, když bych to vzal jako po hudební stránce, rozptýleny vlastně napříč. Od popu, dá se říct po rock, až vlastně, jak se teď za chvíli dovíme, tak třeba i do folku svým způsobem. Já si to neumím představit. Já jsem napsal v životě dvě písničky, nechtěl byste je ani slyšet, ani číst, věřte mi. Ale jak to dobrý textař skutečně dělá? Nebo jak vy to máte? Vy napíšete text a pak si řeknete, tohle to by slušelo, Vondráčkovi, tohle to by slušelo tomuhle, anebo si řeknete, teď bych měl napsat něco pro Helenu a napíšete.
2: Já se vlastně ani za textaře nepovažuju. Jo. Textař je tradičně ten člověk, který dostane od nějakého skladatele nějakou nahrávku naspívanou tím skladatelem v takzvané svahilštině. A teďka je potřeba vychytat ty jednotlivé slabiky a dodržet to a důrazy a vokály. A tak. Tím já se vůbec nezabývám. Ne. Já píšu básně teďka, zejména v poslední době. A potom k tomu hledám skladatele. A nakonec to interpreta. Já to nikdy nepíšu pro žádného interpreta. Aha. Nikdy. To prostě musí se stát tak, že přijde zpravidla několik interpretů. Aha. A já mám to štěstí, že se mezi nimi můžu vybrat. Jo.
1: No ale tak když teda, pardon, že vám skáču do řeči, když mluvíte o tom, že píšete básně, jsem laik, ale mezi básní a hudebním textem musí být určitý rozdíl asi. Ne?
2: To... Ano, jsou to básně, které jsou koncipovány tak, aby byly dobré ke zhudebnění. Takže protože já mám za sebou těch 45 let, přece nějaký práce a už píšu, za prvé to musí mít rytmus určitě.
1: Ano.
2: Musí to mít rým.
1: Ano.
2: A musí to mít refrén.
1: Tak.
2: A všelijaké ty náležitosti písně. A já už dopředu teda, já už slyším nějakou melodii v tom. No ale potom se obrátím na ty skladatele a ty z toho musí slyšet třeba nějakou úplně jinou melodii než já, ale to je v pořádku, to je jejich kompetence. A takhle se to stalo i v případě tady toho čtyřalba Pozemský prach a Boží dech. Já jsem tady byl ještě otevřenější než kdykoliv předtím. Jo. Já jsem říkal, složte si to podle svýho. Udělejte, kam vás srdce táhne. Takže o Viktorii a Petra Šanclová zkrátka dělali ty věci, které jako známe ten žánr. No ale pak přišel někdo a říkal, já s to udělám árii. Operní árii.
1: Ano.
2: Takže tam jsou asi 4 operní árie. Což je ještě o dost dál, než jsem kam došel. Inspirovalo mě k tomu spolupráce s Michalem Kocábem, se kterým jsme 3 roky psali operu pro Národní divadlo. A mně se tak zalíbilo to prostředí, že jsem zkrátka řekl, no když to cítíte jako árii, prosím, udělejte to jako árii. Takže na tom dese je teda na jedné straně ta country a na druhé straně ta opera a mezi tím je nějaký folk a šanzon a všechno možný a takový ujetiny, jako třeba dělá Xavier Baumaxa, který právě s Radkem Hlavkou a s Ivem Viktorinem a celou tu kapelu natočil hodně zábavnou věc například. Takže to je všechno jinak. Tady se mi lidi, a čím to tady jako drží pohromadě, jako ten svat. To, co to drží pohromadě, jsou moje příběhy seřazený chronologicky podle, zkrátka, biblický chronologie.
1: To téma.
2: A to drží. No a ostatní, to je bezuzná pestrost. Jo.
1: Což na jednu stranu může být velký klad.
2: Ale taky je to problém, že jo, třeba. Tak uvidíme.
1: Zejména teda při nějaké interpretaci, k tomu se ještě dostaneme, protože vlastně ta náročnost interpretovat muziku, která je třeba, řekněme, folková nebo folkroková, a ta, která je operní árií, tam to bude kumšt docela dát dohromady.
2: No, my jsme, to byl obrovský kumšt, dát to vůbec celý dohromady, tu desku, nebo to 4 desku, protože na mnoho těch nahrávek jsme potřebovali symfonický orchestr. A k tomu musí přiletět ze Spojených států Steven Mercurio, který jako dirigent, který, ale toho to tak zaujalo, že se stal v mnoha případech jako instrumentalistou, tím myslím, že to instrumentoval, jako aranžoval.
1: Napsal
2: to aranžma, jako, to je velkolepý pro nás. A opravdu se to mnohokrát zadařilo. No a potom se setkal s písněma Ivo Viktorína třeba a Ivo si přál, aby tam něco bylo doprovázené symfonickým orchestrem. Jo, takže i to se stalo. Aha. Takže to obyčejná. Taková to, jak to známe, prostý víceméně příběh, jako třeba Hříšnice, kterou zpívá Naďa Válová. No ale k tomu tam hraje jako
1: symfonický
2: orchestr. Paráda. Ale to, co uslyšíme asi tady na rádiu Country, to nebudu naše posluchače úplně teda znejisťovat. Asi bychom si mohli dát něco jako tradičního, countryového se všem všudy.
1: Budu rád a možná bychom k tomu mohli i něco říct, protože Ivo Viktorín nám skutečně úplně v podstatě poslední chvíli poslal teď nahrávku pod názvem Samaritán. Co si k tomu řekneme?
2: Samaritán je biblický příběh známý, zkrátka někoho přepadnou a zbijou, okradou a ten tam umírá někde na cestě a ty ostatní lidi, jako ti ostatní Izraelíti, jako chodějí okolo, jakože nic.
1: Nevšímavě.
2: Ale ten, kdo mu zachrání život a ošetří ho a tak, je Samaritán, což znamená, Samaritáni a Izraelci jsou dědiční nepřátelé.
1: Aha.
2: No a ten Kristus to uvádí, jako proto, naši lidi, kdo jsou ty naši lidi? Jasně. Naši lidi jsou ty, kteří mají soucit. No to jsou naši lidi a to je přece vedlejší, z jakého jsou jakoby kmene. A já si myslím, že to je typický příklad toho, jak jsem se to pokoušel psát pro dnešek, protože já moc krát slyším naši lidi.
1: Jasně. Jo, a kdo to je? No?
2: Chcete někomu pomáhat nějakým Ukrajincům nebo tamhle těm? No, co naši lidi? Jo. Ale to je vlastně docela významný motiv našich dní, který my společně prožíváme. Tohle téma, který nebývalo, teď je. Tak jsem to takhle napsal. Ivo Viktorín to velmi citlivě zhudebnil a zejména to báječně zaspíval Robert Křesťan, který do toho vkládá to svou jedinečný charisma a nádherný barvy svého hlasu.
1: Děkuji za tenhle ten úvod, víc k tomu není co dodávat, snad jen řeknu v premiéře a vlastně možná i v rádiové premiéře, no, nebo určitě 100% na Country rádiu Michal Horáček, Samaritán, Robert Křesťan, Ivo Viktorín. Příjemný poslech vám všem přeji.

jako dech čpící po vínu, vyvstali náhle ze stínů. Helmotlok mladší než můj syn, na pozdrav kopně do slabin.

0: Tak přátelé, jestli vás zmrazilo stejně tak jako mě, pak je to naprosto v pořádku a to si myslím, že to bylo právě, a to je asi vlastně to, co bychom si měli z té knihy vzít a i z toho zhudebnění, ty emoce a ty pocity, které tam, které to provádí. Nádhera, nádhera, zdravíme Ivoše na dálku a děkujeme, pan Horáčku. No a pojďme teď, Samaritána jsme si poslechli jako úplnou novinku, takhle z rádia to zní nádherně a bylo by zajímavé třeba a těším se na nějaké živé provedení. A to samý se týká knihy. Probíhají nějaká čtení třeba nebo něco podobného, jak bývá u spisovatelů, autorů zvykem?
1: No, probíhají na Světu knihy v Praze. Aha. Třeba jsem tam něco recitoval, pak jsem byl někde v Chrudimi, teď budu v Mladý Boleslavi a tak podobně. Ale já si myslím, že pro Radio Country je mnohem zajímavější to, že chystáme komorní podobu toho velkého koncertu, který bude ve Státní opeře, ten už je půl roku vyprodaný, lístky byly strašně drahý a všechno, ale tohle je komorní. A uvidíme, uslyšíme tam třeba Ivu Bitovou, to poznamená nám. A to bude 25. října teďka v Městské knihovně v Praze, asi 80% je to vyprodaný, ale nějaký lístky ještě jsou v téhle chvíli. A bude tam kde kdo? Z těch lidí, kteří se na tom podíleli.
0: Jasně.
1: Včetně těch muzikantů, který jste zmínil, nejen Radka Hlávku, ale taky Petra Ptáčka na bicí třeba, no teď bych mohl ještě vyjmenovávat další slavné lidi, kteří tam taky budou, například Petr Hoffman na elektrický kytary a tak. To tam všechno bude. A já se na to zvlášť těším, protože to bude vlastně poprvé, co s tím přicházíme, ještě v té ještě chvilku člověk jako neví, jako je to tak hodně nový, ale není to žádná rutina v tom. No.
0: Jasně.
1: Já si myslím, že lidi vítají, že to není rutina, když jsou součástí toho, když se to jako rodí.
0: No určitě.
1: A byl bych moc rád, kdybyste přišli.
0: Takže to je pozvánka pro vás, pro všechny, kteří byste to ještě mohli stihnout. Navíc, jak jsem naznačil, tak my si ke konci našeho povídání můžeme dát i takovou malou soutěž o dvě vstupenky na tenhle ten koncert. Výjimečný, zcela výjimečný. Když jste říkal komorní, tak ona ta knihovna k tomu tak jako svádí. To bude moc hezké. Než se budeme loučit, tenhle projekt vlastně teda je finalizován, nebo je ve finále, ten velký koncert bude tuším v listopadu, že jo? Ten
1: 2. listopadu,
0: tenhle je 25. října. Máte už teď třeba v hlavě i jiná města, kam by se dalo s tím vyrazit, nebo zatím je to taková otázka budoucnosti?
1: Tak rádi bychom vyjeli, já to mám třeba strašně rád v Brně, v Sonu nebo tak, to jsou spoustu míst, na kterých jsem už vystupoval s předchozími projekty a vlastně všude, mně se to líbí všude, líbí se mi všude, kam přijdou lidi, mají o to zájem, soustředějí se na to a nějak je to obohatí, to je vždycky hezký, ano. Chtěli bychom takový koncertní turné příští rok zahájit, zejména s kapelou Iva Viktorína. No, jenom ještě takovou malou věc bych chtěl poznamenat, která mě těší moc. Robert Křesťan, to je osobnost, která si dělá své věci celý život. Já se nepamatuju, že by udělal nějakou českou písničku někoho jiného, na to s textem někoho jiného. A jenom tady chci tak jako veřejně říct, že mě nesmírně potěšilo, že nám ty dvě věci přišel naspívat a že teda přispěl k obohacení celého toho konceptu.
0: Děkuji za ta krásná slova, jistě i Robert rád slyší. Mě napadá teď ještě jedna otázka, jak jste vůbec na to Ivoše přišel? Protože ten se úplně nepohybuje v tom žánru, ve kterém jste se pohyboval do této chvíle.
1: Já celý život hledám spolupracovníky, kteří jsou talentovaní. Zkouším to leci, jak většinou to nevíde, že jo? To je jasný. Ale to byla taková šťastná náhoda, já jsem se úplně náhodou podíval na YouTube, když jsem začal hledat. Tam jsem zjistil, že existuje něco jako Ivo Viktorin Trio, který minulý rok udělali svou vlastní novou desku. Mě to fakt zaujalo. Tak slovo dalo slovo, pozvali mě na svůj koncert tady v Praze. No, Ivo napřed říkal, ale já neskládám něco na text, tak to já nevím. Jako. A trvalo to asi 2-3 měsíce a pak najednou jako něco složil. A od té doby jsme byli pak v úzkým tvůrčím kontaktu. On se stal takovým supervisorem, garantem té části, která jako není artificiální hudba. Jo. Mm-hmm. Pro, pro tu artificiální hudbu, to znamená symfonické orchestry, opera, arie. To mám zase druhýho spolupracovníka, kterým je Lukáš Sommer, a ten se stará o tohle. Někdy se ty jejich profese protnou.
2: Ano.
1: No a takhle se jako zrodilo vlastně co přinejmenším teda rozsáhlýho. Já si myslím, že to je jako docela velký dílo díky těm spolupracovníkům a těm velkým osobnostem, který tam jsou. Bude to 4 album a toho 25. října vychází ta první část, to znamená dvojalbum inspirované Starým zákonem. Aha. A poprvé tam v té městské knihovně 25. října, kam všichni přijdete, nepochybně, je možný si to obstarat. Bude CDčko ten den.
0: Výtečně, těšíme se na to. My si dáme další skladbu a ještě se vrátíme k té soutěži. Před námi je skladba opět Robert Křesťan a Ivo Viktorin, Mojžíš hořící keř. K tomu si řekneme více po této písni.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Takže naše povídání s panem Michalem Horáčkem dospělo do svého závěru, ale slíbili jsme ještě soutěž o velmi hodnotné lístky. Můžete být přímo účastní v Městské knihovně v Praze koncertu, který přinese tedy část tohoto díla, jak jsme říkali, Starý zákon. A pane Horáčku, tak asi položíme nejdřív otázku, než odblokuju telefon. Takže na co se zeptáme našich posluchačů, co říkáte? Jak byste to formuloval?
2: Možná, aby to bylo, vycházelo z toho, o čem jsme mluvili. Kdo je nejčastěji zastoupeným hudebním autorem na tomhle projektu?
1: Ano, kdo poslouchal, musí vědět. Odblokováno 210 323 333, to je telefonní číslo, na které můžete volat a můžete zkusit svoje štěstí. Už to někdo také dělá. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
3: Dobrý den, tady Jana.
1: Dobrý den, paní Jano. Tak, co myslíte, kdo je ten autor nejvíce zastoupený, tedy co se hudby týče na tomto projektu?
3: Poslouchala jsem vás celou dobu, tak já doufám, že to je Ivo Viktorin.
1: Ano, velmi správně, je to Ivo Viktorin. Já vám takhle tleskám, pane Horáčku, ještě samozřejmě se tam na potvrzení, abych náhodou neplácal.
2: Ano, je to tak. Těšíme se na vás, milá Jano.
1: Tak paní Jano, zůstaňte na telefonu, my vám gratulujeme a já vám za chviličku řeknu, jak se k lístkům dostanete, ano?
3: Já moc děkuju.
1: Taky děkujeme. Vám taky neutečte, vydržte chvilinku, nashledanou. No a my se musíme loučit, pane Horáčku, ta hodina utekla, jak jsem říkal, s vámi by to bylo povídání ne na dopolední kávu, ale na celoroční kávu, ale na to bohužel nemáme prostor. Já vám moc děkuju, že jste si udělal čas, přišel jste mezi nás.
2: Já mám velkou radost a těším se z vašeho laskavého zájmu.
1: A děkuju samozřejmě i za vaši práci, protože jsme v rádiu a muzika, vy spisovatel, básník, ale také textař.
2: Ano.
1: Patříte do naší rodiny a jsme za to moc rádi. Mějte se krásně, hodně zdravíčka a těším se někdy na viděnou.
2: Na viděnou.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat oblačno až zataženo, ujediněle s deštěm nebo přeháníkami. Během odpoledne a večera se vyskytnou na celém území. Nejvyšší teploty na západě a na severu budou mezi 16 a 20, jinak 19 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozv.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Pomalu, ale jistě se blíží chřipkové období a v Česku je aktuálně k dispozici zhruba 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce. V průběhu října a začátkem listopadu má dorazit dalších 400 tisíc. To je podle ministerstva zdravotnictví víc než loni. Zájem o očkování proti chřipce je přitom dlouhodobě nízký, a to i mezi zdravotníky. Češi loni vypili nejméně piva v historii statistik, přesto zůstáváme evropskými rekordmany. Spotřeba klesá i jinde v Evropě, zatímco obliba nealkoholického piva rychle roste. A mění se také návyky. Lidé chodí méně často na pivo do hospod a pečlivěji si vybírají, co budou pít. S trochou historie, která vydržela až do dnes, přichází Luboš Dvořák.
2: O mlýně v Dubecku v Českém ráji se matriky dvakrát zmiňují už od druhé poloviny 17. století. V současném mlýně se mele od doby předelektrické dvě století, přesně od roku 1833. V dlouhé historii letos přibyl ke značce regionální produkt další významný úspěch. Rodina získala cenu semelského pecnu. Luboš Dvořák, Český ráj.
1: Začala topná sezona a té se věnuje Luděk Savana Urbánek.
3: Topná sezona letos na jihu Moravy vypukla po polovině září. Radiátory se s příchodem podzimu začaly rozhřívat v domácnostech, firmách i institucích. Nyní přišla řada na kotle, komíny i krby. Topná sezona se ovšem pojí také s vyšším rizikem požárů. Jihomoravští hasiči v loňském roce řešili desítky případů souvisejících s komíny i žhavým popelem. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Hokejový obránce Vladimír Dravecký mladší podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu z New York Islanders, který ho v létě v pátém kole draftoval. Jen dodám, že 18-letý Beck, který má ve sbírce stříbro z mistrovství světa 20, už za Ostrovany odehrál jedno přípravné utkání. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Ryze české meny na Country Rádiu.
1: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
2: First National Bank.
1: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněný vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská.

0: Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: 12 hodin a 8 minut, naše povídání s panem Michalem Horáčkem je za námi, vaše dotazy samozřejmě předám a později se vám třeba dostane odpovědi. Teď ale zdravím všechny, kteří si chtějí zasoutěžit teď už o jednoduchou cenu. Tou jednoduchou cenou je tričko Country Rádia. Ovšem pozor, z limitované edice k 35 letům narozenin tedy. Takže pokud byste chtěli tohleto tričko získat, tak ještě dnes také máte možnost. A bude nám hrát a zpívat Božena Vavřínová a The Strangers, což je skladba, kterou teda opravdu nehrajeme tak často. Bude nám zpívat taky Mirek Černý, nebo povídat spíše. No a Ivan Mládek a jeho banjo band ti nám také zahrají a zaspívají. No a společné téma je tam více než zjevné, ovšem samozřejmě to neznamená, že tam může být jenom jedno to téma, takže pokud objevíte třeba nějaké jiné, tak tudy cesta k tričku nepovede, musíte přijít na to, co tam přímo zakódoval náš hudební dramaturg. Ale ten, komu se to podaří a dovolá se na číslo 210 323 333, může se parádnicky nosit v tričku Country Rádia k 35 letům. Tak pojďme na to, držím palce a přeji vám všem také dobrou chuť.

kuchyně malýho sneku. Barmanka prach utírá, jen v koutě dva řidiči svačí. Dva kluci otevírají. Co stojí ty bombony, daj se. A kolik máš, ona se ptá. No máme jen korunu pade. Tak právě tolik stojí dva. Ten den byl vzduch nasáklej bouřkou a voněl po krupu bití. A najednou stal se ten zázrak, najednou slunce svítí. A když byli ti kluci venku, jeden šofér stál a šel k ní. Ty bombóny jsou přece dražší. A ona, starej si o svý. Tak v tichu dopili svý kafe. Zvedli se, odcházeli. Hej, počkejte, musím vám vrátit. Starej se o svý. Zamručeli. Ten den byl vzduch nasáklej bouřkou a voněl po krupobití. A najednou stal se ten zázrak. Najednou slunce svítí. A najednou stal se ten zázrak. Najednou slunce svítí.

0: Dozněla třetí soutěžní píseň. Ivan Mládek a jeho Banjo Band dospíval píseň Dáša jedla cukroví a pro vás by to měl být signál, abyste se vrhli po telefonu 210 323 333, pokud si chcete odnést výroční tričko k 35. narozeninám z limitované edice, a tu možnost teď dostane někdo z vás. Já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: No,
0: ano.
1: Dobrý.
0: Zdravím všechny do rádia. Taky zdravíme na Šumavu. Tak co jste tam objevil jako společný téma?
1: No, nějaký cukroví a bonbony.
0: Jo, je to tak. Cukrovinky tam byly, turecký med a nejrůznější cukroví a bonbony. Tedy něco, co asi teď v době oběda na zaplácnutí žaludku není ideální, ale po obědě jako zákusek, proč ne? Takže si dopřejte všichni.
1: No, dáme si odpoledne.
0: Dáme, že jo.
1: Dobrý.
0: No a pro vás mám teda to triko, no tak mi vydržte chviličku na telefonu, já si napíšu adresu.
1: Jako blecha, protože to je limitovaný a to chci. No.
0: Jasně, tak výborně. Takže vydržte, hned vám řeknu, jak se vám to doručí, jo? Vydržte chvilinku. My pokračujeme dál, přátelé, dáme si Pavla Bobka, Cleo, dáme si Vabiho Daňka, Spiritual Quintet a další a taky něco dobrého k jídlu, ať už sladkého, nebo kyselého, nebo hořkého, to nechám na vás, ale nechte si každopádně chutnat.
2: Polední menu na Country Radio.

0: než cizinci.
1: Ryze české meny na Country Rádiu.
2: Po zádech mi stéká dešť a ty jsi suchá dívko v Mercedesu.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap.

když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky,

vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu.

Součástí poledního menu bývá také velmi pravidelně přání k svátku. Dnes budeme přát dámám, jejichž jméno je velmi, velmi rozšířeno u nás, a sice Věrám. Ano, 8. října slaví svůj svátek Věruška, tak tedy všechno nejlepší a posíláme hezkou písničku.

Já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spad z města Činžáků rovnou do města chat.

0: města činžáků i města chat. Dál od města činžáků i města chat. Dál od města činžáků i města chat.
1: Polední menu na Country Rádiu.

Také dnes si můžete poslechnout jeden ze speciálních pořadů. Po 19. hodině nás čeká Dvora na country, skvělý pořad plný country muziky, který připravuje Bezzy Junior. Budeme slyšet cover verze slavných hitů Johnnyho Cashe, koukneme do Dvorany slávy a také se vypravíme za singlovými nahrávkami country beatu Jiřího Brabce a dojde také na legendární duo Flat and Scruggs. Tak to je takový výhled na to, na co se můžete těšit, pokud si pustíte country rádio po 19. hodině, nebo nejlépe, pokud ho do 19. vůbec nevypnete. Takže příjemný poslech a hezkou zábavu.

Irak, Irak, Irak, Kambodža, Vietnam, přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

a neprší. A přicházejí noví, obsazují stoly, seč maluj sám strong, už hraje Hello Dolly, počasí se drží, neprší a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, když Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí.

uličkách sněhobílých počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana, zpívá tu píseň s námi, počasí se drží, neprší a neprší.

0: Polední menu právě teď končí. Před námi jsou zprávy, předpověď počasí a další muzika, na kterou já se těším. Co budeme hrát v té příští hodině, to si prozradíme později. Teď vám chci jenom říci, že nás čekají tedy další zprávy a také, že vám chci popřát dobrou chuť, pokud stále ještě obědváte.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo ojediněle s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne a večera se vyskytnou na celém území. Teploty od 16 do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno, na Moravě a ve Slezsku až zataženo a na východě s doznívajícím deštěm. Postupně bude přibývat další oblačnost a místy se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 10 až 15, na jihu Moravě až 17 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: 7 z 10 domácností si pěstuje vlastní potraviny, a to na zahrádce nebo v bytě nebo třeba na balkoně. Hlavní motivací je pro ně to, že získají čerstvé a zdravé potraviny bez chemie. Dalšími důvody jsou záliba v zahradničení a úspora peněz. Tak alespoň dopadl průzkum. Parkovné na Husově náměstí v Rakovníku budou moci lidé konečně platit přes aplikaci v mobilním telefonu. Nový systém by mohl začít fungovat ještě letos. Momentálně musí řidiči používat automaty. Platbu uhradí buď kartou nebo hotově. Město ke změně přistoupilo na žádost občanů. Technici momentálně propojují data mezi mobilní aplikací a systémem, který řídí závory na parkovišti. To má být údajně hotové do konce října. Pak budou moci služby vyzkoušet první řidiči. V Mělníku se pojede rally Mělník a budou platit omezení.
2: Královské město Mělník podlehlo vůni spáleného benzínu. Druhý ročník rally Mělník se jede tento víkend. S tím souvisí i úplná uzavírka ulic v centru i dalších částech města. Rychlostní zkoušky se pojedou i v okolí města. Přetrvávají však diskuze, podobně jako Mladé Boleslavi, zda tento sport patří do historického jádra města. Luboš Dvořák, Mělník.
1: O nové stezce přináší informace Luděk Savana Urbánek.
3: Dřevěné sochy, vodní kaskáda a krásná příroda. V Lužánkách v Bystřici nad Perštejnem vzniká nová stezka, kde mohou místní relaxovat a věnovat se volnočasovým aktivitám. Je to v místě nových rybníků Horní, Prostřední a Dolní Labuška. V letošním roce kolem nich vznikly nové pěšinky, aby se lidé mohli příjemně procházet touto krásnou lokalitou. Luděk Savana Urbánek, Bystřice nad Perštejnem.
0: Sport.
4: Dneska se bude hrát hokej. Dvě předehrávky načnou dnes program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bitvě gigantů změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se utkají Plzeň s Českými Budějovicemi. Na západě Čech se začne hrát v 17 hodin a 30 minut a úvodní buly v Metropoli hodí rozhodčí o hodinu později. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Jsme tedy už za 13. hodinou a pokud vás zajímá, co tohle bylo za písničku, v poslední době ji hodně slýcháte u nás, je z roku 2021 a byl to Xindl X, Má chata, můj hrad. Než si dáme Rangers, tak pro vás mám zase pozvánku na to, co se bude dít v této hodině. Tak v kukátku Country Rádia pozvánka na jeden z koncertů, respektive festivalů, který se ještě chystá tento týden, tak jestli chcete někam vyrazit, tak se nechte inspirovat. A dáme si i pozvánku na zítřejší ráno, protože samozřejmě Láďa a Kačka už si dnes dali práci s tím, aby připravili program na zítřejší ranní show, ale především budeme hrát, takže nás čeká třeba Johnny Cash nebo Žalman a jeho spol, dáme si i Jima Reevese a dáme si třeba taky Věru Martinovou, anebo hned teď, jak jsem sliboval, Rangers a jejich Zuzanu. Příjemný poslech.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko a já opět volám na místo, kde se můžete skvěle pobavit, a konkrétně volám ředitele městského společenského domu v Kolíně Zdeňka Hejduka. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, zdravím tebe i posluchače Country Rádia.
1: Díky za pozdrav a volám proto, že jsem už zahlédl plakát na Zálapský hudební festival, takže povídej, o jaký festival jde, o co jde?
2: To si zahlédl dobře. Zálapský hudební festival vznikl tady v Kolíně a první ročníky se odehrávaly v hospodě u Vodvárku a tuším, že to bylo na záchranu nějaké hospody, která se nachází tady poblíž Kolína. A letos ty kluci, kteří to tam dělali, tak oslovili mě, že už by si to zasloužil jakoby důstojnější prostředí a trošku i něco jiného. Takže jsme to udělali tady u nás jako v městském společenském domě alias v Kulturáku.
1: Jasně. Na co se můžeme v Kulturáku těšit? Jaký kapely tam vystoupí?
2: Tak vystoupí kapely, které si myslím, že tady Kolíňáci a nejenom Kolíňáci znají, a to je country kapela Trampoty, Sklenka, která hraje taky skoro všechno, Bílý tesák, což je kapela Petra Priznice, což je rocker a metalák, ale dělá si radost country hudbou, no a pak samozřejmě tobě známá dobře kapela Stan Johnny.
1: Jasně, tak vlastně všechny kapely, které si jmenoval, dobře známe, protože Trampoty tu byly několikrát u nás v Country rádiu, dokonce jsme s nimi oslavovali krásné výročí, no a Bílý tesák Petr Priznic dokonce soutěžil tady u nás v soutěži velmi úspěšně a dodnes hrajeme jeho skladbu, no a moje kapela St. Johnny, kterou si mohou posluchači také poslechnout ve vysílání Country rádia, to už jsme představili mnohokrát, takže to vypadá dobře, tak povídej, kdy můžeme na tenhle ten festival přijít a kam přesně?
2: Tak, festival se uskuteční v sobotu 10. října, začíná v 19 hodin a jak už jsme mnohokrát říkali, nebo několikrát říkali, je to v městském společenském domě v Kolíně, což je přímo na náměstí v Kolíně, hned vedle radnice.
1: Tak Zdeňku, děkujeme za pozvánku, já tam budu, to je jasný, to vychází z toho, co jsme říkali, a budeme doufat, že se nám to všechno povede. Měj se hezky, ahoj.
2: Já taky děkuji za oslovení a doufám, že se tady sejdu s co nejvíce country posluchači. Měj se hezky, ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace. Vypadá to dnes na dálnicích celkem klidně, ale také na kolejích, takže jen opakují polodenní výluky. Bohumín, Chalupky, Radnice, Chrást u Plzně, Bruntál, Krnov a Šumperk, Zábřeh na Moravě. To jsou místa, kde budete dnes přesedat na autobusy, protože jsou tam polodenní výluky. Na dálnicích, jak jsem naznačil, také celkem klid, ale zdržíte se na některých místech. Jsou to místa, kde se opravuje. Na D1, která je dnes mimořádně klidná, se rozhodně připravte na zdržení v okolí exitu 196 ve směru na Ostravu. Tam je to uzavřeno a jsou tam práce na silnici v plném proudu. Výjezd z dálnice tedy je uzavřen, trošku se to objíždí, tak tam se připravte na zpomalení. Na D5 podobná situace na příjezdu do Prahy a pak také mezi Stým a 110. a 5. kilometrem obousměrně. A také na D2 na příjezdu do Brna se připravte na hustou dopravu. Mezi 1,5. a 0. kilometrem jsou totiž práce na silnici a provoz převeden do protisměru. Takže i tady se nám ta auta trošku štosují. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit? A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
3: Nahlédneme do historie.
4: Chybět nebude anketa.
3: Ani pohled do kalendáře.
4: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.

0: Posloucháte Country Radio a tohle to byl Johnny Cash. Pokud jste poslouchali dnešní dopolední kávu, tak jsem měl velmi vzácného hosta, a sice pana Michala Horáčka. Dopolední káva nás čeká i zítra. Budu mít opět hosta, ale pozor, tak jako zvláštně, nezvykle, a sice po telefonu. Bude to Pavel Kopřiva, který se připravuje na to, že vyrazí s kapelou Folk Team na křty a mají toho teď tolik, že prostě nemohl přijet přímo sem k nám do Prahy, takže to uděláme telefonicky, takový telemost Praha Brno. No a povídat si budeme samozřejmě o Folk Teamu a samozřejmě tedy o jejich nové desce. Tak jestli vás tahle tématika zajímá, nezapomeňte zítra v 11 hodin dopolední káva. A teď další pozvánka, a sice na zítřejší ráno na 6. hodinu. Co nás čeká? Poslouchejte dobře.
1: Přátelé, ahoj. Zdraví vás Katka Čepelíková z Country Rádia. Zítra vám s Vladou Vlachem už od 6 budeme připomínat výročí, která jsou úzce spjatá s Josefem Hlinomazem, Vladimírem Menšíkem a Václavem Glazarem. Nezapomeňte, že i zítra před 9 budeme zpívat a soutěžit o triko k 35 letům Country Rádia. Tak zítra v 6 se slyšíme, jo? Ahoj.

0: Během hodiny už jsem vás pozval jak na zítřejší vysílání, ale tak také na koncerty, které můžete slyšet v rámci festivalu Zálapského. A teď pro vás budeme mít další pozvánky na živou muziku, protože před námi je 14. hodina a to znamená, že kulturní pozvánky, které jsou plné právě pozvánek na živou muziku, přichází na řadu už za chviličku. Nejprve ale předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se vyskytnou na celém území teploty od 16 do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno, na Moravě a ve Slezsku až zataženo a na východě s doznívajícím deštěm. Postupně bude přibývat další oblačnost a místy se vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 10 až 15, na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Folk Team hraje v Zelenáčově Shopě ve Zlíně v neděli 11. října od 19 hodin. Bude se křtít album Na konci světa. Zazní osvědčené hity i nové písně a kmotrem alba bude Karel Markitán. Na country večer můžete přijít v sobotu od 17 hodin do Smilovické hospody. Zahraje tady skupina Darebáci a tím pádem vás čeká večer plný country muziky a skvělé zábavy. Pokud máte rádi americkou country, blues i rock, tak přijďte do restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Zahraje tady David Nicola Brand a to zítra od 19 hodin. Je tady další folkový recital lokeckého písničkáře, tentokrát v sobotu 10. října od 19 hodin v Kloboukách u Brna v místní Sokolovně. Zazní písně jako Toulavej, Nebeplné koní, Všechno je tak, jak má být, ale i písně o Moravě, kterou Kyďák miluje. K tomu mnoho dalších známých i novějších songů.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dostali jsme se tedy za 14. hodinu. Kulturní tipy už jsou za námi, možná jste si vybrali, možná ne. Více najdete na našich stránkách www.countryradio.cz. No a muzikou nám zahájili Mirek Hoffman, 6 dní na silnici, to je písnička, tu slýcháme už dlouhá léta ve vysílání Country Rádia, ale poslechli jsme si také novinku, kterou zpívala Ella Langley. Já z ní mám velkou radost z téhleté písničky, mě se moc líbí a nejsem samozřejmě sám. Amerika šílí, tahle ta písnička už se dlouho drží na prvních příčkách hitparády, takže jsem moc rád, že Country Rádio taky hraje. No ale pojďme se podívat na to, co nás čeká dál. Tohle totiž už bylo. Celou hodinku zasvětíme pohybu. Čeká nás pozvánka na pochod s klubem českých turistů a nebude chybět ani tulácká stezka. Z muziky potom Wynonna, Tony Linhart a nebo třeba hned teď Petr Spálený. Příjemný poslech.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Také tento týden budu mít v Kukátku pozvánku pro všechny, kteří rádi chodí na pochody s klubem českých turistů. I tentokrát je na telefonu Petr Teringl z Prahy. Petře, zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kam nás pozvete tento týden?
2: Pochod, který se chystá na čtvrtek 8. října, potěší všechny milovníky vlaků a nádraží. Jmenuje se Tajemství nádraží Bubny a Bubeneč. Startuje mezi 4. a 6. u metra Vltavská. Vede přes vyhlídkovou plošinu u nádraží Bubny a přes Královskou oboru, tam je asi nejhezčí pražský železniční tunel, a přes zrušené nádraží Bubeneč. Cíl pochodu potom je v restauraci Na pískách v Podbabě.
1: Takže pozvánka pro všechny, kteří milují vlaky. Zopakujte prosím ještě jednou, kde máme být?
2: Pochod Tajemství nádraží Bubny a Bubeneč ve čtvrtek 4. října, start mezi 4. a 6. u metra Vltavská.
1: Petře, děkujeme za pozvánku, mějte se krásně a za týden naslyšenou.
2: Mějte se, díky, naschle.
3: With her.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Také mezi 14. a 15. očekávejte pár dopravních informací. Pozor na trati 090, počítejte tam se zdržením. Trať z Ústí nad Labem přes Charolupy nad Vltavou, Ústí nad Labem na Děčín, Drážďany a tak dále. Je tam provoz přerušen, totiž je tam požár nákladního vlaku jiného dopravce. Zpoždění vlaku tak bude mít asi 20 až 40 minut. Připravte se na to. Koukám pro vás i na jižní spojku, kde došlo k bouračce, a sice havárie je na jižní spojce v oblasti Záběhlic. Jsou tam v sobě dvě osobní auta, připravte se na neprůjezdné dva jízdní pruhy, probíhá vyšetřování, takže také počítejte s hustým provozem. Hustý provoz je také na D1 mezi 14. a 24. kilometrem ve směru na Brno, je tam asi 9-kilometrová kolona. No a kolonu najdete v podstatě i na D5 na příjezdu do Prahy, také tam, kde se opravuje mezi 110. a 100. kilometrem obousměrně, a navíc ještě počítejte s možným zdržením i na 128. a 5. kilometru ve směru na Rozvadov, tam je pro poruchu odstavené osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu. Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený, pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce zedřený.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia a zejména ty, co se rádi toulají a výletují. Dnes vás pozvu na Čedičové varhany u Hlinek. To je v Karlovarském kraji kousek od spojnice mezi Bochovem a Bečovem nad Teplou. Čedičové varhany u Hlinek se nacházejí v malém opuštěném lomu s rozlohou zhruba 3/4 hektaru. Je to asi kilometr jihovýchodně od obce Hlinky. Přírodní památkou byly vyhlášeny v roce 1997. Lom byl otevřen na severovýchodním svahu vrchu Hůrka s nadmořskou výškou 817 metrů. Vrch byl malým třetihorním vulkánem v lávovém proudu olivinického nefelinitu. V zachovalé lomové stěně je ukázkově vyvinuta sloupcovitá odlučnost horniny Čedičové varhany. Taková sloupcovitá odlučnost je způsobena smršťováním lávy při jejím chladnutí. Tak jako u bahenních prasklin na dně vypuštěného rybníka dochází při zmenšování objemu bahna k jeho následnému praskání, tak je to podobně i u chladnoucího nefelinitu. Dochází k vertikálnímu rozpukání a vzniku 5 až 6 bokých sloupů. U lávových výlevů jsou sloupy orientovány kolmo k povrchu proudu. To znamená k chladnému horninovému podloží na jedné straně a ke vzduchu na straně druhé. Nefelinit je jemnozrná a celistvá vulkanická hornina, kterou mikroskopicky prorůstají minerály nefelín a pyroxen. V této hornině je významně zastoupen i olivín, odtud tedy nese název olivinický nefelinit. Olivín tvoří drobné žlutozelené krystalky. Stačí jen kousek horniny odštípnout. Pozor, jde to poměrně těžce a je třeba chránit oči. Na lomové ploše se tyto krásné žlutozelené olivíny dají pozorovat nejlépe pod lupou. Nefelinit patří do skupiny čedičových vulkanitů, stejně jako olivinický bazalt, který tvoří samostatný výlev přímo na vrcholu Hůrky. Více informací o čedičových varhanách u Hlinek najdete například na webu geologie-astronomie.cz. Kdybyste měli vy nějaký tip na zajímavé místo, napište nám prosím na tulák@countryradio.cz. Pěkně děkuje, Vít Pěkný.

tou trávou i úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: A je tady finále mého vysílání, protože před námi je 15. hodina, Miloš Keller už ve studiu Country Rádia, takže já vám přeji krásné odpoledne s Milošem. Doporučuji večerní pořad po 19. hodině, a sice Dvoranu Country, Bezzy si s tím dal práci a bude to opět dobré, bude tam country muzika, kterou máme všichni rádi. No a já se jinak těším na slyšenou pochopitelně zítra v 10 hodin dopoledne. Také zítra si můžete těšit na dopolední kávu, jak už jsem naznačil, mým hostem, i když po telefonu, tak přeci jen hostem bude Pavel Kopřiva, no ale především nás čeká spousta krásné muziky, tak se mějte.
1: Country počasí. Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se vyskytnou na celém území teploty od 16 do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno, na Moravě a ve Slezsku až zataženo a na východě s doznívajícím deštěm. Postupně bude přibývat další oblačnost a místy se vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 10 až 15, na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia.

sem každý rád zašel a šel jeden hlas, že k jídlu vždy zachutná sklenka, že zelený oči a moc útlej pas

Ten dům tam stál snad 120 let a ještě před poslední válkou. Jak čas běžel dál, tak měnil se svět, je kousek, co dřív bylo dálkou.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u cen pohonných hmot. Zatímco u nás stojí benzín i po zásahu vlády z minulého týdne kolem 45 korun a nafta asi 47 korun, v sousedním Polsku jsou pohonné hmoty po víkendovém zavedení vládních opatření o mnoho levnější. Češi z příhraničí si toho všimli a berou opět tamní pumpy útokem. Na jedné nádrži jde ušetřit dokonce několik set korun. Města a také obce začínají řešit spadané listí. To padá, i když ještě nemrzlo. Je to prý kvůli tomu, že stromy vlivem sucha jsou ve stresu. A listí končí v kompostárnách, které tak nestíhají. A to i kvůli dalšímu bioodpadu ze zahrad. Od loňska totiž bioodpad nesmíme pálit. O vlakových výlukách teď Luboš Dvořák.
2: S říjnem přišly další výluky na železnici. Na Kolínsku je to celá trať Pečky Kouřim a Ledečko Kolín. Vlakem se po celé trati nesvezete ani mezi Prahou a Turnovem. Výluka je od Bakova na Jizerou až do Turnova. Všechny spoje nahrazuje autobusová doprava. Nejdelší výluka bude ta bakovská až do konce listopadu. Luboš Dvořák, Kolínsko a Turnovsko.
1: Kdo má rád knihy, je tato akce přesně pro něj.
3: Více než 400 knihoven napříč celou republikou ožívá v těchto dnech literárními debatami, čtenářskými výzvami, workshopy, koncerty a dalšími kulturně osvětovými akcemi. Důvodem je celostátní happening Týden knihoven, jehož již 30. ročník vyhlásil a koordinuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Knihovny lákají na program pro celé rodiny. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Máme další skvělý sportovní český úspěch. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy včera na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Anu Krizaovou a vybojovala svoji první světovou medaili. Ceníkov z mistrovství světa slaví jako druhá česká judistka po Michaele Wernerové, která byla v roce 1999 také třetí. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

tváří chce jich očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

I nadále dobré odpoledne a dobrý poslech Country Rádia, tentokrát od Miloše Kellera. Tohle byli Gentlemani a Hobos, tedy Gentlemani je název kapely, Hobos je název písničky, která dozněla. Za chviličku Karel Kahovec nebo Eagles, také KTO, Sequoy, Robert Křesťan či Alan Jackson. Kukátku pozvánka na koncert a dopravní informace v půl. Plán na první půl hodinu je hotov, pojďme jej realizovat a užívejte si ho.

0: vlakem Country Rádia.
1: Pepa Pelán je tu opět s pozvánkou na zajímavý koncert. Pepo, já tě zdravím a na který koncert to bude tentokrát?
2: Taky tě zdravím a je to zase do Strakonické vinárny a čajovny pod stolem na folkový venčer, které jsou pravidelné. Jsem tentokrát pozval 3 skvělé muzikanty, symbolicky by se dalo říct, z celé Moravy, i když jsou jenom 3, neboť kytarista je z Ostravy, basák z Olomouce a kytaristka zpěvačka z Brna. Tahle ta parta hraje pod značkou Because of Blue a dlužno podotknout, že co se repertoáru týče, jsou rozkročení hodně doširoka, od blues přes folk, country až po jazzové standardy, a ty jsou opatřeny českými texty.
1: Takže určitě zajímavý repertoár, takže ještě jednou, kdy a kde a jak se ta kapela jmenuje?
2: Kapela se jmenuje Because of Blue a bude to v pátek 9.10., začátek v 19 hodin a jako obvykle ve Strakonické vinárně a čajovně pod stolem.
1: Říká Pepa Pelán, který tuhle informaci přinesl na vlny Country Rádia. Já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
2: Já taky děkuji, mějte se všichni pěkně.
3: Jezdili jsme ve dvojici já a starý dobrý Jim. Co to bylo za stanici, kde jsem se dal dohromady s ní? Státy projeli jsme spolu, starý Jim mi dával školu, uměl s životem se prát. Měl ve svojí širý hlavě vše, co musí správně obou znát. Všichni brzdaři nás znali, stále spolu

0: s Country rádiem na cestách.
1: Máme 3:15 a půl minuty k tomu, tohle byl Alan Jackson a tohle jsou dopravní informace. Kde máme problémy na D1? Na výjezdu z Prahy do Brna od 13. kilometru velmi pomalu jedoucí kolona až k opravovanému mostu Šmejkalka. Dále potom za Brnem ve směru na Ostravu na 205. kilometru je dopravní nehoda a kolona je od Slatiny. A v opačném směru D1 z Brna do Prahy kolona je od Koberovic, je to kvůli zúžení, kde se pracuje na vozovce. Problémy jsou i na D10 v okolí Mladé Boleslavy ve směru z Turnova do Prahy. Od odbočky na Jičín je rovněž poměrně dlouhá kolona na 15 minut. A připomínáme opravu křižovatky na Trojce, a to křižovatky na Neveklov mezi Benešovem a Bystřicí. Jezdí se tam kyvadlově a rovněž tam počítejte s kolonami v obou směrech. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já je super.
8: Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Zpívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vládou na Country Radio.

Žalman Ospol zpíval tam na Piccadilly, předtím Cestáři Praha a River Black. To je písnička, kterou Cestáři natočili už v roce 2001. Žalman Ospol tu svoji už v roce 1993 na CDčko Písně sebrané pod stolem. A co dál, tak Smeni a Vráťa vyskočil Vlak do Zlatodolu. Z roku 1975 vyšel jenom na singlu. A potom Ponožky pana Sem tam ťuka a Rozptylová loučka. To všechno na Country Rádiu.

0: country a českých písniček.
1: Na šachtě byl první, stával brzy jak pták, měl přes 2 metry, vážil přes metrák. Na těle svaly jako provazy a nikdy nikoho nedokázal podrazit Big

Nikdo netuší, odkud přišel k nám. Prostě do města plul a žije tu sám. Moc nikdy neřekne, a když zařveš au, maximálně na půl huby řekne čau, Big John. Snad prej narodil se někde v Texasu a kvůli nějaký ženský si vjel do vlasů s jedním klátkem, který jí chtěl moc. A poslal toho Texasa na věčnost, Big John.

Pak přišel den přímo na dně do dolu, místo, že se lámali a padali dolů. Horníci se modlili, srdce byla jako zvon. Každý si myslel, že je konec, jenom ne John. Z prachu a kouře vynořil se chlap, který ho všichni znali a párem svých tlap podržel prasklou výstuž a zařval jak lev. A sám tam stál jak slouf v té spoušti dřev Big John.

Nebylo tu nic, co by Johna smetlo a horníci křičeli, vidíme světlo. 20 chlapů drápalo se na povrch, jeden tam zůstal, kde pak ten by zdrh, Big John. Krumpáčema začali se prokopávat klíš dole, v tom slyšeli rachot, tam někde hluboko dole. Kouse valil ven, jak padal strop, a každej viděl, že tam dole našel svůj hrob Big John.

Nikdy ten důl už neobnovili, jenom na vrata dřevěnou desku přibyli, je na ní nápis, na který sedá prach. Na dně týhle šachty spí chlap, co nikdy neměl strach. Big John.

0: Johnny Cash a nahrávka s názvem Sea of Heartbreak uzavřela další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia s datem 8. října. Co nás čeká dál? Tomáš Adamec. Nebo respektive, kdo nás čeká dál, aby se Tomáš neurazil. Informace o počasí a také zpravodajství po 16. No a po 16. co se týče muziky, začnou Věra Martinová a Copáci. Tomáši, pojď.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo ojediněle s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne a večera se vyskytnou na celém území teploty od 16 do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno, na Moravě a ve Slezsku až zataženo a na východě s doznívajícím deštěm. Postupně bude přibývat další oblačnost a místy se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 10 až 15, na jihu Moravě až 17 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Některá města hledají odborné pracovníky na úřady i několik let. Nabízejí náborové příspěvky až 100 000 korun. Přesto se jim některé pozice nedaří obsadit. Jde například o místa na stavebních nebo investičních odborech nebo v sociální péči o ohrožené děti. Důvody nezájmu jsou mimo jiné tabulkové platy, kvalifikační požadavky a také obavy z odpovědnosti. Mladí lidé podle rodičů nezvládnou v současné době pořídit vlastní bydlení bez pomoci rodiny. Většina se současně domnívá, že pořízení nemovitosti bude pro mladší generaci stále složitější. Pomoc s bydlením svých potomků řešilo 32% rodičů a dalších 35% očekává, že ji bude muset řešit v budoucnu. Nepomáhají jim jen finančním darem nebo úsporami, ale i ručením vlastními nemovitostmi. Stále se krade a tady je důkaz.
2: Neobvyklou krádež řeší městská část Praha 18. Na svém facebookovém profilu vyzvala veřejnost k pomoci při objasnění krádeže bronzového pomníku věnovaného zaměstnancům továrny Avia, kteří padli během druhé světové války. Případ, který je v šetření policie, se udál v noci ze 24. na 25. srpna. Lidé se s jakýmikoliv informacemi mají obracet přímo na policii. Honza Navrátil, Praha.
1: Zoologická zahrada a parkování. Podrobnosti přináší Luděk Savana Urbánek.
3: Zoologická zahrada ve Zlíně je nejnavštěvovanější atrakcí v kraji. Řada návštěvníků sem přijede autem a parkuje na velkokapacitních parkovištích patřících městu, která jsou zdarma. To se však ale zřejmě brzy změní. Většina zástupců stran, které jsou v městském zastupitelstvu, souhlasí se spoplatněním parkování. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Fanoušci na fotbale jsou od toho, aby fandili. Ne tak ale v Německu, jak zjistil náš sporták Petr Plintovič.
4: Německý klub z Bochumy totiž přišel s velmi netradičním zákazem. Na jedné z tribun zakázal fanouškům během zápasů poskakovat. Důvodem je, že pohyby tribuny způsobují některým příznivcům nevolnost. Nařízení zatím platí do roku 2028. Právě v tomto roce v Bochumy počítají s rekonstrukcí tribuny.
1: To byly zprávy. Přeji vám hezké odpoledne.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

No a jsme v další hodince čtvrtečního odpoledního vysílání Country Rádia. Jak jsem říkal, tak se jí stalo, Věra Martinová a Copáci tuhle hodinku zahájili a pokračovat ní budou třeba Hoptropáci nebo taky Rolling Stones na Country Rádiu. Honza Nedvěd, Rostia Fischer, Garth Brooks nebo Pavel Dubeš budou v první polovině hodiny. Také Kukátko bude v první polovině hodiny, bude pro příznivce železničních modelů. A v druhé polovině hodiny, jak už se stalo zvykem, pozvánka nejprve k rannímu vysílání a potom k podvečernímu a večernímu dnešnímu vysílání. I do této hodinky dobrý poslech od Miloše Kellera a z Country Rádia.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: vlakem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď paní Vendula Štikarová. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy si se mnou budete povídat o výstavě Libebona Líbeznice. Už podle toho názvu mi trošku něco říká, že to bude něco kolem železnice. Je to tak?
2: Ano, jde o železničářskou výstavu, která se koná, jak jste říkal, v Líbeznicích a máme letos už 6. ročník.
1: Co tam všechno bude?
2: Tak vystavujeme hlavně teda železniční modely, moduly, kolejiště, budou tam dále RC modely. V provozu budou modelová kolejiště v několika měřítkách, bude jezdit zahradní železnice. K tomu se mohou návštěvníci svést i historickým autobusem, uvidí přehlídku modelů RC aut, kamionů a stavebních strojů a mohou se také seznámit s 3D tiskem a dalšími modelářskými technikami a zajímavostmi.
1: Líbeznice jsou kousek od Prahy, takže to je pozvánka vlastně i pro Pražáky. Kdy to tedy konkrétně bude a od kolika do kolika?
2: Tak výstava proběhne v sobotu 17. října od 9 do 17 hodin a v neděli 18. října od 9 do 15 hodin.
1: Mm-hmm. Máte nějaké webové stránky, kde by se posluchači mohli také na to podívat?
2: Ano, mohou se podívat na webové stránky libebona.cz.
1: Pozvánku na železničářskou výstavu v Líbeznicích u Prahy přinesla na vlny Country Rádia paní Vendula Štikarová. Já vám za to děkuji. Ještě úplně poslední otázka. Budete tam mít i TTčka? To je totiž moje měřítko, které mám rád.
2: Ano, TTčka tam rozhodně budou a budeme rádi, když se všichni přijdou podívat na jiná měřítka a jiné zajímavosti ze železnice.
1: Já vám děkuji za tuhle informaci a popřeji hodně návštěvníků. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Děkujeme, nashledanou.

tak vlaky. My ze slibu vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit, po dlouhé noci najít zase den. Mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Thompson i Chamberlain.

0: a doma i na venek, zpátky do trenek.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Tohle byl Pavel Dobeš, předtím Garth Brooks, teď dopravní informace. V Brně se dělají kolonie Ostravské ve směru z centra k dálnici D1.

0: D5 na dojezdu do Prahy, kolony jsou už od Rudné a je to i na Pražském okruhu až k Ořechu. Okolo Ořecha jsou kolony v obou směrech, počítejte s půl hodinou. V Praze se regulují vjezdy do tunelu Blanka, navíc od ulice Dobřížská před Mrázovkou je dopravní nehoda. A stále se nepovedlo vyprostit zaseklé auto na Vídeňské ve směru z centra. Počítejte s tím, že objízdné trasy jsou úplně plné a je tam hodně dopravních problémů. Vyhněte se Vídeňské z centra. Další doprava za hodinu.
1: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radio a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Pavel Brimmer zpíval o tom, jak podrážky šmirglujou nabitej sál, předtím Lucien Hangover, Zase jednou bude lépe. Za chviličku Tomáš Klus a pak nebo Marty Stewart Tempted. Teď v tuhle chvíli ovšem Kačka s pozvánkou k rannímu pátečnímu vysílání.
1: Přátelé, ahoj, zdraví vás Katka Čepelíková z Country Rádia. Zítra vám s Vladou Vlachem už od 6 budeme připomínat výročí, která jsou úzce spjatá s Josefem Hlinomazem, Vladimírem Menšíkem a Václavem Glazarem. Nezapomeňte, že i zítra před 9 budeme zpívat a soutěžit o triko k 35 letům Country Rádia. Tak zítra v 6 se slyšíme, jo? Ahoj.
2: Country Rádio.

0: Tak co budeme vysílat na Country Rádiu dál? Nejprve Tomáše Adamce s informací o počasí a se zpravodajstvím. Po 17. hodině písničky na přání, už tentokrát je zcela plno, ani telefonáty nebudou. Po 18. hodině čaj o 6. tam si připomeneme ještě jednou pozvánku na páteční ranní vysílání a také vítěznou písničku z Bonanzy. V 19 hodin Dvora na country, pořad, který si chystá kolega Bez Junior. A ve 20 hodin už Petr Kocman nabídne vám třeba Brad Paisleyho a Keith Urbana, Alana Jacksona nebo skupinu Netu či Alberta Hammonda. Ale to bude až po 20. Teď máme pár minut před 17. a Tomáš Adamec už mi bere mikrofon.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo ojediněle s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne a večera se vyskytnou na celém území. Teploty od 16 do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno, na Moravě a ve Slezsku až zataženo a na východě s doznívajícím deštěm. Postupně bude přibývat další oblačnost a místy se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 10 až 15, na jihu Moravě až 17 stupňů Celsia.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Předpokládá se, že umělá inteligence naše profesní životy změní razantním způsobem. Čím dál reálnější je tak například kratší pracovní týden. Firmy by také mohly odvádět za AI daně, stejně jako za živé zaměstnance. Jablonecká porodnice zveřejnila na sociální síti přehled porodů za září letošního roku. V příspěvku nechybí ani výčet jmen, která rodiče pro své potomky vybrali. Na svět tam přišlo 38 dívek a 34 chlapců. U chlapců rodiče nejvíce volili jména Antonín a Štěpán. Mezi méně obvyklými jmény se objevil Baltazar, Tommy a Brian. U holek vedla Viktorie, Klaudie, Sofie a také Valentína. Objevila se mezi nimi jména jako Anjuk Rozálie, Carmila, Pippi Lotta nebo Annabel Haley. Do lesa na houby se savanou, proč ne, ale asi vás nepustí ke slovu a taky pravděpodobně nic nenajde.
2: Hezký dobrý den, můj dnešní příspěvek bude tak trošku na houby. Osvědčeným tématem dnešních dnů jsou samozřejmě nadcházející volby, ale také houby. Po houbařsky skromném září se přece jen sezona poněkud rozběhla. Kdo v těchto dnech vyrazí do lesa, nevrací se většinou s prázdnou. Houby rostou a zkušenější houbaři si z lesů odnášejí plné koše. Mají často svá osvědčená místa, která jen neradi prozrazují. Já asi nejsem zkušený houbař a toho času také moc nemám, ale při mojí nedávné výpravě do lesa jsem pár bedlí a babek našel. A tohle potvrzují i mykologové. V košících houbařů se ale objevují i muchomůrky růžovky a hřiby dubové. Lidé nacházejí i klousky obecné. Pokud si ale nejsou jistí, neměli by neznámé houby sbírat. A když už si je z lesa donesou domů, neměli by je jíst bez předchozí konzultace se zkušeným houbařem nebo mykologem. A když už se vám v lese příliš se sběrem hub nedaří, pozbírejte alespoň nepořádek, na který narazíte. Fajn loveckou sezonu vám přeje z Brna Luděk Savana Urbánek.
0: Sport.
1: Pojede se Formule 1 a italský jezdec Andrea Kimi Antonelli bude mít ve víkendové velké ceně Singapuru příležitost ještě více se přiblížit k zisku premiérového mistrovského titulu. 20-letý pilot Mercedesu má komfortní náskok 84 bodů před týmovým kolegou Britem Georgem Russellem, který do 17. závodu sezony odstartuje kvůli výměně pohonné jednotky z chvostu pole. Tolik Formule 1, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Tentokrát to bude bez telefonátů, tolik se nám sešlo e-mailových a SMS-kových přání, a tak pojďme rovnou k nim. Zahrajte prosím písničku Nákladák od Petry Černocké pro Věru Šedivou ze Srního potoka u Mimoně, která dnes slaví svůj svátek. Všechno nejlepší, hlavně zdraví a pohodu jí přejí děti, Jitka, Radka, Martin a všichni, kdo jí máme rádi. To je první písnička a druhá písnička. Prosím, zahrajte k svátku mé přítelkyni písničku Pavla Bobka, Dokud budu žít. Milá Věruško, všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví přeje Honza.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice. Milé Country Rádio, zahrajte ne mě, ale i všem ostatním věrkám pro radost a potěšení písničku od Elišky Kotlínové Já to překonám. Líbí se mi ta energie, která z ní jde. Zdíky posluchačka Věrka Skladna, tak to bude první a druhá. Prosím, zahrajte paní Věře Benedové k jejím 75. narozeninám. Přejeme hlavně štěstí, pohodu do dalších let, úspěšné pěstování kytiček a zeleniny. Písničku posílají a přejí zahrádkáři z Nových Hodějovic. Děkujeme za její vykonanou práci v ZOČZS a písničku od Věry Martinové vyberte vy, píše Marie Syrovátková.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme dál. Milé Country Rádio, dnes slaví svůj svátek naše nejmilejší maminka, babička a prababička tramvajka Věra. Proto prosím o písničku Kdo country zpívá od Karla Gotta. Milá maminko, všichni ti přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti a lásky. Jsi naše sluníčko, máme tě moc rádi a děkujeme za všechno, co pro nás láskou děláš. Přejeme ti dlouhá léta života a konečně si budeš od ledna užívat zaslouženého důchodu. Dcera Hanina, vnoučata Martin, Lucinka, Pavlík, Hanička a pravnuk Vojtíšek.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Tak ještě jednu písničku dáme do dopravních informací. Dnes má svátek moje kamarádka Věruška Bauerová. Prosím pro ní zahrát krásnou písničku od pozdního sběru Dnešní úplněk. Milá Věruško, všechno nejlepší k svátku, především pevné zdraví a hodně spokojenosti ti přeje Jarka.

chci tě mít. Dětské sny neodnáší,

0: S Country rádiem na cestách.
1: Kde máme dopravní komplikace? Na D0 od D1, kde je sedmičce zúžení za Jesenicí a potom za tunel je porouchané auto v prostředním pruhu. Tvoří se tam kolony. Dále počítejte na D0 s kolonami kolem Ořecha a to v obou směrech. Problémy jsou ve Štěrboholské spojce ve směru od Černého k Lanovému mostu. U Běchovic je dopravní nehoda a stále ještě je neprůjezdná Vídeňská ve směru z centra kvůli zaseklému nákladnímu auto pod mostem. Kolabuje okolní doprava, zpožďuje se i MHD. Vyhněte se Vídeňské. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Radia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
4: Country Radio.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Tak jsme v druhé polovině dnešního vydání písniček na přání. Prosím o zahrání písně Žlutá kytka od Mirka Hofmana pro naši tetu Věru, která dnes slaví svůj svátek. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví. Zdraví a písničku posílá Jíťa a Mary. To bude první a druhá. Zahrajte prosím písničku The Border od Willieho Nelsona pro našeho Vašíka z Písku. Všechno nejkrásnější k dnešním narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky mu přeje celá jeho milující rodina, včetně pejska Martíka.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice. Prosím o zahrání písničky Český vandrovník od skupiny Chudinkové. K mému dnešnímu svátku píše Věra. Prosím o písničku Lojza a Líza pro Karla Poláčka a Petra Novotného, píše kamarád Vláďa, dříve z Děčína.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Lojzo? Hej! Lojzo!
2: Ano, Lízinko?
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.
1: No proto.
2: Vědro má ve dně díru, milá Lízo, vědro má ve dně díru, milá Lízo, jak hrom.

0: jenže brousek je suchý, názor je názor, jenže brousek je suchý, názor suchý.
1: Taky na moč.
0: A čím ho mám smáčet, blázo, blázo, a čím ho mám smáčet, blázo, řekni čím.
1: Zkus vodu, blázo, blázo, blázo, zkus vodu, blázo.

0: přinést ráno, co řekni v čem.
1: No vem si větro.
0: Vědro má ve mně díru.
2: Natřání na Country Radio.
3: Ještě zbývá čas tak na dvě písničky, které jsou adresovány někomu druhému konkrétnímu. Prosím o zahrání písničky Cesty toulaví, aby mi vývoj hry šel rychleji, píše Matyáš, a prosím o zahrání nějaké veselé písničky pro mého strejdu, který včera absolvoval operaci srdce, píše podle e-mailu, odhaduji, Lucie.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se vyskytnou na celém území. Teploty od 16 do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno, na Moravě a ve Slezsku až zataženo a na východě s doznívajícím deštěm. Postupně bude přibývat další oblačnost a místy se vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 10 až 15, na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezké pozdní odpoledne, bylo 18 hodin, tady jsou dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada skoro vyschla. V zásobním prostoru je 30 000 metrů krychlových vody, což je jen 1,3% běžného objemu. Karlovarský kraj pro nadcházející školní rok znovu spouští dotační program Obědy do škol. V něm je na bezplatné stravování dětí celkem 12 milionů korun. A Škoda Auto uvedla na český trh nejlevnější verzi svého zatím nejdostupnějšího elektromobilu Epic. Cena bude začínat na 619 tisících korunách. Armáda chce vojákům nabízet bydlení s výhodným nájemným. Aktuálně už má k dispozici stovky bytů a další plánuje pořizovat. Nalákat lidi na byt plánuje hlavně do posádek, kde je málo personálu. Strážnice po 118 letech přišla o měřící stanici meteorologů. Český hydrometeorologický ústav ji přesunul do nedalekého Radějova. Dlouhé kolony v uplynulých měsících brzdily provoz na dálnici D10 kolem Mladé Boleslavy. Dálnice se opravovala směrem do Prahy. Je hotovo a kolony by se už tvořit neměly. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia a zejména ty, co se rádi toulají a výletují. Dnes vás pozvu na Čedičové varhany u Hlinek. To je v Karlovarském kraji kousek od spojnice mezi Bochovem a Bečovem nad Teplou. Čedičové varhany u Hlinek se nacházejí v malém opuštěném lomu s rozlohou zhruba 3/4 hektaru. Je to asi kilometr jihovýchodně od obce Hlinky. Přírodní památkou byly vyhlášeny v roce 1997. Lom byl otevřen na severovýchodním svahu vrchu Hůrka s nadmořskou výškou 817 metrů. Vrch byl malým třetihorním vulkánem v lávovém proudu olivinického nefelinitu. V zachovalé lomové stěně je ukázkově vyvinuta sloupcovitá odlučnost horniny Čedičové varhany. Taková sloupcovitá odlučnost je způsobena smršťováním lávy při jejím chladnutí. Tak jako u bahenních prasklin na dně vypuštěného rybníka dochází při zmenšování objemu bahna k jeho následnému praskání, tak je to podobně i u chladnoucího nefelinitu. Dochází k vertikálnímu rozpukání a vzniku 5 až 6 bokých sloupů. U lávových výlevů jsou sloupy orientovány kolmo k povrchu proudu. To znamená k chladnému horninovému podloží na jedné straně a ke vzduchu na straně druhé. Nefelinit je jemnozrná a celistvá vulkanická hornina, kterou mikroskopicky prodůstají minerály nefelín a pyroxen. V této hornině je významně zastoupen i olivín, odtud tedy nese název olivinický nefelinit. Olivín tvoří drobné žlutozelené krystalky. Stačí jen kousek horniny odštípnout. Pozor, jde to poměrně těžce a je třeba chránit oči. Na lomové ploše se tyto krásné žlutozelené olivíny dají pozorovat nejlépe pod lupou. Nefelinit patří do skupiny čedičových vulkanitů, stejně jako olivinický bazalt, který tvoří samostatný výlev přímo na vrcholu Hůrky. Více informací o čedičových varhanách u Hlinek najdete například na webu geologie-astronomie.cz. Kdybyste měli vy nějaký tip na zajímavé místo, napište nám prosím na tulák@countryradio.cz. Pěkně děkuje, Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o 6. Country.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Pěkný podvečer u čaje o 6. Dneska to budou pro změnu zase karbanátky květákové, ovšem se slaninou. Jeden květák, dvě vejce, strouhanka, tuk, sůl, mletý pepř, kmín a salámek nějaký dobrý nebo anglická slaninka. Uvařený květák rozmačkáme, přidáme vejce, strouhanku, na kostičky nakrájený salám nebo slaninu, dochutíme solí, pepřem a kmínem. Z té hmoty vyplácáme placičky, které obalíme ve strouhance a dáme smažit na rozpálený tuk. Jako příloha odborníci doporučují pochopitelně vařené brambory. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pouze dvě polodenní železniční výluky máme na zítra, Radnice, Chrást u Plzně a Šumperk, Závřeh na Moravě. Ale několik nepřetržitých výluk zítra končí, respektive má poslední den. Dzbel Prostějov, Senice na Hané Prostějov, Úštěk, Česká Lípa a Vrané nad Vltavou Dobříš. Šťastnou cestu i s výlukami.
2: Country Radio.

0: Přátelé, ahoj, zdraví vás Katka Čepelíková z Country Rádia. Zítra vám s Vláďou Vlachem už od 6 budeme připomínat výročí, která jsou úzce spjatá s Josefem Hlinomazem, Vladimírem Menšíkem a Václavem Glazarem. Nezapomeňte, že i zítra před 9 budeme zpívat a soutěžit o triko k 35 letům Country Rádia. Tak zítra v 6 se slyšíme, jo? Ahoj.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.

0: 19 hodin. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Krásný podzimní večer vám přeje opět po týdnu starší archivář druhé kategorie Bez junior. Asi nebudu daleko od pravdy, když si dovolím tvrdit, že nejpopulárnějším americkým country muzikantem u nás je Mr. Johnny Cash. Dneska se budeme mimo jiné věnovat i jeho písním, ovšem v podání jeho kolegů. A začnou Matt Cecilio a Sunny Sauceda se svou Tex-Mex verzí slavného hitu Ring of Fire.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: V našem putování historií Nashvilleské dvorany slávy jsme se dostali už k roku 2007. Představíme si všechny tři nově uvedené. Tak tedy za prvé Ralph Emery, americký rozhlasový a televizní moderátor, jedna z nejvýznamnějších osobností historie country music. Během více než 50leté kariéry pomáhal prostřednictvím rozhlasových a televizních pořadů představovat nové interprety a popularizovat hudbu country. Připomeneme si ho v jedné z mála nahrávek, kterou pořídil v roli zpěváka.

0: I'm the ceiling, don't you see? How do you like it there alone, staring up at me? Now I'd hate to say I told you so, for that would be unkind. But I hope that she'll be gone a long, long time.
1: Mel Tillis se v roce 1956 vydal do Nashvillu a jako mnozí další se prosadil nejprve jako autor. Jeho písně proslavili mimo jiné Ray Price, Brenda Lee, Bobby Bear, Waylon Jennings nebo Kenny Rogers. Vlastní pěveckou kariéru pak nastartoval řadou hitů v letech 70.

0: Podzim s Country rádiem.
1: Od roku 2017 je členem legendárních Eagles. Už dávno předtím se stal jednou z největších hvězd hudby country a dlouhodobě se také věnuje své velké hudební lásce, tedy tradičnímu bluegrassu. Vince Gill byl do Country Music Hall of Fame uveden v roce 2007.

0: České kanty. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Singlová produkce country beatu Jiřího Brabce byla v polovině let 70. na naše socialistické podmínky poměrně bohatá. Dneska si pustíme první dva z pěti singlů z roku 1975. V pěveckých, recitačních a instrumentálních partech se nám představí Mirek Černý, Alena Procházková, Karel Kahovec a také sám kapelník.

0: lásku mít, bylo jak ve dně spatřit úsvit a najít cestu, kterou štěstí jde. Cestu, kterou jsem nepoznal dřív, než jsem směl tvou lásku mít.
1: Tvou lásku mít, to byl můj sen. Ve džbánku třpitilo se víno a ty si vyprávěl. Já celý večer věřila, že poznáš moje přání.

0: A když jsme vyšli ven, na město padal bílý sníh. Přešli jsme náměstí, vyšli do podloubí a najednou, sám nevím, čím to mohlo být, to, o čem jsem celý večer snil, zářilo z očí tvých.
1: A chtěl jsi mít velikou moc, donutit hvězdy zářit a noc, aby se nikdy nevzbudila. Teď snad už víš, no jak ti to mám říct, že jsem se prostě vůbec nezměnila. A podívej, začíná padat sníh. Slib, že zas brzy

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country Radio.
1: V roce 1948 opustili doprovodnou kapelu Billa Monroea a vydali se na společnou hudební dráhu, která je po 14 letech zavedla až na první příčku country žebříčku časopisu Billboard. Lester Flatt a Earl Scruggs.

Díky dvojici Flata Skrax se Bluegrass dostal na čas i na žebříčky country hit parád. Tu nejsledovanější uveřejňovanou časopisem Billboard nevýjímaje. Možná je to tím, že se svojí kapelou Foggy Mountain Boys produkovali hudbu, kterou bych nazval, s vaším ctěným dovolením, Bluegrass s lidskou tváří.

A máme tu už celkem 48. verzi písně Jambalaya on the Bayou, tentokrát poměrně populární u nás v českém kotlíku. Autor tohoto českého textu, který je v našem pořadí tuším už pátý, vyměnil tradiční louisianský pokrm za parník. Živou nahrávku zařadila skupina Smolaři na své narozeninové album.

Začátek dnešní návštěvní hodiny jsme věnovali písním Johnnyho Cashe a závěr nebude jiný. Stihneme ještě minimálně tři, a to v podání Marty Stewarta, Travise Tritta a Mirka Hoffmana.

Příští týden si společně poslechneme pár písní mého obzvláště oblíbeného country barda z Bakersfieldu, Bucka Owense. Malá ochutnávka je už připravena. A předtím, než zazní, loučí se s vámi pro dnešek od mixážního pultu Kuba Jiroušek a od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi Junior.

0: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
1: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
2: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
1: No jo, tady jsem ještě nebyl.
2: K přípravě budeme potřebovat minimálně 1/4 kila lahůdkové country.
3: Veď mě dá

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Folk Team hraje v Zelenáčově Shopě ve Zlíně v neděli 11. října od 19 hodin. Bude se křtít album Na konci světa. Zazní osvědčené hity i nové písně a kmotrem alba bude Karel Markitán. Na country večer můžete přijít v sobotu od 17 hodin do Smilovické hospody. Zahraje tady skupina Darebáci a tím pádem vás čeká večer plný country muziky a skvělé zábavy. Pokud máte rádi americkou country, blues i rock, tak přijďte do restaurace U vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Zahraje tady David Nicola Brand a to zítra od 19 hodin. Je tady další folkový recital Lokeckého písničkáře, tentokrát v sobotu 10. října od 19 hodin v Kloboukách u Brna v místní Sokolovně. Zazní písně jako Toulavej, Nebeplné koní, Všechno je tak, jak má být, ale i písně o Moravě, kterou Kyďák miluje. K tomu mnoho dalších známých i novějších songů.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Příjemný čtvrteční večer vám všem, milí posluchači, přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia a vítejte také v pravidelné hodině Country je všechno, co se mi líbí. Nedávno jsem si uvědomil, když jsem tak brouzdal po YouTube, jak dnešní mladí lidé to mají snadné, co se týká, když tedy beru v potaz tu hudební oblast, tak jak mají snadné to, když se potřebují naučit nějaké solo, třeba na nějaký nástroj, tak když to srovnám, teď teda mimochodem mluvím jako starý člověk, přesně, jo. Tím se pozná, že jste staří, když takhle mluvíte, což si ve svých 50 mohu dovolit. Tak když já jsem třeba byl malej a chtěl jsem se naučit nějaký solo od Doug Watsona, od Rickyho Skaggse nebo od někoho, tak jsem měl doma magnetofonovou pásku. Když jsem měl to velké štěstí, tak to byl originál, který mi poslal někdo z našich kamarádů třeba z Ameriky, ale většinou to byly asi dvousté kopie nějakého LPčka a z toho já jsem hledal to solo na tu kytaru, co tam ten dotyčný hraje, ale to štěstí, když jsem to objevil potom, tak to nebralo konce, to pochopí opravdu jenom bláznivý muzikant. Co to je za štěstí. A dneska si otevřou mladí YouTube a tam přesně to solo mají, jak to hraje pravá ruka, levá ruka, ze předu, ze zadu, všechno tam vidí hezky, ale to je dobře. Aspoň se to všechno dostane rychleji a všichni se to naučí rychleji a je to dobře, protože je spousta krásných a šikovných muzikantů kolem nás, což mě samozřejmě těší. Říkám to, protože teď si pustíme jeden krásný duet, který budou zpívat dvě hvězdy americké country, a sice Brad Paisley a Keith Urban. Oba dva nejenom vynikající zpěváci, ale famózní kytaristi. No a oni jednoho dne udělali duet, který nazvali Start Band, tedy jak je to, když dva muzikanti nebo víc muzikantů zakládá kapelu. A povšimněte si toho začátku, oni si tam udělali legraci i sami ze sebe, jak když byli mladí, tak já jsem pak četl nějaký rozhovor s nimi, jak se přesně učili třeba hrát začátek Stairway to Heaven od Led Zeppelin a další věci, tak oni si z toho udělali legraci a v úvodu uslyšíte, jak to tam schválně špatně hrajou, jako když začínali a pak jim spadne i trsátko dovnitř do kytary. Všechno to tam je slyšet, tak dobře poslouchejte. Brad Paisley, Keith Urban, Start a Band.
3: Keith, check this out. Just learn it. Right, hang on.
4: Sweet. Check this one out too. Here we go. Yeah.
3: Man, that hurts. Oh man.

0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: To byl Pavel Bobek a jeho nádherná česká verze písničky Van Morrisona Have I Told Lately. Myslím si, že všichni budete dobře znát písničku Pár minut od kapely COP, která ovšem pochází od skvělé a takřka, řekl bych, legendární bluegrassové kapely Seldom Seen, která ji vydala v roce 1974 na svém albu, které nazvali Old Train. A na tom albu je samozřejmě víc takových důležitých písní v té bluegrassové historii, ale Wait a Minute, to je opravdová perla a napsal ji Herb Pedersen, což je vynikající hudebník, který spolupracoval i s mnohými rockovými a popovými hvězdami, třeba s Johnem Fogertym, s Eltonem Johnem, nebo s Crosby, Stills and Nashem, s Johnem Denverem, s Vince Gillem. Je to opravdu spousta těch umělců, kteří se ho zvali na své koncerty a do studií. No a on se postaral právě o jednu z takových trvalek vlastně dneska už nejenom světa bluegrassu, ale i v country, protože ta píseň hojně zní. Mimochodem taková zajímavost na tom albu Old Train z roku 74 mají Seldom Seen ještě hosty. A sice v těch vokálech tam můžete slyšet hlas rockové zpěvačky Linda Ronstadt a na housle a na violu tam hraje další veliká hvězda Ricky Skaggs, protože oni vždycky to nahrávání tam pojímají jako takový session na setkání s přáteli a z té muziky to je znát. No a abych neodbočoval, tak tu písničku Wait a Minute já mám v mnoha různých úpravách a dneska vám pustím jednu opravdu velmi vydařenou, kterou světe div se naspíval Alan Jackson, jedna z největších hvězd country hudby posledních 30 let minimálně. No a on totiž udělal jedno speciální album kdysi, kterým vybočil z řady svých obvyklých alb, které mu produkoval Keith Segal. A tuhle tu desku mu totiž produkovala Alison Krauss, vynikající bluegrassová zpěvačka, houslistka. A proto, i když tam jsou bicí elektrické kytary, tak to má takový bluegrassový nádech hodně. No a proto Alan Jackson taky sáhnul po téhleté krásné písni. Tak pojďte si ji poslechnout.

byla kapela Netto. No a teď mám pro vás další velký hit, písničku z roku 1977, kterou naspíval Leo Sayer. To album, kam ji naspívala, se jmenovalo Endless Flight. No a ta písnička se okamžitě vyhoupla na hit parády po celém světě a je to opravdu veliký hit dodnes. Mimochodem na bicí v té skladbě hraje Jeff Porcaro, což je muzikant, který hrál s kapelou Toto. A taky tam na saxofon hraje Bobby Keys, což je jeden z nejvyhledávanějších studiových hudebníků vůbec. Nahrával třeba i Rolling Stones, takže nahrávka opravdu nabušená skvělými muzikanty. No a ještě k té písni je taková zajímavá historka, že se přišlo na to, že je podobná s jinou písní, respektive někdo přišel za Leonardem Cohenem a říká, hele, víš to, že ti Leo Sayer ukradl písničku, vlastně motiv, a dokazovali mu to tím, říkali, hele, tam, když máš tu část a Jane přišla s pramenem tvých vlasů, tak to je vlastně text písničky Famous Blue Raincoat od samozřejmě Leonarda Cohena. No ale někdo v jeho zastoupení, nějaký právník to vyřešil, aniž by to Cohenovi řekl, a došlo opravdu k urovnání, ale muzikolog, který byl najat tehdy na tu k tomu soudu, tak řekl, že vlastně to není tak jednoznačné, protože tenhle ten konkrétní motiv je veřejně známý a v podstatě by se ve skutečnosti dal vysledovat až k Schubertovi, takže nedopadlo to úplně jednoznačně. Důležité je, že ta písnička je opravdu krásná. No a pro Leo Sayera tuhle tu píseň složili pánové Carol Bear Sager, ale hlavně Albert Hammond, což je vynikající zpěvák a hudebník. A on udělal před pár lety krásnou desku, kam zařadil všechny své velké hity, které složil, a natočili v nových úpravách, v hodně akustických úpravách. No a právě takovou jednu úpravu mám teď pro vás a je to právě ta skladba When I Need You. Takže zpívá přímo její autor Albert Hammond.

To byl Michal Prokop a písnička, která má krásný název Popěvek. Myslím si, že vy, milovníci country, si určitě vzpomínáte na kapelu ze začátku 90. let, která se jmenovala Little Texas. Tehdy to byla opravdová senzace, protože to byli velmi jednak pohlední mladíci, navíc velmi šikovní instrumentalisté, zpěváci a hlavně skladatelé. Skládali skvělé písně, melodické a hlavně oplývali tím nádherným vícehlasem. Takže tam bylo všechno naprosto v pořádku a také samozřejmě pěkně zacvičili s celým country světem. Bohužel pak došlo k tomu, k čemu dochází poměrně často v kapelách, když se vezou na vítězné vlně. Najednou někteří měli pocit, že by to šlo i bez zbytku kapely, no a tak z kapely odešli, osamostatnili se, což byl případ i Bradyho Sealse, což je shodou okolností tedy z rodiny Sealsů, jedna ze slavných osobností. Do jeho rodiny patří Dan Seals, to je ten člověk, který zpívá třeba v originále písničku, co zpívá František Nedvěd, Můj zvon nebo Zlatá rybka, tak to jsou písně Dana Sealse. No a Brady je, tuším, že jeho

synovec, nebo tak nějak něco, zkrátka rodina. No a on se tedy vydal na solovou dráhu, opustil Little Texas, no a ne, že by ty písně nebyly v pořádku, byly, bylo to krásně nahraný, zaspívaný, ale zkrátka už to nebylo úplně ono, tak jak to bylo, když chlapci skládali a zpívali dohromady. Ale vzešel tedy z té jedné jeho desky docela slušný hit tehdy na hitparádě, avšak jediný, potom ty písně už nebodovaly, ale ta písnička je dodnes hezká a jmenuje se I Get High Loving You.

To byly skvělý Marcia z písnička Sám ví líp. V roce 1993 vydal Dwight Yoakam naprosto skvělou desku s názvem This Time. Na tom obalu stojí u takových velkých hodin, je opřen, má na sobě typický roztrhaný modrý džíny, bundu s třásněma, samozřejmě klobouk a tu hlavu skloněnou a stojí tam v poloze 11:30. No a tu desku produkoval jeho dlouholetý kytarista, spolupracovník Pete Anderson. No a na tom albu je 11 písní a opravdu z dnešního pohledu jeden hit větší než druhý. Bucket of Clown, Thousand Miles from Nowhere, And the Lonely Yet, Try Not to Look So Pretty. No všechno naprosto zásadní pecky minimálně 90. let. A je tam také jedna, která se jmenuje Fast As You. Vzpomínám si, když jsem ji slyšel poprvé, tak mě to samozřejmě evakovalo Roy Orbisona. A myslím si, že jsem potom v nějakém rozhovoru s Dwight Yoakamem slyšel, že když tu písničku skládal, tak právě trošičku se nechal inspirovat Royem Orbisonem. A je to opravdu vynikající píseň, kterou Dwight Yoakam hraje taky naživo. Slyšel jsem ji na jeho koncertě jednou v Holandsku před asi 30 lety a byla to veliká jízda. Tak pojďme si na ní zaspomínat.

byl Ondřej Ruml a písnička Když se stmívá, ve které mu jako host zahrál dobrista Luboš Novotný z kapely Druhá tráva. Na úplný závěr hodiny country je všechno, co se mi líbí. Jsem připravil ještě jednu krásnou baladu, která se jmenuje Don't Let Me Be Lonely Tonight. Nenechávej mě osamělého dnes v noci. Je to písnička, kterou složil a naspíval v 72. roce James Taylor. A objevila se na jeho albu One Man Duck a mimochodem v té písničce hraje na tenor saxofon slavný saxofonista Michael Brecker a na baskytaru Leland Sklar, což je člověk, který má snad nejdelší vous na světě. On v podstatě vypadá trošku jak Gandalf, jestli si vybavujete. A je to nesmírně uznávaný hudebník po celém světě, jeden z nejvyhledávanějších studiových hráčů, který zahraje všechny žánry. V Nashvilleu natočil spoustu desek pro různé country zpěváky a dlouhá léta hrával i s Philem Collinsem na koncertech a on mimochodem používá zajímavou basu, kterou vlastně mu vyrobili jako jeho signature model, protože tam má ty pražce ze šikma, což je naprostý unikát a je to brilantní basista opravdu. No a ta písnička od Jamesa Taylora, ta zazněla od mnoha dalších interpretů, ale já mám nejraději z těch cover verzí tu od Erica Claptona, kterou vydal na albu Reptile před mnoha lety, protože oba pánové se samozřejmě znají, takže Eric Clapton se dovolil Jamesa Taylora a ten říká, že samozřejmě mu bude ctí. No a Eric Clapton tu písničku pojal víc po svém, tedy víc bluesově a je to opravdu nádherná verze. Takže touhletou písní se s vámi v této hodině loučím a budu se na vás samozřejmě těšit po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
1: Stařičký šerif u Šlíně prlku volá hrdý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
2: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.

0: No, přátelé, musím tedy říct, že když jsem dneska jel do studia večer, tak venku dost pršelo, teda aspoň u nás tady v Praze. A nevypadalo to jenom na nějaký májový deštíček, takže já už se docela těším na to aprílový počasí. To bude milosrdnější než tady ty podzimní plískanice. A já jsem tuhle tu píseň nepustil jenom tak úplně náhodou, ale já mám pro vás dneska speciálního hosta. Je to, mohu s velkou radostí říct, můj kamarád letitý a vynikající skladatel, zpěvák, producent, kameraman a skvělý zahradník. To nemohu zapomenout, nebudu to prodlužovat. Mým dnešním velmi milým hostem je pan Jiří Vondráček. Jirko, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak jsem moc rád, že jsi přišel za námi do studia. Nám se vlastně tak na té naší pouti muzikantské podařilo to, že jsme vlastně i kolegové v Country Rádiu, protože vy s Denisou Markovou uvádíte Karavanu, k tomu se asi dostaneme ještě dneska.
1: No jo, je to pravda.
0: Je to tak, ale mě by prosím tě zajímalo, protože nás čeká několik témat. A jedno z těch témat je taky Porta. Jak dopadla letošní Porta v Řevnicích?
1: Já myslím, že dopadla úžasně. Nejenom to, že jsme tam přidali ještě ledstěnu, takže
0: opravdu.
1: Návštěvníci se mohli koukat ještě, jak někteří z muzikantů opravdu tu kytaru mačkají.
0: Bylo to dostatečně tremský, Jirko, ta ledstěna?
1: Hele, ty lidi si tremský ne, ale fakt je, že si ty lidi hodně jako to považovali, že můžou nahlídnout do ty kuchyně těch muzikantů, protože ať už sedíš 10 metrů nebo 20 metrů, na ty prsty už nevidíš. Že?
0: No to je jasný.
1: Takže byli rádi a já myslím, že dopadla hrozně pěkně, protože my jsme si teda dali takový obří jako závazek, že na tu oslavu 60 let pozveme co nejvíc vítězů.
0: Ano.
1: Takže to byl strašný časový masakr. Takže my jsme tam prostě vystřídali spoustu i vlastně těch muzikantů a těch kapel, který se zúčastnili v poslední době. Takže tam byl Xindl, X, Tereza Balanová, byl tam Maruška Tršarová, Aleš Petržela, Quanti Minoris, Luz, Randefu, Lotrek, Přeletme se, Vehyba, Martin Rous, Epidemie. Ano. Prostě narvali jsme to tak, aby přišli nejenom zahrát, ale zavzpomínat nebo vlastně pozdravit tu Portu. Takže to byly i krátké vystoupení, ale měl jsem radost, že to pozvání přijali a že diváci měli možnost vlastně oslavit to dohromady. No.
0: Letos to vlastně byla taková vzpomínka krásná, ohlédnutí za Portu.
1: No,
0: tak to se podařilo, to mám velikou radost. Hlavně vyšlo i počasí, že jo?
1: Si myslím. Tak my to máme celkem jako vždycky zajištěný, jo? Máme faktury.
0: Já vím, že ty o to hodně staráš, že to zajišťuješ do počasí.
1: Já vím, já vám teda řeknu ten, jako ten klíč na to, jo? Já jsem jednou šel takhle kolem popelnice a tam byla opřená taková kytara. Malinká, otřískaná a měla jednu strunu. Tak jsem si říkal, no který jako nezna boh tady vyhodí kytaru. Tak jsem ji vzal, odnesem ji domů a vymyslel jsem, že to bude ta kytara, která nás bude chránit před deštěm.
0: Talisman, talisman.
1: Takže já vždycky, když je Porta, tak zase vyndám tuhle kytaru, kterou mám nahoře u sebe, odvezu ji na Portu, opřu ji tam o tu naši bránu, která tam je v Řevnicích a ona nás hlídá, takže máme to zajištěné.
0: Já si o tebe, Jirko, někdy půjčím, až půjdu na tenis teďka, protože už začnou ty deště, tak když půjdu s kytarou na tenis tvojí, tak to bude pršet.
1: Je to zaručené.
0: Je to zaručené, děkuji ti, výborně. No, já bych teďka malinko odbočil od Porty v Řevnicích, i když jenom o malý krůček, protože chystá se jedna veliká událost, která je spjata s Portou.
1: Ozvěny Porty a Velkého mlýna.
0: Ano, to jsem měl na mysli.
1: No, my jsme si vymysleli s Amunkou, že zkrátka uděláme vzpomínku na to, jak to na té Portě vypadalo. Ono to bylo v podstatě běžný. Ty ozvěny Porty se dělaly každý rok, vždycky třeba ve Mlejně, kde vlastně se to konalo, tam se konalo vlastně pražský kolo.
0: Ano.
1: No a tak jsme si říkali, hele, spojíme to ještě s jednou důležitou věcí. A to byla štafeta partnerských festivalů Porty. Musím se pochválit. Mně se podařilo domluvit 30 festivalů.
0: To je číslo, ale velké.
1: Který nám nabídli, že nám vemou některýho z finalistů na svůj festival. Takže ne, že by vzali vítěze na všech 30 festivalů, mm-hmm. ale měli možnost si vybrat
0: ano.
1: vždycky někoho, kdo se jim líbil a hodil
0: do dramaturgie. Ano.
1: Takže zároveň jsme udělali i vlastně tu štafetu tak, že nám končí právě ve Velkým Mlýně, ve Folkový Mlýnici 21. října, což je teďka mm-hmm. za pár dnů, a na to bych rád pozval samozřejmě tvý posluchače a posluchače mm-hmm. Country Rádia, protože to bude hrozně pěkný.
0: Je to od 18 hodin.
1: Je to od 18 říct, hodin a budou tam právě For Folk, který byli na Portě, mm-hmm. bude tam Pavel Houfek, bude tam Jožo Sirka a Los Losos a z pražského kola Hoši. No a celý to uzavřeme my s Jirka Vondráček Triem, s Alešem a s Helen.
0: Ano, skvělý. No Jirko, malinko přeruším tok tvých myšlenek, mm-hmm. když dovolíš. A když jsi teda jmenoval ti, kdo tam zahrají, co kdyby jsme si zahráli tu kapelu s tajemným názvem Jožo Sirka a Los Losos?
1: No to bude určitě jo? dobrý. Oni vyhráli, nebo dostali druhý místo na letošní Portě.
0: Skvělý.
1: Tak
0: jo, tak jdeme
1: zaspomínat. Tak si to zahrát tady.
0: Tak hurá na Portu, kamarádi.

0: tak to bylo dost dobrý, Jirko, ale teda. Jožo, Sirka a Los Losos. Prosím mě, víš něco o tom, jak tenhle ten název vznikl? To jsou přezdívky těch, co hráli, zpívali, nebo jak to je?
1: No, tak to je. Jožo je Pavla Ambrožová, ano, která se obklopila právě muzikantama. Aha. a zase je to hrozně příjemný a jako zajímavý v tom, že ty lidi, co třeba soutěžili sami na Portě, tak se potom zadají dohromady. Aha. A vytvoří prostě takovýhle seskupení.
0: Takže díky Portě, že se potkali vlastně, no, že se dali dohromady. No tak ale to je v podstatě v pořádku, to je to pravý poselství muziky, že se takhle lidi potkávají, muzikanti, to je hezký.
1: No, mně se to líbí, protože ne, tak to má být.
0: Ano, a tak je to správné, jak říká poručík Mazurek. Ano.
1: Když jsme se bavili o tom, o té štafetě partnerských festivalů, tak to je systém, který je hrozně jako podpůrný. Mm-hmm. Ať už v tom, že se dostane muzikant nebo kapela na nějaký festival, tak ještě v tom, že jsem tam vymyslel takovou obezličku, že každý z festivalů, který zní a kde prostě to zrovna probíhá, řekne, tak milí posluchači, tak dneska jste tady, ale pozítří, kdy bude další festival ve štafetě, tak tam můžete jet, můžete to a bude tam ten a ten. Takže vlastně ta štafeta tkví v tom, že si předávají kamarádsky festivaly, které spolu normálně konkurujou, tak si předávají vlastně ten štafetový kolík, že to takhle pokračuje. A jedním z těch festivalů byl třeba i plážový festival v Chorvatsku, kam jsem byl pozván, protože tomu Jirkovi Kulkovi, aha, který to dělá, tak pomáhám vlastně vybírat, aby tam měl zajímavý folkaře. No a tak mě tam pozval, jestli bych se nepřijel podívat, jak to vlastně dělá. No a tam se skupilo už spousta vlastně lidí z Porty, který on zval, protože se jim tam tak líbí, že tam zase přijedou zpívat znova. Takže tam byla třeba Monika Song, která dělala celou dramaturgii jako toho, nebo se starala o tom. Pak tam byl Marty Johnson, který zase taky vyhrál SMS soutěž letošní Porty. No a vím, že tam byl taky Stráník, ale ten teďka nemohl, tak tam nebyl. No a protože jsem tam nechtěl být sám a ten Jirka mi říká, hele, když už přijedeš, tak svém kytaru.
0: Jo.
1: Tak jsem řekl Rudovi Sakalovi, jestli nechce se mnou jet do Chorvatska, udělat si vejlet a zaspívat si se mnou, no tak jsme tam jeli duo.
0: Tak proto ty jsi byl v Chorvatsku, já totiž, když jsme si psali, a ty jsi říkal, no já jsem teďka v Chorvatsku, tak já jsem říkal, no že by Jirka byl u moře, dobrovolně se válel u moře, to mi nějak nešlo dohromady.
1: No, tak
0: ono, teď jsi mi to ozřejmil.
1: Ono to moře mi vlastně po tom ozařování v roce 2007 jako nesvědčí, nesměl jsem na sluníčko, takže teďka jsem se odhodlal a docela to dopadlo dobře a bylo to hrozně příjemný, protože dva dny se hraje přímo u moře, když ten západ a teď ono to tak jako krásný. No a potom samozřejmě ráno vstaneš, než se vykoupat do moře, pak se válíš u bazénu, potom večer jako se zase lidi sejdou, buď to si zahrajou, anebo jenom tak jako kecaj, ale tam se furt hrálo, protože to byl samý muzikant, takže to nešlo nehrát. Jo. A byli tam třeba Lady Birds,
0: takže, z Jablonce holky.
1: No a pak se přesně tam se to dělo, že Lady Bird se přidali k Marty Johnsonovi, já jsem si vzal džembe, tak jsem mu taky hrát a tam prostě vzniká tohle, ta spolupráce.
0: No super. Lady Birds vlastně holky taky několik let dělali Samsonovi sbory krásný, pokud si dobře vzpomínám, takže je to tak všechno hezky propojené, taková jedna velká folkovo-country termská rodina.
1: No,
0: tak to
1: jejich vystoupení je bezvadný. Jo
0: hrajou výborně, ano.
1: Na Portě byli taky samozřejmě jako vítězové, takže fakt jim to funguje skvěle.
0: To výborný. No když si Jirko zmínil toho Martyho Johnsona, tak co kdybychom si ho zahráli teďka?
1: No jestli ho tady máš, tak no, jo.
0: Jistě, je připravený a je to písnička Ty a já.
1: No měl by tady být, protože když samozřejmě jsem dělal zase karavanu na Portě, no tak tam Marty určitě byl. Tak
0: no a hlavně, jak si správně řekl, vyhrál SMS-kovou soutěž, co se týká Porty. Tak jdeme na to, tak milí posluchači, Marty Johnson, Ty a já.

0: Tak to byl Marty Johnson, písnička Ty a já, člověk, kterého jste mohli slyšet a vidět samozřejmě na portě, no ale také chlapík, kterého můžete, mám pocit, stále ještě slýchat také v duu s Jindrou Kejakem, si myslím, oni přece spolu.
1: No, oni jsou kamarádi,
0: ano.
1: Vystupují spolu občas, no, ano. Nebo jeden druhého asi zve jako host.
0: Ano, velmi výhodné. No, když se bavíme tedy o portě a o ozvěnách porty, k čemuž se samozřejmě ještě vrátíme, ty ozvěny porty, které proběhnou 21. října od 18 hodin ve Velkém mlýně, což je v Praze v Libni, je to ulice U Českých loděnic číslo 40, je to velmi kouzelný prostor, musím tedy říct. A ještě porty se týká jedna zásadní věc, my jsme se o ní bavili s okolností včera, když jsme se Jirko volali, ty jsi mi k tomu řekla takovou zvláštní historku. Týká se to jednoho velkého portovního koncertu v Plzni. Řekni to ty, Jirko, o co jde.
1: No, tím, že se slavilo 60 let porty letos, tak ještě Katka Misíková v Plzni, což je zpěvačka a pracovnice zoologické zahrady, vymyslela, že by bylo dobrý zkusit zase naplnit Lochotín.
0: Hezká myšlenka.
1: No a tak se ozvala a my jsme s Aničkou Rojtovou odjeli do Plzně a jeli jsme si poslechnout návrh a nápad, který se nám líbil, takže šlo o nějakou spolupráci, kdy vlastně se využije toho, že tu portu děláme už 19 let v Řevnicích s Aničkou a s dalším týmem. No a tak jsme říkali, jo, to by mohlo být dobrý, ale že bychom věřili, že se jako Lochotín zase naplní úplně, jo, to je strašný práce.
0: Já si myslím, že nikdo tomu moc nevěří, teda krom pořadatelů.
1: Hele, Věra tvátě uzdraví. Ne. Věř a ono se to stane. Takže my jsme říkali, jo, tak jsme dali nějaký návrh dramaturgický, to se potom ještě upravovalo. No a mám pocit, že ještě tak 14 dní před Lochotínem plánovaným bylo prodaných asi 1500 vstupenek, což jsem si říkal, sakra, to není dobrý.
0: V tom velkém prostoru nic moc teda.
1: To by nebylo dobrý, no ale dělali jsme všechno možné, Pavel Žalman přišel i sem do Country Rádia, tak jsme dělali rozhovor o tom Lochotíně, on vzpomínal na to, jak skládal vlastně speciálně pro portu písničku, jak všichni slíbili, že ji napíšou, a on jediný ji napsal, takže ji pak tady pouštěli, hele, bezvadný. No a ono se to opravdu hodně povedlo, až na to, co se týká mě.
0: To je velmi vtipná historka.
1: Protože já jsem opravdu už jsem měl, že jo, parkovačku, jak tam jedu autem, protože jako tu portu jako nějakým způsobem se jí dotýkám. No tak jsem se taky těšil, že uvidím prostě Lochotín, protože ten já jsem nezažil, protože to bylo někdy v roce, ta slavná porta jako byla v roce 1981-82, to byla ta sláva a to já jsem byl Bůh ví kde.
0: A mě bylo 6, já to taky nezažil.
1: A já tak jsem se těšil, že tam pojedu, a najednou jsem se podíval do diáře a zjistil jsem, že s mým triem, o kterým už jsme tady řekli zmínku, s Alešem Petrželou a s Helen Roghousle máme hrát na Babím létě na Kyselce.
0: Což je v Bílině, ano, severní Čechy.
1: Takže tím pádem jsem si říkal, tak to jsem teda hejhula. No, ale netrouf jsem si udělat ten risk, že bych zajel do Plzně, jenom jsem mrknul, jak to dopadlo.
0: A pak jel do Bíliny,
1: říkám, to se vždycky něco podělá, co se nemá, tak to jsem si netrouf, ale ty reference o tom, jak to dopadlo, jsou úžasný, ty lidi byli nadšený, myslím, že i někteří z interpretů zaslzeli, protože vlastně se vrátili. Ano. Ono nejde o ten zážitek teď. Ono to není tak moc hezký.
0: Ale o tu reminiscenci.
1: Ono to je betonový, jo, ano, se říct, že to je bošklivý amfiteátr. Pardon. Ale ty lidi jsou strašně daleko, ano, jo, přes ty betonový tam zábrany.
0: No promiň, ale mě hlavně ohromilo to číslo, který ty jsi řekl, kolik těch lidí nakonec přišlo.
1: No, asi 6 tisíc. No.
0: To je neuvěřitelný. No. Opravdu nevídaný. Na to, že bylo 14 dní předtím 1500.
1: No, no.
0: Tak to je, asi se ve všech pohled ta vzpomínka na tu portu natolik, že opravdu šli zaslzet.
1: No a teď měli, že jo, teď měli opravdu nálož, protože tam byl Pavel Žalman, Křesťan tam byl, Nezmaři, co, Ivo Hejahlka, a z mladých tam byli Marien, Epidemie, Hop Tropové. Prostě bylo to nadupaný a tak ten zážitek byl spojený nejenom s tím, že to je hezký, ale s tím, jaký to bylo. A to je vždycky, co já říkám, písnička jako taková.
0: Ano.
1: Tě neoslovuje jenom proto, že teď je hezká, ale že jsi s ní něco zažil.
0: Ano.
1: A tyhle všichni lidi zažili ten Lochotín, takže teď vlastně byla ta promo akce zažít Lochotín. Jo? A dopadlo to super, takže mám z toho docela jako radost. A myslím, že všichni, i ti pořadatelé, i ti, co tam vystupovali, i ti, co přišli, tak teďka pijou ódy na Facebooku a tak dále.
0: No, nezbývá než gratulovat. Když jsi zmiňoval, že tam vystoupili mimo jiné Robert Křesťan s druhou trávou, tak bychom si teďka mohli pustit jejich úplně novou píseň z jejich nového alba, které se jmenuje Memphis, a je to písnička Stopy v písku. Jseš pro, doufám.
1: Já jsem pro, dokonce jsem si ji taky vybral do karavany, která teďka už je připravená.
0: Ano, takže vlastně taková pozvánka.

0: Tak to byla úplná novinka od Roberta Křesťana a druhé trávy, písnička Stopy v písku z jejich alba Memphis. Ani nevíme, jestli tuhle píseň třeba hrají, Jirko, teďka na tom Lochotíně si hráli, nemáš zprávy nějaký?
1: Tak to nevím, člověče, ale to je typoval úplně, bych, to je úplně novinka, která jo. teďka měla premiéru, takže křtili to, takže...
0: Tak typoval bych, že píseň zazní. My jsme se tak lehce, Jirko, otřeli o to, že ty si vlastně nepamatuješ tu slavnou dobu těch Lochotínů, té Porty.
1: A... Oni byli dvě ty doby toho Lochotína. To bylo 1981 až 1991 a potom vlastně se to nějak zhroutilo, odešlo se do Ústí.
0: Já si vzpomínám, že v Brně v Mariánském údolí taky byla Porta a různě to putovalo, ano.
1: A potom, ale to nejslavnější bylo 88-89, to bylo těch slavných 30 lidí, 30 tisíc a pak se to obnovilo 95 až 2002 a pak už do toho jeden člověk hodil vidle a už to nebylo.
0: Já vím.
1: No, a pak byla Jihlava, kde jsme se potkali.
0: Tak, pak byla Jihlava a to chci říct, protože ty samozřejmě, tobě je skromnost vlastní, takže bys to nikdy neřekl, ale ty jsi to tak jenom tak lehce nadhodil, ale tebe já osobně ze svého pohledu považuji za velmi důležitou postavu, co se týká Porty, protože ty jsi v ten správný moment uchopil a pomohl si vrátit se zpátky, protože mimo jiné tvoje žena, skvělá textařka Hanka Sorosová, já jsem byl tenkrát u toho v té Jihlavě, když jsme seděli porodci.
1: 2007.
0: A teď se mudrovalo, co bude dál s Portou. Jak to bude, protože takhle už to nešlo.
1: No, protože babi říkal, no tak je tady těch... pár lidí, no tak aspoň nebudou fronty u stánku. No.
0: A to nebylo úplně, bylo to vtipný, ale vlastně smutný.
1: Ale bylo to smutný,
0: bylo.
1: Hrozně, protože ten amfik byl obrovský.
0: Ano, přesně. No.
1: A tam bylo prostě, já nevím,

0: Málo, prostě. Já si vzpomínám, jak jsme tam spolu seděli v té porotě a za náma ten šílený amfiteátr, no, který vlastně byl poloprázdný. No ale tvoje vnímavá a bystrá a chytrá žena najednou řekla, a co kdyby to bylo v Řevnicích v Lesním divadle? No a najednou pic a ono už je to, jak dlouho se říká, 18, 19 let?
1: 19 let.
0: To je neuvěřitelný.
1: Tak jsme se s Aničkou Rojtovou okamžitě vydali, podívali jsme se ještě na internet, to divadlo vypadalo báječně, tak jsme odjeli, našli jsme pana starostu a řekli jsme mu, hele, pane starosto, my bychom vám tady nabídli, že bychom sem přišli sportovat. On rozpřáhl ruce a říká, no, vítejte. A tak jsme tam. A dá se říct, že Porta v Řevnicích, přestože furt ještě v té Plzni prej byli lidi, kteří vůbec nevěděli, že je Porta v Řevnicích. Jo. To by se z toho člověk zvencnul. Tak ty vlastně, co jsem to chtěl říct, že ty lidi, že jsme tam teda 19 let a že to je, jo, tohle, že to je nejdelší období Porty, jo, na jednom místě.
0: Ano, to je pravda vlastně. Tohle
1: jsem chtěl říct.
0: Ano,
1: to vypadlo úplně, to stáří.
0: No ale to je pravda, já taky hlavně, to bylo moc hezký, to byl taky určitě tvůj nápad jakožto zahradníka, jak jsme tam sázeli my interpreti stromy. To bylo moc hezký. Já ani nevím, jak to tam je, já jsem tam teda dlouho se nebyl na ten můj strom podívat, jestli ho někdo zalívá nebo ne.
1: No, tam to bylo přece spojené s dětma, že vždycky sázeli děti a měli svého guru, toho umělce, takže pár stromů tam myslím zůstalo, ale hlavně my jsme tam potom ještě, to jsme vysadili tu alej a pak jsme sázeli les. Aha. Kolem, vždycky jsme se domluvili s místním lesníkem,
0: on
1: nám připravil nějakou tu louku nebo mítinu a tam jsme vysázeli, dá se říct, takových 5000 stromů.
0: No ale panečku, to je hodně, no, to je velký les.
1: Protože my jsme, i ten lesník, i já jsem přijel prostě s nějakýma sazenicema a byly to samozřejmě smrky, borovice, doubky a já jsem tam propašoval ze Slatiňan jedlý kaštany.
0: Jo.
1: Jsem je tam vyrejpnul v lese.
0: Takže teďka je kolem Řevnic plno jídlých kaštanů, no, kvůli tobě.
1: Musím to zkontrolovat.
0: No, já bych mohl o tvých mičurinských pokusech vyprávět, protože milí posluchači, Jirka mi jednoho dne třeba přinesl úžasnou malou bobkovišeň. Říká, to se ti bude líbit, malá sazenička. Dneska ten strom je úplně olbřímých rozměrů a nestačí ho stříhat. Taky jsi mi dal úžasnou růži, na kterou všichni kroutí hlavou, protože mimochodem kvete. Pořád kvete i v těchto dnech.
1: Já si budu muset vzít řízek.
0: Ne, nedám, to je moje. To je Rosus vondráčkus, jsem to nazval.
1: Jo.
0: Takže, a mám tam mimochodem i jeden smrček,
1: ano,
0: který je dvojtej, a jednu borovici. Jo. A už to nabírá takových rozměrů, že nevím, co na té zahradě budu dělat za chvíli. Tak moc krát ti děkuji, Jirko.
1: Rádo se stalo, ta bobkovišeň, to je svinstvo, ale ona je úžasná, ona je krásná.
0: Skvělá, ano. Ještě mě zajímá jedna věc, v tom portovním lese rostou i houby, Jirko, nebo ne? Nebo ještě furt malej?
1: Ten už, já jsem se tam byl podívat a ty stromy mají už takových jako 5-6 metrů. Jo,
0: No, tak to je slušný.
1: No, možná i víc.
0: To je hezký. Tak to já tam budu muset zavítat. Prosím tě, abych se vrátil trošičku k tématu, který jsme přeskočili. Jenom připomenu posluchačům, kteří to třeba nevěděli. Ty jsi byl mimo jiné člen opravdu legendární kapely Marcias, se Zuzanou Michnovou a dalšími.
1: Jak je ta doba vzdálená?
0: Ano, je vzdálená a já to považuji za, kacířsky bych řekl, nejšťastnější období Marcias pro mě jako posluchače. Teda.
1: To asi se nedá říct, ale ona vznikla úžasná deska, Kousek přízně.
0: Ano, no a to já mám právě rád.
1: A fakt je, že my jsme se shodli s Pavlem Skálou i se Zuzkou, že to bylo asi naše nejveselější hudební období. Jo, že v té době to bylo tak prostě otevřený a tak nabitý prostě takovým optimismem a prostě jsme zažívali úžasné věci, tak tohle bych přál každému, protože třeba když jsme připravovali potom už tu desku, tak jsme se sešli u nás ve Slatňanech, tam jsme byli asi týden, no a učili jsme se. Takže jsme připravovali rytmické věci, já jsem měl na starosti sbory, Pavel měl na starosti kytary, pak jsme to psali do not, dělali jsme prostě jako partitury, no a pak jsme přizvali Jirku Veselýho a další lidi, kteří tam s náma hráli.
0: Takže hudební radost.
1: Byla to velká hudební radost. Třeba když jsme točili v Mozarteu, tam jsme točili tu desku, tak já jsem si vymyslel, že ty sbory natočíme na dva mikrofony. A ty zvukaři říkají, hele, neblbni, to se tak nedělá, tady máme stereo mikrofon a to by fázovalo. Jsem říkal, hele, já jsem si vyzkoušel takovouhle jednu věc, můžete mi prosím dát sem ty dva mikrofony? Říká, to bude fázovat, to bude špatně. Říká, můžete mi prosím zkusit dát sem ty dva mikrofony? Tak jsme si kolem nich stoupli, zaspívali jsme to jako dohromady, ty sbory, pak ještě jednou.
0: A ono to fungovalo.
1: A od té doby se tam točili zbory na dva mikrofony, jo. Takže,
0: takže ty jsi vyškolil v Mozarteu.
1: Já ne, já, to je takový forek, jo, ale bylo to úžasné. Já jsem vždycky tvrdil, když mám dvě oči, tak umím určit jako vzdálenost. A když mám dvě uši, tak určím prostě celý prostor.
0: Prostor, ano.
1: No a ten jeden mikrofon, který je u sebe, ten to neumí.
0: Tohle, to je dobrá, jako finta, to je dobrý. To, tak
1: a,
0: jsem o tom
1: a funguje to. No. Já totiž, to vzniklo tak, že když jsem natáčel svý demosnímky a měl jsem takový ten GVC magnetofon, tak tam byly ty dva mikrofonky.
0: Jo,
1: a tak, pak jsem slyšel, tamhle letí letadlo, tamhle brečí Lucka, tadyhle Hanka tříská nábytkem a měl jsem to ve sluchátkách jako, jako originál ten prostor.
0: Zvuk, to
1: jsem říkal, to musí takhle fungovat.
0: To je dobrý, to musím vyzkoušet. No, Jirko, já bych na tu dobu Marcias, kterou si tam strávil, zaspomínal jednou písničkou, kterou ti otextovala Zuzana Michnová. Je to písnička od Cat Stevense, který konvertoval k islámu, mimochodem to asi víš, a říká si Yusuf. Ale složil mimo jiné i nádhernou píseň The First Cut is the Deepest, kterou pak naspívala Rod Stewart a Sheryl Crow, ale já ji mám strašně rád od tebe. Vzpomínám si, když jsem ji slyšel poprvé jako nějaký teenager, tak jsem byl nadšený z toho. A to jsem netušil, že spolu budeme taky hrát někdy.
1: Tak to mě těší.
0: Tak zaspomínáme si na Marcias.
1: Dobře.
0: Tak milí posluchači, Marcias a můj dnešní host Jiří Vondráček bude zpívat píseň Týden.

0: Tak tohle byla alespoň pro mě jedna ze zásadních písní a teď si vyberte českého folku nebo českého rocku, jak kdo chcete. Kapela Marcias a zpíval můj dnešní host Jiří Vondráček. Písnička Týden s textem Zuzany Michnové. Jirko, vzpomínáš si třeba, jak si tuhle píseň naspívával ve studiu, nebo máš k ní nějakou vzpomínku hezkou?
1: Člověče, já to mám spojený právě s tím Mozartem, ano. Což bylo studio Suprafonu. A copak u téhle písničky ani si nepamatuju, že bychom tam měli nějaký jako skvělý zážitek, jo. Ale zážitek byl v tom, že ještě předtím, než jsme natočili tu desku, tak jsme natočili asi 5 písniček, taková předzvěst.
0: Maxi single.
1: No, který aranžoval Michal Kocáb. A když jsme to natočili, tak v té době se stalo, že utek do zahraničí Oskar Petr. No a takže tyhle nahrávky
0: to zmrazili, ne?
1: V rádiu okamžitě nařídili smazat.
0: Ježiš.
1: Tak Zuzana zešílela, šla do rádia, sedla si tam a řekla, že tam odtaď neodejde, dokud ti neukážou člověka, který to zakázal. Ale to byl paradox, protože no. Oskar neodešel od Marcias.
0: No jistě, no.
1: Oskar tehdy odešel od Jeskvé.
0: Ano,
1: protože
0: ano.
1: On
0: z Marcias vlastně, utekl odeš, do Jeskvé ke Kratochvílově.
1: Odešel do a proto mě Zuzana zavolala, jestli ano. Si s ním nechci zahrát a zaspívat. Takže to bylo takový jako velmi podivný. A je to jenom ta ukázka šílený doby prostě toho socialismu, kdy opravdu ta krásná myšlenka, jak se budou mít všichni dobře a všichni si budou rovni, tak najednou prostě to bylo opředený prostě tou nesvobodou a tím šílenstvím. Takže člověk na to ani nechce vzpomínat. Jo, můžeš říct, že lidi se mají a ryby furt plavaly a byla práce pořád, jo, takže, ale jako už to asi nechcem, tato. No a tak ty zážitky jsou, na té kultuře je dobrý, že ona přečká i ty špatné doby. A myslím si, že právě posláním kultury je pomoct tuhletu špatnou dobu a ty neschody a nestabilitu a neštěstí překonat.
0: A měla by spojovat, zvlášť ta muzika, že jo?
1: Já to považuji za povinnost, jako, abychom s muzikou a s divadlem a s uměním prostě vcházeli do té společnosti s tím, že je to pro všechny a že by měli spolu komunikovat, tak jako poslouchají společně naše písničky, ano. Tak by se spolu měli i bavit a řešit to, aby tady bylo jako veselějc, no.
0: Vnímám to naprosto stejně. No. Prosím mě, teď je připravená píseň další, kterou bude zpívat Pavel Houfek, což je teda zpěvák, kterýho já mám moc rád. Někdy před 2 měsíci jsem ho tady měl na telefonu ve vysílání, protože ho taky znám díky našemu společnému kamarádovi Filipovi Šaškovi, který s náma hraje ve Vokobere. Tak oni spolu leta hrávali na severu.
1: No, víš, proč s náma hraje Filip Šašek?
0: No, hlavně kvůli Pavlovi Houfkovi.
1: Ano,
0: samozřejmě,
1: protože Pavel Houfek band
0: byl na portě. A tam my jsme viděli pianistu šikovného.
1: A toho šikovného pianistu, ano. Když jsme připravovali koncert s Luckou,
0: tak
1: jsem zavolal Pavlovi Houfkovi a říkám, prosím tě, nepůjčil bys mi toho báječného pianistu, co byl na té portě, jak jste tam hráli, takový ten tap, tam, ty míra.
0: Pamatuju si, přesně, ano.
1: No, on říká, jo, já ti ho půjčím. No. No tak jsem zavolal přece Filipovi,
0: ano.
1: On přijel a teď já koukal na člověka, já ho nepoznal, že jo.
0: Nikdy jsem ho neviděl, no.
1: No nikdy,
0: protože on to nebyl on, že?
1: On na té portě nebyl, že
0: jo. Ano, oni se vystřídali mezi
1: vlastně, on tam měl záskok, no, ano, takže, ano. Takže já jsem vlastně chtěl pianistu, který nebyl ano. Filip Šašek, ale teďka máme Filipa Šaška.
0: Který je skvělej, samozřejmě.
1: Který s náma hraje ve Vokobere a s ano. tebou a s Luckou, takže to je úžasný, no. To jsou ty paradoxy života, no.
0: No a Pavel vlastně byl na té portě v Řevnicích letos, samozřejmě. No a bude i na těch ozvěnách porty právě.
1: Právě, protože on získal zase cenu Country Rádia, protože těch cen na portě rozdáváme hodně, já si myslím, že to je správný, protože když už si tam přijdeš zaspívat ty 3 písničky a porota ti řekne, no tak už nespívej radši, ne, to se neděje, ta porota, myslím, portovní,
0: ta je hodná.
1: Je laskavá a spíš se snažíme i v těch oblastních kolech říct těm muzikantům, hele, tohle bys mohl ještě líp a na jídle nezapomeň, že je ta jídle a naleď si kytaru taky třeba.
0: To potvrzu, protože já, když v té porotě tam sedím, mm-hmm. tak já už z principu oceňuju to, že někdo se o něco snaží, že někdo napíše písničku, no. To, že ji nějak zaspívá nebo zahraje, to už je druhá věc, ale ten samotný fakt strašně oceňuju, takže přesně jak říkáš, to není o tom tak a teď je tady zhatím hrozně.
1: O tom to není. A taky když děláme kampaň a letos bylo asi 250 soutěžících, jo, z celé republiky, tak vlastně říkáme, helejte, přijďte si zahrát. Teď nemusíte vyhrát. Jo, když vyhrajete a dostanete se potom na ty další festivaly.
0: Je to příjemný bonus.
1: To je něco dalšího, jo. Ale pro boha, ta muzika je právě úžasná v tom, a tady máte aparaturu, nemusíte se bát, že nepřijdou lidi, protože oni tady nějaký jsou už, tak tohle je, myslím, tohle je dobrý. A ten Pavel, ten se nám líbil, takže jsme ho dostal cenu Country Rádia a tím pádem je logický, že jsem ho pozval i do toho velkého mlýna na ozvěny porty. No,
0: no tak pustíme si Pavla Houfka a jeho úplně nejnovější píseň Do mraku. A tuhle tu písničku a samozřejmě i další budete moci slyšet právě živě ve Velkém mlýně na ozvěnách porty 21. října od 18 hodin. Je to, jak už jsem říkal, v Praze v Libni, ulice U Českých Loděnic a je to krásný prostředí, takže tam si můžete vychutnat Pavla Houfka a další interprety naživo. Tak jdeme si poslechnout píseň Do mraků.

0: byl Pavel Houfek a písnička Do mraků. No, Pavel Houfek, jak už jsem říkal, jeden z hostů krásného koncertu ve Velkém mlýně v Praze v Libni. Ozvěny Porty 21. října od 18 hodin. Jirko, možná bys mohl udělat takovou malou rekapitulaci, kdo tam všechno bude, kdo tam zahraje, na koho se tam diváci, posluchači mohou těšit.
1: No, bude tam skupina For Folk, pak skupina Hoši, právě Pavel Houfek a Jožo Sirka a Los Losos, což je velmi veselé spojení. A to jsou vlastně finalisté Porty, to znamená zpětný pohled na to, kdo byl na Portě. Ano. Všichni se tam samozřejmě soutěžící nevejdou, taky všichni nemají čas, nebo jsou někde z Ostravy a tak dále. Tak vždycky děláme takovouhle vzpomínku. No a aby to dostalo nějaký ještě tak jako tečku, tak jsme nabídli, že bychom sami sobě jsme si nabídli, dramaturgové.
0: A sami jste to přijali.
1: Že když nemůžou Vokobere, tak může Jirka Ondráček trio, tak zahrajeme s Helen a s Alešem právě asi hodinku. Uděláme prostě ty naše písničky.
0: Skvělý. No tak mohli bychom si jaka pustit toho Aleše Petrželu, že zmínil. A je to duet s Terezou Balonovou K neskrocení. A ještě taková malá tečka, než si poslechneme píseň a než zazní Kukačka, tak Jirka Vondráček ještě zůstane i přes 22. na jeden vstup, takže se můžete těšit z jeho přítomnosti. Ale taky důležité zmínit, že celý ten koncert v tom Velkém mlýně uvádí Denisa Marková, tvoje kolegyně, a k té se dostaneme po 22.
1: Výborně.
0: Hodině. Jo? Tak jdeme na to.

0: Je 22 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.
1: No, večerní klídek s Petrem Kocmanem, ano, ale hlavně teď i s mým dnešním skvělým hostem Jiřím Vondráčkem. Jirko, děkuju, že jste tady zůstal i přes 22. hodinu.
2: Je hezky tady, neprší.
1: Je tady příjemně, vidíte, tady je sucho, přesně neprší. Hezky tady hrajou, vidíte.
2: No právě, je tady pohoda.
1: Je tady pohoda. Na konci té hodiny před kukačkou jsme nakousli, že celý ten koncert ozvěny Porty ve Velkém mlýně 21. října bude uvádět Denisa Marková. No, Denisa je naše taky společná kamarádka letitá a vy hlavně spolu děláte jeden pořad na Country Rádiu, který se jmenuje Karavana. Jak dlouho ho děláte, prosím
2: tě? Od roku 2018.
1: To není možný.
2: Je to tak.
1: To už je 8 roku děláte,
2: no,
1: Karavan.
2: No, teďka jsme natočili právě 98. díl.
1: Počítáš, že vy budete slavit?
2: No,
1: na chvíli budete mít stovku. Bude šampus tady bouchat ve studiu.
2: No to, musím přinést dort zase nějaký.
1: No, a chystáte nějaký speciál, když to bude se stovka, že by bylo něco extra, nebo?
2: Hele, asi by si to zasloužilo.
1: Že jo, vy?
2: Tak my vždycky to děláme tak, že celý ten rok hledám nový písničky, starám se o to a potom třeba po prázdninách uděláme retrospektivu, mrkneme se zpátky, které písničky se podařily.
1: Jo.
2: A já mám ještě ke všemu teďka velkou radost z toho, že jsme objevili písničky, které nejenom, že byly pěkný, ale dostali se z té karavany do playlistu Country Rádia. Takže teď občas, nebo ne, vlastně pravidelně, teď už asi třetí díl, vždycky zařadíme tu úspěšnou písničku, ano, z karavany, že jako bomba karavany. Jo? A je to ta, která se už hraje. Jako,
1: ano.
2: A je to spousta krásných věcí, tak z toho mám radost, že to neděláme zbytečně.
1: No, ostatně posluchači jsou zvyklí v mých večerních vysíláních slýchat ty písničky z karavany, ke kterým ty dáváš
2: týdne.
1: Písničku týdne, ke které dáváš komentář.
2: Ano. To jsem ti chtěl poděkovat, že zařazuješ, protože to je úplně úžasný. Myslím si, že žádný rádio nedělá tenhle ten postupný tu podporu.
1: Ano.
2: Ono mezi náma je tady, Country Rádio je, dá se říct, jediný.
1: Ano, je to tak.
2: Který jako oslovuje lidi, kteří mají rádi tenhle ten žánr, tak tím pádem je dobrý budovat si nový repertoár, protože jinak by to schnilo, že jo. Takže tohle to, že je tady prostor pozvat vlastně ty písničkáře do karavany a potom jim ještě udělat mírnou reklamu, ale ono si tím dělá vlastně rádio reklamu sobě, protože vytváří si vlastní hit. Jo.
1: Ano.
2: Vždycky se to nepovede, to je jasné.
1: No, mají z toho užitek všichni. No.
2: Ano.
1: No, mně právě Karavana je sympatická i z toho důvodu, že přesně takhle širšímu světu předvede někoho, o kom bychom se normálně nedozvěděli. A já vždycky čekám, jsem napjatý, s čím ten Jirka zase přijde v té písničce týdne.
2: Tak. Ale tak ono je tady víc pořadů, který folkmeny a všechny tyhle ty věci, ano, co kluci dělají, což je fajn, ale zase má člověk takový pocit, že něčím přispěl.
1: Ano. Tak Jirko, ještě jedna tedy důležitá věc, malinké shrnutí, než nás opustíš tady v naše útulné studio a vydáš se do deště.
2: Ano.
1: I když ty si přijel autem určitě, takže skočíš do auta.
2: Mám auto a mám deštník.
1: Jo, no tak to je skvělý. Co víc si chceš přát, než auto a deštník.
2: Úžasný.
1: A máš hodnou ženu, tak jste dokonalý. Tak uděláme malé shrnutí, takže prosím tě, ještě pozvi jednou posluchače teda na ozvěny Porty. Udělej takovou sumarizaci malou.
2: Tak, milí posluchači Country Rádia, jestli nás teda ještě posloucháte, tak já mám tu čest vás pozvat na jubilejní vlastně koncert, nebo speciální, jmenuje se, jak říkal Petr, Ozvěny Porty a Velkého mlýna. Je to vlastně v rámci několika věcí najednou. Za prvé, vzpomínka na Portu. Za druhé, je to konec štafety partnerských festivalů Porty a zároveň je to poslední koncert folkový mlýnice letos, protože tu jsme tam dělali taky asi 3 roky. Ano. S Amunkou Navrátilovou a myslím, že i tam, kde bylo Country Rádio partnerem, jsme divákům a návštěvníkům přinesli, ať už lidi sporty nebo prostě zajímavý hosty, tak celý to vlastně jsme spojili a teď to bude takové jako vzpomínkové ozvěny.
1: Mimochodem hrál tam třeba i Ivan Hlas a spoustu dalších kapel.
2: Přesně, no. Takže... My jsme tam taky hráli zvukobere, ano. Jestli si vzpomínáš.
1: To byl i živej stream, přece no. Jsme
2: tam... Pavel Žalman tam byl.
1: Ano. No. Roman Horký tam přece hrál, ten speciální koncert. Tak to je tedy pozvánka na 21. října od 18 hodin do Velkého mlýna v Praze v Libni na ozvěny Porty. Ale já na úplný závěr, než tedy Jirko se s tebou rozloučím, bych udělal rád ještě jednu pozvánku speciální. A sice na 17. prosince, kdy ty vystoupíš se svým Jiří Vondráček Triem v Gateu.
2: No jo,
1: to bys mohl pozvat taky, že jo?
2: No to je ještě sice daleko.
1: Takový předvánoční dáreček.
2: Je to takový předvánoční, ano, protože teďka vlastně 15. bude v Gateu další host, Zdeněk Vřešťál, který ho, a to mám taky radost, že máme dohromady takovou spolupráci, že než přijde Zdeněk Vřešťál do Gatea, tak navštíví Country Radio a ještě než navštíví tebe v 8 hodin, tak s ním tady ve studiu, který se jmenuje asi 7 nebo 11, nevím, tak s ním s Alešem Petrželou natočíme, jak to hraju já.
1: Ano.
2: Už jsme to točili s Víťou Troničkem, už jsme to točili s Romanem Horkým, už jste domluvený spolu taky. A to je, myslím, úžasný další počin, že se natočí přímo, my to děláme na dvě kamery, jak ten dotyčný autor a interpret, on hraje tu písničku slavnou, kterou lidi hrajou u Bohýnku a tak. A ukáže, jak mačká akordy, jak má obraty, jak to složil. Je to celý ten příběh, ty příběhy jsou krásný. Takže teď tam bude i Zdeněk, aby ukázal, nevím ještě, která to bude písnička,
1: to bude překvapení.
2: Ale vždycky se to objeví potom na YouTube kanálu Aleše.
1: Ano.
2: A to jsem ještě nezmínil, že vlastně, když jsme se bavili o té karavaně, tak mám další radost, že vlastně ta karavana se dostává pravidelně na YouTube kanál Country Rádia.
1: Ano, takže tam si mohou posluchači zpětně poslechnout, když to nestihnou.
2: Tam jsou i další pořady z Country Rádia, ale prostě, protože pak má člověk stek, že se to jednou odvysílá, pak
1: neslyš.
2: To má reprízu v neděli v noci, že jo, o půlnoci, a pak nic? Ne, to nesmí být. Ale tak ta doba je teďka opravdu úžasná, že si pustíme tenisový zápas o hodinu později. Pořád ještě fandíme, když už to náš favorit prohrál. No, tak tohle je, myslím, hrozně důležitý, že se to propojí, ta podpora prostě muziky, ať už je to přímý vysílání, nebo záznam, nebo YouTube kanál, nebo Gateo, anebo je to Velký mlýn.
1: Pořád je to muzika, krásná to setkání muzika. S muzikou. Tak Jirko, já ti moc krát děkuju za to, že jsi přišel, že se nám tady udělala takovou hudební kulturní osvětu.
2: Děkuji za pozvání.
1: Pozval na koncerty. A když dovolíš, já bych tedy rád naše povídání zakončil písničkou, kterou mám moc rád od tebe a taky hrajeme z Vokobere. Je to Nána nevěrná. A je to nahrávka vlastně z tvé sólové desky. To je jediná sólová deska. To mám trošičku zmaty, protože ty jsi nahrával s Turbem a s Marcias. Jak to je teda s tou deskou?
2: No já mám jedinou sólovou desku.
1: Že jo?
2: Protože já se furt starám o někoho, aby natočil desku. Pořád mu pomáhám.
1: Luce si natočil asi 30 desek, ale sobě nic.
2: A sobě, no, ale už to mám nazbíraný, tak doufám, že už to teďka napravím. Vždyť si dvojím, že s Vokobere jsme taky ještě to nenatočili, co hrajeme. No, takže jo, ale já teď nevím, kterou máš připravenou, jestli z mý desky.
1: No, tu z té desky,
2: jo,
1: je to ta studiová verze.
2: To, co děláme spolu.
1: To je ta tvoje, opravdu z té tvé desky.
2: Jo, tak,
1: protože to jsem si na tebe přichystal.
2: Tak. Jo, takhle.
1: Tak Jirko, moc krát ti děkuju, pozdravuji svoji ženu Hanku.
2: Řím.
1: Měj se moc hezky a budu se těšit, že se třeba zavítáš někdy večer a přineseš nám nějaký novinky.
2: Milí posluchači, mějte se hezky a choďte na muziku. Ahoj.
1: Mým dnešním velmi milým a vzácným hostem byl pan Jiří Vondráček.

Tak přátelé, je 22 hodin, 22 minut přesně a myslím si, že je nejvyšší čas, abych popřál všem věrám k jejich dnešnímu svátku. Takže milé věry, věrušky, věrky, přeji vám vše dobré, slavte, ještě pořád můžete slavit, máte do půlnoci času dost. A já vám k tomu pošlu písničku od jedné velmi známé věry, a sice od Věry Martinové, kterou tímto také zdravím, kdyby náhodou poslouchala. Věro, přeju ti vše nejlepší k svátku. No a bude to písnička, kterou když Věra udělala, tak jsem měl obrovskou radost, protože je to velmi známá píseň Widget Lineman, kterou proslavil v roce 68 Glen Campbell. Napsal jí pro něj jeho hitmaker Jimmy Webb, který stojí i za mnoha dalšími hity jako By the Time I Get to Phoenix a mnoho, mnoho dalších krás. No a Věra tuhle tu písničku udělala v aranžmá podle jedné švédské hudebnice, která s country hudbou nemá nic společného a která právě tuhle tu píseň countryovou přetavila do svého soundu. No a myslím si, že Věře ta píseň nesmírně sluší i v tom pojetí a zařadila ji vlastně na své doposud poslední album Meritum. Takže Věře Martinové a všem vám dalším věrám ještě jednou přeji vše dobré.

Konzervatoř a střední škola Jana Dejla v Praze na Malé Straně vás zve 10. a 24. října na Dny otevřených dveří. Přidej se k nám!

No a pojďme se podívat na to, co zajímavého se událo právě 8. října u nás nebo ve světě. Roku 1893 byla na Královských Vinohradech v Praze dokončena stavba kostela svaté Ludmily. Roku 1906 představil kadeřník Karl Ludwig Nessler veřejnosti v Londýně přístroj pro trvalou ondulaci vlasů. Já když slyším trvalá, tak si vzpomenu na jeden šílený zážitek z mého mládí. Myslím si, že mi bylo nějakých třeba 16 let a v mladické nerozvážnosti jsem se vydal k kadeřníkovi s fotografií jednoho mého oblíbeného amerického zpěváka s tím, že chci vypadat jako on. Bylo to jako v Šakalých letech, jak přišel k tomu uliči a tu fotku žvejkačkou přilepil na zrcadlo, tak něco podobného. No a bohužel jsem narazil na mladou učnici, která říkala, no to je trvalá. Já jsem říkal, tak asi ano, ale musí to být nějak lehce asi, aby nebyly ty kudrly. No říkal, no určitě ano. Bohužel chudinka to asi tak neznala ještě. Takže vzala asi 5000 těch nejmenších natáček, který si umíte představit, dala mi to na hlavu. Mně už tu chvíli to bylo divný teda, ale po asi hodině, kdy na mě něco dělala, jsem teda otevřel oči a v zrcadle jsem uviděl barokního anděla. Měl jsem obrovskou hlavu, jak Angela Davisová, něco šíleného. Takže když slyším trvalá, vzpomenu si na tenhle ten šílený zážitek. Takže Karl Ludwig Nessler představil veřejnosti stroj na trvalou. Roku 1945 patentoval Percy Spencer v USA mikrovlnnou troubu. V roce 1967 vůdce levicové gerily Ernesto Che Guevara byl se svými muži zajat v Bolívii a na zítří bez soudu popraven. V roce 89 žádají občané východního Německa v Praze o vycestování do západního Německa a tehdy v budově ve velvyslanectví Německé spolkové republiky bylo už 4000 lidí a vzpomínáte si určitě na ty trabanty, jak stály všude v ulicích. No, velmi zajímavá doba. Když jsme tedy také u té mikrovlnné trouby, kterou právě dnes v roce 45 patentoval Percy Spencer, tak s mikrovlnnou troubou mám spojený jiný zážitek. Vždycky si vzpomenu na Ivo Jahelku a na jeho senzační píseň, která se jmenuje Balada o mikrovlnné troubě. Já jsem ji opravdu ve svém archivu našel. Ta kvalita nevím, jaká bude, protože je to ještě z LPčka, ale vždycky mě nesmírně pobaví. Tak jdeme na to. Balada o mikrovlnné troubě k dnešnímu výročí Percyho Spencera, který právě dnes patentoval v roce 1945.

A měření rychlosti, policejní radar. Zadara, zadara, nedali radara, nedali radara, jí zadara.

Karavana. Hodina plná hudebních novinek, které oslovili naše kolegy Denisu Markovou a Jirku Vondráčka a které také určitě zaujmou i vás. Už tento pátek po 19. hodině je tu pro všechny znalce a milovníky dobré muziky Karavana Country Radio.

0: všichni dovnitř, pozvěte si všechny známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: začal platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Na závěr hodiny je připravena už jenom jedna jediná píseň. Zpívat bude slavná country zpěvačka Faith Hill, manželka také slavného country zpěváka Tima McGraw. Když jsem četl krásný rozhovor, oni měli teďka minulý týden zrovna výročí svatby a četl jsem krásný rozhovor, kde Tim říkal, že nebýt jeho ženy, tak spoustu věcí v životě nezvládne, ani o nich neví. Zkrátka, že je to opravdu požehnání mít takovou ženu. A já jsem si vzpomněl na jeden krásný bonmot pana Vericha, který kdysi řekl, že jedna ženská vidí někdy dál než pět mužských s dalekohledem. Tak v případě Faith Hill a Tima McGraw je to určitě pravda. Přeji vám hezký večer a těším se na vás po 23. hodině.

23 hodin 10 minut posloucháte čtvrteční noční vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman. Jak chudá pradlenka a bohatý šlechtické štěstí přišly, no tak to bývaly oblíbené zápletky Červené knihovny. Současné příběhy o lásce jsou mnohem reálnější, no a při troše fantazie by se skutečně mohly stát. Specialistkou na tento žánr je Tessa Bailey. Například v románu nazvaném Nikdy tvá vystupuje ambiciozní finanční expertka. Jistý obchod jí ale nevyšel, tak přišla o práci, majetek a dokonce i o snoubence, no a musí se kajícně vrátit do rodinného vinařství. Jejich soused, bývalý mariňák, koupil vinohrad z nostalgie, jenže o výrobě vína nemá ani potuchy. A žádná banka mu nepůjčí ani cent a v tom se objeví sličná dědička, která se ovšem dostane k penězům jen v případě, že se vdá. Tímto ale všechno nekončí, nýbrž začíná. Mimochodem ve slovníčku vinařů se vyskytuje francouzský pojem barik. Označuje sud, v němž zraje víno. No a já se ptám vás, milí posluchači, z jakého dřeva je vyrobený. Jestli to víte, tak si poznačte číslo sem do studia 210 323 333 a pokud budete znát správnou odpověď a zavoláte co nejrychleji, tak můžete vyhrát knihu. A abyste neřekli, tak vám teda prozradím i možnosti. Takže ceněná takzvaná barikovaná vína zrají v sudu za A z jasanu, za B z akátu nebo za C z dubu. Volat můžete právě teď.

0: Tak přátelé, dneska to bylo takzvaně, jak říká jedna moje kamarádka, Ricvic Boom. Věra Martinová nezačala zpívat pořádně ani první sloku a už dnešní soutěž měla svého výherce, respektive výherkyni, kterou je posluchačka Eva, kterou právě teď vítám ve vysílání Country Rádia, nočním vysílání. Evo, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak a mě zajímalo, z jakého dřeva se vyrábí sudy, ve kterých zrají takzvaná barikovaná vína. A byly tyto možnosti, takže za A z jasanu, za B z akátu, anebo za C z dubu. A vy jste správně řekla, že se vyrábějí...
1: Ano, je to C-čko, dubové dřevo.
0: Je to tak. Tak a teď mi prosím vás, Evo, prozraďte, jestli to byla střelba od boku, nebo jestli jste to opravdu věděla.
1: Opravdu jsem to věděla, protože barikové víno je oblíbené víno jednoho mého příbuzného, takže při návštěvách ho pijeme u něho.
0: Mně to bylo úplně jasný, vy jste zněla, jako že to opravdu víte, že nestřílíte, jenom jsem si to prověřoval. Tak ještě jednou vám moc gratuluju ke knize, je zase pěkně tlustá, koukám na ní, snad se vám bude líbit, přeji vám hezké počtení a asi by bylo vhodné ke knize si nalít trošku barikovaného vína, co říkáte?
1: No, určitě.
0: Tak jo, ať se vám to vydaří, víno ať chutná, mějte se moc hezky a těším se někdy naslyšenou.
1: Jo, děkuju, naschledanou.

Přátelé, ahoj, zdraví vás Katka Čepelíková z Country Rádia. Zítra vám s Vladou Vlachem už od 6 budeme připomínat výročí, která jsou úzce spjatá s Josefem Hlinomazem, Vladimírem Menšíkem a Václavem Glazarem. Nezapomeňte, že i zítra před 9 budeme zpívat a soutěžit o triko k 35 letům Country Rádia. Tak zítra v 6 se slyšíme, jo? Ahoj.

geniální píseň. Tolik zkratek pohromadě, to se jen tak neslyší. Tak i dneska slaví narozeniny spousta známých osobností. Tak třeba roku 1945 se narodila filmová a divadelní herečka paní Zdena Herfortová. V roce

Kozlovské natolik, že se rozvedl a vzal si ji, ale ani to jim dlouho nevydrželo. No a taky dneska slaví narozeniny Sigourney Weaver, vynikající herečka, kterou znáte hlavně z filmu Vetřelec, ten ji hodně proslavil tedy. No a v roce 1954 se také narodil Stanislav Procházka, český zpěvák, kytarista, hudební skladatel, Standa Procházka, jinak se mu neřeklo. Samozřejmě všichni známe jeho hity, které zpíval. Mám pocit, že jeden z těch největších byla píseň Celá škola už to ví. To byl tenkrát šlágr v rádiu, když jsem byl malý kluk, jsem to poslouchal. Ale představte si, že i Standa Procházka naspíval country písničku a já vám ji teď pustím. Sáhl jsem hluboko do svého archivu. Je to teda velký retro, připravte se, ale myslím si, že je docela stylově zaspívaný. Ta písnička má dokonce i country název a jmenuje se Na kamion si ráno zamávám. Vzpomínka na Standu Procházku.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká hodinka s Ondřejem Havelkou a jeho album Swing Milonového věku.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

Pletba tichá mlhu proráží, vzpomínka na ní v srdci zabolí, jako úsměv, co zbraně vyrá.

Dneska jsem viděl odpoledne, jak šla po chodníku jedna maminka mladá s malým chlapečkem a ten jel na odrážedle a opravdu statečně se odrážel, teda byl úplně prťavej, strašně roztomilej, měl čepičku na hlavě a bylo vidět, jak maká, jak opravdu jede asi, aby té mamince ukázal, jak je šikovnej a byl šikovnej teda. A já jsem si v té chvíli vzpomněl na jedno krásné moudro, které kdysi pronesl Albert Einstein, který řekl, život je jako jízda na kole. Abyste udrželi balanc, musíte se neustále pohybovat dopředu. Tak s touto myšlenkou se s vámi pro dnešek loučím. Přeji vám zítra úspěšný den. Přežijte to, kdyby byl deštivý, protože změna počasí k horšímu rozhodně neznamená změny náladu k horšímu. Takže to vydržte a opět od 20 hodin se na vás budu moc těšit ve večerní vysílání Country Rádia. Klidné sny vám přeje Petr Kocman.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. 24. září oslavil Honza Nedvěd 80. narozeniny. Přestože osobně již do žádných médií nechodí, nebrání nám to, abychom společně jeho životní jubileum oslavili. A jak jinak než hudbou? Obsáhnout písňovou tvorbu Honzy Nedvěda by dalo na sérii trampských tamtamů, tak mi odpusťte, pokud se na některou vaši oblíbenou píseň či část Honzovy tvorby dnes nedostane. Začněme pěkně od začátku. Brontosauři, Mosty, rok 1975.

21. června roku 1996 se stalo něco, co asi nikdo nečekal. Na tehdejší koncert Nedvědů pořádaný k Honzovým 50. narozeninám přišlo téměř 70 tisíc diváků. Nutno zdůraznit, že na úspěchu mál výpodíl Petr Novotný a jeho prozíravá taktika umisťovat vstupenky na Strahov do nového alba Bratří Nedvědů. Kdo si tehdy koupil originál, dostal se i na koncert. Ale nepředbíhejme, před cestou na Strahov byla ještě hodně dlouhá hudební kariéra. Brontosauři, Spirituál Quintet a samozřejmě Bratři Nedvědi jako duo. Pojďme ale teď na osadu Toronto, osadní píseň a Pražce.

Dnešní tramské tamtamy jsou tak trochu slavnostní. Věnujeme je Honzovi Nedvědovi, který oslavil 24. září 80. narozeniny. Formující pro tvorbu a dospívání bratrského dua byla osada Toronto, ležící na řece Sázavě. Osada Toronto je jedna z nejstarších a nejslavnějších tramských osad u řeky Sázavy, která se nachází poblíž Luk pod Meníkem a Žampachu. Kořeny osady sahají k trampům a skautům, kteří sem jezdili od roku 1919, tedy po první světové válce. První chata zde vznikla roku 1924 a oficiálně byla osada ustanovena 17. září 1929. Pokud znáte důsledně a důkladně tvorbu bratří Nedvědů, tak víte, že osada a narážky na osadní život se objevují v řadě písní. No a samozřejmě je tu i onen příběh s chatou bratří Nedvědů, kam vlastně Honza jezdil asi až do roku 2016-17 a od té doby chátrá. I když, jak už jsem slyšel, mezi pozůstalými Nedvědy, tak se na opravě začíná pracovat. Uvidíme. Jarní tání a tulácký ráno. Písně, které si opravdu našly cestu k táborovým ohňům.

se dá. Do této chvíle jsme poslouchali primárně písničky Jana Nedvěda v podání skupiny Brontosauři. Paralelně s fungováním v Brontosaurech však Jan Nedvěd a Franta Nedvěd vystupovali také společně i vlastně se Zdeňkou Tichotovou ve Spirituál kvintetu. Honza Nedvěd tam vydržel vlastně do roku 1988, aby poté začal už paralelně s Brontosaury rozvíjet svoji sólovou dráhu. Zajímavé je, že ve Spirituál kvintetu působil i jako autor, společně například s Dušanem Vančurou udělali několik písní a jsou tam i zajímavosti. Například skladba Pocestný, kterou určitě moc dobře znáte, tak na tu Jan Nedvěd napsal hudbu, text je však ovšem Františka Ladislava Čelakovského. A poté přihodíme ke skladbě Pocestný písničku Maják, ta už je, myslím, trochu zapomenutá, ale je to právě společné dílo Honzy Nedvěda a Duše.

Tremských tamtamech se dnes věnujeme Honzovi Nedvědovi a já bych ještě rád po Spiritual Quintetu na chvilku zakotvil u Brontosaurů. Skupina definitivně zanikla v roce 1991. Avšak později členové kapely natočili další dvě studiová alba, Zahrádky a Sedmikráska. Pojďme si pustit jejich titulní písně.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Posloucháte trampské tamtamy na Country Rádiu.

Zdenka Tichotová dospívala nádhernou píseň Honzy Nedvěda Sedmikráska. Rád bych se teď zastavil u výjimečného alba Balady z roku 1995. Písně z tohoto alba jsou totiž naprosto jiné, stejně jako aranže, které jim bratři Nedvědové společně s řadou hudebních hostů nadělili. Balady irské a britské provenience opatřil Honza Nedvěd svými melancholickými texty. Až to skoro působí tak, že hudba a text v některých případech přirozeně srůstá a jedno bez druhého nemůže být. Z alba si pustíme teď pouze jednu věc, Nep její stopáž vydá za dvě. Píseň, kterou Honza rád hrával i na živých vystoupeních, Indiana.

František Nedvěd, od jehož úmrtí uplynulo letos v červenci 5 let, byl Honzovi i přes občasné neschody a útlumy v komunikaci celoživotním souputníkem. Franta Nedvěd dokonce jednou uvedl v televizním pořadu Karla Šípa, že jejich společná pauza, trvající od roku 1997 zhruba 10 let, byla vlastně pro oba přínosem. Neb se mohli věnovat oba vlastním projektům a produkovat své písně. František se tehdy věnoval více country a Honza Nedvěd se vydal spíše cestou populární hudby. Můžeme říci, že Honza uměl psát Frantovi písně tak říkajíc na tělo a prakticky všechny největší hity Franty Nedvěda pocházejí z autorského pera jeho bratra. Po ukončení činnosti Brontosaurů vyšlo roku 1993 nádherné album František. Z něj si pustíme píseň Proužek a následně půjdeme trochu dále v čase. Roku 2011 vydala bratrská dvojice své poslední studiové album s názvem Souhvězdí jisker. Z něho přidáme skladbu Bardi.

Po vydání alba Souhvězdí jisker následovalo společné koncertování bratrů Nedvědů napříč Slovenskou a Českou republikou. Jezdili společně s kapelou, kde vystupoval i náš drahý kolega Petr Kocman či Vojta Nedvěd. První oficiální ukončení kariéry pak oznámil roku 2013 po společném koncertě s bratrem Františkem v Trenčíně. Honza však pak ještě chvilku vystupoval, ale rokem 2019 a vypuknutím pandemie se jeho aktivní hudební kariéra uzavírá. Dnes žije v Ústraní, na své chatě na Sázavě a přesto, že nevystupuje, tak údajně neustále skládá nové písně. No i když, kdo navštěvuje například Tremské Pikovice, tak jistě ví, že například pro tento festival Honza přijel zahrát, myslím, že to byl rok 2023. No počkáme si, zda ho ještě někdy uvidíme aktivně vystupovat.

Dnešní tramské tamtamy jsme věnovali Honzovi Nedvědovi, který oslavil 24. října 80. narozeniny. Teď ještě několik milých pozvánek a informací, které by vám neměly uniknout. Tradiční břevnovský březňák proběhne v sobotu 24. října od 18 hodin v kulturním domě Bílá hora. Vystoupí Choroši, Sunnyside, Michal Vili Sedláček a Forfolk, tedy vlastně kapely, které u nás jsou poměrně doma, Forfolk a Choroši. Večerem vás provede Milan Belmondo Plch. Všechny vás srdečně zve Honza Eisenreich a veškeré informace najdete na breznák.eu. No a nyní pozvánka na akci, kde se můžeme společně potkat. Příští sobotu 17. října od 18 hodin proběhne totiž country večer v country klubu Rosochatec u Havlíčkova Brodu. Tam totiž nové struny vystoupí s porcí tramských a swingových písní. Bude tam také hrát skupina Druhá míza. Takže příští sobota 17. října Rosochatec u Havlíčkova Brodu, místní country klub. Je to tam moc fajn a navíc tam výborně vaří. Příští úterý 13. října věnujeme náš pořad kamarádům Staré řeky. Nejenom, že mám tuhle bandu moc rád a už u nás a také dříve v pořadu Ozvěny osadních ohňů Tonyho Linharta několikrát vystupovala, ale hlavně proto, že tuto sobotu za nimi jedu na potlach pořádaný k 60. výročí vzniku osady. Moc se těším se všemi, kde jen to bude možné, na viděnou, a hlavně příští týden na vlnách Country Rádia naslyšenou. Ahoj!

a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, má

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 13. října věnujeme náš pořad kamarádům staré řeky.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.
2: Tenhle splín

tenhle sprint zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měl ji rád. Za všechno platil sám, jenže víc, než si vůbec v sobě měl, nic nevzdávej. Tenhle sprint zas zmizí,

dost krutý žert trefil cíl. A bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

0: Dva studenti sedí nad myšnou, ale učení jim moc nejde do hlavy, protože jsou oba hladoví a zmrzlí. Jeden z nich se zasní. Ty Ajciku, co bys dělal, kdybys byl tak bohatý jako Rothschild? Mě by spíš zajímalo, povídá Tarzaný, co by dělal Rothschild, kdyby byl tak chudý jako já.
1: Rabín si zavolá Miku Geršoma a domlouvá mu, že se z něj stal bezbožník. Úplný amorec. Svátky nesvětí, náboženské příkazy nedodržuje, do synagogy zajde sotva jednou za rok.
0: Jeho domluva byla zřejmě účinná, protože Míka se zastyděl, slíbil, že na bohoslužby bude chodit každý týden a už se těšil, jaký to z něj bude zbožný muž cádik, světlo synagogy.
1: Nevím, bude-li to stačit, synu, pokyvuje stříbrnou hlavou rabín.
0: Myslíte, že jednou týdně to je málo, rebelibn, ptá se Míka.
1: No to neříkám, ale... Kde pracuješ?
0: V drůbežárně.
1: Jak často tam chodíš?
0: Každý den.
1: No vidíš. A je z tebe kuře?
0: Čím to je, že když požádám o pomoc nějakého chudáka, svěřuje se rabínovi jeden člen obce, je ke mně přátelský a udělá všechno, co je v jeho možnostech. Když však navštívím nějakého boháče, ani se na mě nepodívá.
1: Jdi k oknu, řekl rabín. Co vidíš?
0: Vidím ulici, jde po ní nějaká žena s dítětem, vidím vůz a na něm konve s mlékem.
1: A teď jdi k zrcadlu. Co vidíš nyní?
0: Co bych měl vidět? Sebe.
1: Víš, v čem je ten rozdíl? Okno je ze skla, zrcadlo je ze skla. Ale stačí to druhé sklo podložit trochou stříbra a už vidíš jenom sebe.
0: Jo. Birnbaum před smrtí filozofuje. Na tomhle světě se mi vede čím dál hůř. Mám však naději, že mi to bude vynahrazeno na onom světě. Pořádně bych se ovšem nasmál, kdyby se ukázalo, že onen svět neexistuje.
1: Rabín, co znáte z Bible?
0: Ateista. Nečtu pohádky.
1: Rabín, měl jste někdy v ruce Korán?
0: Ateista. Ne. Jsou to stejně všecko výmysly.
1: Rabín, a co soudíte o buddhismu nebo hinduismu?
0: Ateista. Proč bych se měl zajímat o nějaké náboženství, když jsem ateista?
1: Rabín, pane, vy nejste ateista. Vy jste ignorant.
0: A jakže tedy vypadá židovská svatá trojice? Hospodin je primářem, zbožný muž sekundářem a ženy nemocničními sestrami při trvalé operaci již se všichni marně snaží napravit svět.

Malše, Úpa, Ohřebíje, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu, Moravice, Horná, Hnilec, Beronka, Mželatorice, Váv, Úh, Žiletavka, Jevíšovka, Stavíčka,

K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.